0: Dia. Británie podobné požadavky v minulosti odmítla. Rusko a Severní Korea otevřeli první silniční most přes svou společnou hranici. Stavba je dalším dokladem toho, jak se vztahy obou zemí prohlubují od začátku války na Ukrajině. Zatímco Pchjongjang se k Moskvě přibližuje, jiní tradiční spojenci, třeba Kazachstán, se naopak vzdalují. Případ tříleté Viktorky, kterou zavraždil její biologický otec, na jaře otřásl veřejností a Ministerstvo práce a sociálních věcí kvůli němu ustavilo komisi k ochraně dětí. Dětský ombudsman Martin Beneš ale pro Radiožurnál míní, že by taková komise měla být nadresortní, aby mohla opravdu fungovat. Těžko si podle něj představit, že by komise při jednom ministerstvu úkolovala systémovými změnami jiné resorty. Cílem je podle Beneše dát tragédiím co největší šanci předejít. Schodek státního rozpočtu na příští rok má dosáhnout 389 miliard korun a motoristům ani hnutí SPD se takové číslo nelíbí. Motoristé proto jednali s ministry hnutí ANO o možných úsporách ve školství a ve zdravotnictví. Politolog Vít Hloušek z katedry politologie Pražské metropolitní univerzity pro Radiožurnál upozorňuje, že konkrétní úspory zatím zůstávají jen ve slibech. Právě pro motoristy, kteří se profilují jako strana rozpočtové odpovědnosti, je podle něj obří deficit velký problém. A teď sport. České basketbalistky uzavřely mistrovství světa v Berlíně porážkou s favorizovanými Američankami 64-105 a obsadili 15. místo. Jde o jejich nejvyšší prohru v historii na velké světové scéně. Překonala výsledek s výběrem Spojených států z olympijských her v Pekingu. Kateřina Siniaková postoupila do čtvrtfinále čtyřhry na tenisovém US Open. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou zdolali v New Yorku australsko-americkou dvojici Hunterová, Kravčiková ve dvou setech. Turnajovým jedničkám stačila na výhru necelá 2 hodiny hry. A na závěr něco pro potěšení, do Liberce se vrátila socha Mezník od Jiřího Seiferta, která před palácem Líbie G stála a v 70. letech odtud zmizela. Pískovcový morový sloup byl řadu let k vidění v galerii v Chebu, teď si ho město zapůjčilo na 20 let. V pondělí se po téměř 60 letech vrátil na své původní místo.
1: Počasí.
0: Aktuálně máme polojasno a 17 stupňů. Do rána bude jasno a teploty klesnou na 15 stupňů. Dnes v úterý pak bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 31 stupňů. To bylo noční počasí. Čet Rádio vám hraje celou noc a Vlasta se zase brzy ozve.

Býval u nás v podkroví, voníval terpentínem, a že byl malíř, to se ví, občas byl cítit vínem. Rostly mu bousy trosečníků, ztracených prostřed vlastní země, v očích jak v šachtě do světlíku, každý se ztrácel jako ve tmě, maloval lidi z okolí. Všechny jsme dobře znali, jenže když malíř

Kdo chce být doma prorokem, raději ať řekne amen. Malíři často do oken, z ulice vletěl kámen. Dočeká chválu současníků, ztratí se vprostřed vlastní země. Malíře, kdo si na chodníku zmlátil a potom zmizel ve tmě, říkají lidé v okolí, že dostal správnou lekci. Já však, když malíř

terpentínem. Když potom vyšel, to se ví, sám sobě mohl být stínem. Pod paží nesl na provázku portrét tak zvláštní divné krásy.

0: Divadlo Noc.
1: Tak přejete si?
2: Ano, já bych potřebovala žádost k podnikání, víte? A vy si na tu Slavii napište jedničku. Oni vyhrajou 1-0 gólem z penalty, víte?
1: Myslíte?
2: Ne, nemyslím, to já nevím. To já vím.
1: Prosím vás, jak to můžete vědět? Teď ten zápas se hraje tuhle neděli, to nemůžete vědět, že byste byla maminkou rozhodčího, co to bude pískat. To...
2: Ale to já, pane, ani nevím, že se tam něco píská, ale mně se to ukázalo, že vyhrajou, rozumíte? No a vy mi ukažte ten formulář.
1: Jo, no posaďte se, posaďte se, posaďte se. No,
2: ano,
1: formulář, ten máte tady, tak, ano, jo, to si jo, pěkně vyplňte, jak no, to tam je, potom dobře, nějak no, lidu, jméno, příjmení,
2: ano,
1: jo,
2: tak, dobře.
1: Jméno manžela, pokud jo. žije ještě tyhle ty věci, jo?
2: Jo,
1: teda vám řekl, jo, a pokud to bude v pořádku, tak samozřejmě nevidím důvod neudělení živnostenského listu, víte? Ale řeknu vám, tak vy říkáte teda golem z penalty, no to jsem blázen teda. Kdo ji tam tak jako vůbec může kopat?
2: Mráček Antonín.
1: Mráček, to ani neznám, ten kope ve Slavii.
2: Ne. Mráček kope hroby, to je můj manžel, rozumíte?
1: Jo, tak
2: no, jistě, já to tady
1: vyplňujete, já jsem nevěděl, že vy vlastně už vyplňujete to žádost.
2: Hrobník,
1: jo,
2: no,
1: tak
2: no,
1: dobře. No, poslyšte, paní...
2: No tak asi Mráčková, že jo? No, když on je Mráček a je můj manžel.
1: Ano, ano,
2: no to
1: ano.
2: Vy mě takhle pletete, to já nikdy...
1: Ne, to počkejte, to ještě mě musíte říct jako... Paní Mráčková, a v čem vy vlastně vůbec chcete podnikat?
2: V obýváku. Víte, on teda není moc velký, ale to mý řemeslo k tomu, to úplně stačí.
1: Počkej, ale potřebuji, co je to vaše řemeslo, to jste neřekla.
2: Jo, to jsem neřekla, Ježíš, promiňte, no tak promiňte, já jsem jasnovidka, víte, no, ale já to zatím teda dělám jenom na takový amatérský bázi, víte, jenom tak pro zábavu. Helejte, pane, korunu jsem zatím za to nevzala, a právě, že bych na druhou stranu zase ráda vzala, no, tak proto by bych potřebovala to oprávnění.
1: Ano, ano, no, pochopitelně, aby se taky mohla začít platit daně, že jo?
2: Daně já platím. Ona teda ke mně chodí jednou týdně uklízet. Vy znáte Danu?
1: Já jsem řekl daně, ale nemyslel jsem daně. Já jsem myslel daně.
2: Jo, vy jste myslel daně,
1: no.
2: Jako daně.
1: Ano.
2: Ježišmarja, já bych za daně jako daně.
1: Ne.
2: Víte?
1: Já jsem nemyslel jako vaší daně, já jsem myslel tady...
2: Vy jste myslel vaší daně.
1: Naše daně, naše daně.
2: Ano. Tak to jsme si dostali.
1: No, tak podívejte se, tak to je, tak vy jste teda jasnovidka.
2: Já jsem jasnovidka.
1: No to koukám jako blázen, tak to tu jedničku na Slavii si samozřejmě dám, no, když to říká jasnovidka. A hlejte se, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme, řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas AC Milan, Inter Milan.
2: Já vám to řeknu, špatně.
1: Jako špatně pro koho?
2: No špatně pro sebe, protože jak tak koukám, tak tady na tomhletom úřadě každý musí udělat napřed brigádičku, než dostane ten
1: všechny. Ale... Paní Mráčková, pochopte to, že já si vás napřed oťukávám, rozumíte? Než dostanete to v oprávnění, protože já se potřebuji něčeho chytit, jo? Protože vám říkám na rovinu, že jaksi jasnovidectví není na seznamu tak jako státem uznaných jako živností. No není,
2: no,
1: samozřejmě.
2: No,
1: to není, takže já tak jako těkám, rozumíte, musím se něčeho chytit, pod co já to jako skovám, no tak nevím, co bych, helejte se, tak mi řekněte třeba, z čeho vy tak nejčastěji svěštíte?
2: Z koule.
1: Z koule, jako z paměti, jo?
2: Ne, to jsem vás z koule, jako z křišťálový. Hlíte, já vám ji pokážu. Já ji mám totiž sebou, drahý pane referente, abyste mi věřil, že jsem opravdu jako jasnovidka. No, podívejte se, já se takhle kouknu, jo, a vy, já vidím vaši budoucnost. To je asi tím, že vy jste takhle blízko. Víte, ta vaše aura mi tam vlítla. No, helejte, fešák. Veša.
1: To říkají to o mně, no.
2: No ne, počkejte, já myslím toho vysokýho blondáka. to bude někdo z rodiny, ne?
1: A ne, co? Tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádnýho blondiáka v rodině.
2: No tak třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte, protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No ale úplně kompletně, no helejte, no to tady.
1: Ukažte mi to.
2: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každej, že jo?
1: Ale podívejte se, no. Já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. Ne, ne, ono ne. Vám to asi takovouhle už pomalučku dosluhuje, rozumíte? Protože no. Blonďák v naší rodině, to já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. No, se, ale když...
2: ne, nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
1: Jo, dobře. Rozumíte? Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, jenom mě to je úplně.
2: No, jedno. Já jsem si právě myslela takových jako 500 korun, jo, za jednu výžbu, no to není moc.
1: 500? No. Ale to se, já bych za to ty prachy no, nedal. Ale no, aby jsme ale to zkrátili. Podívejte rádi, se, no. Paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není.
2: Není. No.
1: To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
2: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle, hambatý věci jsem v kouli dlouho neměla.
1: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby.
2: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak... No já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině. No,
1: prosím vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
2: No počkejte. Jo, to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte? Ale... To přece na černo to nejde.
1: Počkejte,
2: to
1: drahý pane, to nejde na černo. Jsme tady sami. Tak snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mě, no.
2: Tak pane referente,
1: no.
2: Že jste to vy, no. Rozumíte, to já se teda na vás si dám záležet, rozumíte, tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
1: Přímo takhle?
2: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
1: Jo, no to je zrzavý.
2: Jo, vaší manželky.
1: Ne, to je moje. Ale malíř se jmenoval Zrzavý, ten takhle, se to maloval, víte?
2: Takhle, helejte, ale on je nějakej nakřivo.
1: To je docela možný, u nás občas přesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco,
2: ale
1: víte?
2: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, to vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá.
1: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím, jestli
2: můžu,
1: přijde.
2: Můžu, já se najedu na kalendář. Helejte, 11. května.
1: Už to kolik?
2: 11. května.
1: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplný nesmysl, víte proč? Jako? Dneska je 11. května.
2: No právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
1: Moment, počkejte.
2: No.
1: Vy chcete říct,
2: co?
1: Že to, co vy tam vidíte,
2: no.
1: ložnice, postel, blonďák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
2: Teď, tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišmarja.
1: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti říkám! Oblíknout!
2: Ale ona už se oblíká.
1: Jo?
2: Jo, ona už se oblíká.
1: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamba, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
2: Ne, tak za 3 dny.
1: Přijdu možná až za 3 dny.
2: Jo.
1: Cože? Kde budu?
2: Na chalupě.
1: Na chalupě budu.
2: Se svojí sekretářkou.
1: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar!
2: Ježiši, já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
1: No
2: teda,
1: jo.
2: Ta vám dala.
1: Paní Mráčková, ještě, že jste přišla, vás mě seslalo samo nebe. No. Vy jste mě vlastně zachránila, bych se nikdy nedověděl. Tyhle věci, no paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
2: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam hrozil Razítko.
1: Ale pro vás,
2: že jo, no.
1: Vy jste opravdu machr.
2: Já bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo, jednu tu zatajenou nevěru, no, tu vaší sekretářku,
1: jo,
2: že jo.
1: Tohle, no.
2: Jeden ten sportovní výsledek, to je ta Slávie, jo, tak potom taky trošku amortizace koule, jo. To máme dohromady 1525 bez DPH. No. Tak. A můžete mi to poslat poštou. Děkuji.

0: jsou 3 hodiny.
1: Dobrou noc všem, kdo nespí. U mikrofonu Vlasta a zprávy Čet rádia. Hlavní události v kostce. Spor o schodek příštího rozpočtu rozvířil jednání koaličních partnerů. V Saskatchewanu drtivě zvítězila Alternativa pro Německo. Jamajka žádá po Británii omluvu a odškodnění za otroctví. Rusko a Severní Korea otevřeli první silniční most přes svou společnou hranici. Stavba je dalším dokladem toho, jak se vztahy obou zemí prohlubují od začátku války na Ukrajině. Zatímco Pchjongjang se k Moskvě přibližuje, jiní tradiční spojenci, třeba Kazachstán, se naopak vzdalují. Schodek státního rozpočtu na příští rok má dosáhnout 389 miliard korun a motoristům ani hnutí SPD se takové číslo nelíbí. Motoristé proto jednali s ministry hnutí ANO o možných úsporách ve školství a ve zdravotnictví. Politolog Vít Hloušek z katedry politologie Pražské metropolitní univerzity pro Radiožurnál upozorňuje, že konkrétní úspory zatím zůstávají jen ve slibech. Právě pro motoristy, kteří se profilují jako strana rozpočtové odpovědnosti, je podle něj obří deficit velký problém. Jamajka žádá Británii o omluvu a odškodnění za obchod s otroky, na kterém se Londýn v minulosti podílel. Jamajská ministryně kultury předala formální výzvu přímo králi Karlu III. Během návštěvy britské metropole. Informovala o tom britská média. Británie podobné požadavky v minulosti odmítla. Případ tříleté Viktorky, kterou zavraždil její biologický otec, na jaře otřásl veřejností a Ministerstvo práce a sociálních věcí kvůli němu ustavilo komisi k ochraně dětí. Dětský ombudsman Martin Beneš ale pro Radiožurnál míní, že by taková komise měla být nadresortní, aby mohla opravdu fungovat. Těžko si podle něj představit, že by komise při jednom ministerstvu úkolovala systémovými změnami jiné resorty. Cílem je podle Beneše dát tragédiím co největší šanci předejít. Volby v německé spolkové zemi Saskatchewan drtivě vyhrála Alternativa pro Německo s bezmála 44% hlasů. Druhá skončila CDU, která získala méně než polovinu toho, co vítěz. Novinář týdeníku Respekt Tomáš Lindner v Interview Plus připomíná, že kancléř Friedrich Merz sliboval Alternativu srazit na polovinu, místo toho ale oslabil vlastní stranu. V Německu se podle něj znovu rozjede debata o tom, jak vlastně krajní pravici čelit. A teď sport. České basketbalistky uzavřely mistrovství světa v Berlíně porážkou s favorizovanými Američankami 64-105 a obsadili 15. místo. Jde o jejich nejvyšší prohru v historii na velké světové scéně. Překonala výsledek s výběrem Spojených států z olympijských her v Pekingu. Kateřina Siniaková postoupila do čtvrtfinále čtyřhry na tenisovém US Open. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou zdolali v New Yorku australsko-americkou dvojici Hunterová, Kravčiková ve dvou setech. Turnajovým jedničkám stačila na výhru necelá 2 hodiny hry. A na závěr něco pro potěšení, do Liberce se vrátila socha Mezník od Jiřího Seiferta, která před palácem Líbie G stála a v 70. letech odtud zmizela. Pískovcový morový sloup byl řadu let k vidění v galerii v Chebu, teď si ho město zapůjčilo na 20 let. Pondělí se po téměř 60 letech vrátil na své původní místo.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno a 16 stupňů. Do rána bude jasno a teploty klesnou na 15 stupňů. Dnes v úterý pak bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 31 stupňů. Tolik k počasí. Kdo ještě bdí, tomu noc s Čet rádiem uteče příjemněji, zdraví Vlasta.

Podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojistné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi srovnat.

0: Prosím vás, koho tady hledáte?
1: Co říkáte?
0: Ale koho tady hledáte?
1: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou?
0: Tak, podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
1: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval, víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
0: No neviděl, já ho ani neznám, jak vypadá vůbec?
1: No tak, jak vypadá, skoro normálně.

0: Normálně.
1: Ano, takový malý blonďák je to.
2: Malý blonďák?
1: Ano, obarvený na černo.
2: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
1: Ale o mě se měl přinést takový ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
2: Otazník?
1: Ano, ano.
2: Jaký otazník?
1: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa.
2: Jo, počkejte, vy myslíte dotazník?
1: Vlastně dotazník.
2: No, jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
1: Byl tady?
2: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
1: Jo,
2: no.
1: A to, takže jste to neřekl hned, člověče. No. A vyplnil mě to všechno?
2: No tak to já nevím.
1: No to... nevím, jak to jen tak napůl, jak to, že mi to celý nevyplnil.
2: Tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
1: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? I to jen tak napůl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
2: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
1: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je hned, to je, já to jen tak prolítnu, to je. Hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
2: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
1: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
2: Ano.
1: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
2: Ano.
1: Ano, tak
2: sem přijde jméno.
1: Jméno, ano, to myslím jako moje jméno, že jo?
2: No vaše jméno.
1: Samozřejmě, ano, ano, já to jen tak prolítnu, víte. Tadyhle, kde je den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
2: Ne. Jenom kdy a kde.
1: Vlastně kdy a kde,
2: no,
1: ano.
2: No, podívejte
1: ano,
2: se
1: to,
2: tady.
1: Ano, to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
2: No, ne, všem, že
1: jenom, ale já rozumím, ano, takhle.
2: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
1: ano.
2: Sem napíšete, kde jste se narodil.
1: Ano.
2: A tady, kde je místo,
1: tady.
2: Kde jste vlastně obrácený, tady, kde jste se narodil.
1: Vy jste mě chtěl, já už jim tadyhle. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa všude dost, co?
2: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
1: A jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je
2: jasné.
1: Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, no. Ano. Jo, hlíte, co je tady tohle? F cheese občprů.
2: No to je zkratka.
1: Jo?
2: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
1: Ano, ano. A tadyhle, kde je to ečvíčop, kvečvíčop,
2: ečvíčop,
1: zkrátka, to je zkratka a přijde sem, to je zkrátka, ta zkratka, ano.
2: No to číslo.
1: Ano, to číslo. Já to tak prolítnu, víte, když náhodou, to je hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To je Amálka Vemínková.
2: A tady vedle hned připište manželka.
1: Jo, to víte, já tam budu psát manželka a přijde na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
2: Tak no tak když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
1: Co?
2: Družka.
1: Družka?
2: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete. Jo, není to vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
1: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
2: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
1: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
2: Co pak vy máte mimo družky ještě manželku?
1: No samozřejmě, přece nemůžu mít jenom družku, ne?
2: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
1: No tak sem a nejsem, no jak se to veme, že jo?
2: Jak to sem a nejsem?
1: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodovodu, ne v rozvodu.
2: Jo, vy se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
1: No už dlouho, ano. Už skoro půl roku.
2: Proč se dáváte rozvádět?
1: No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
2: No jo, no tak to je pravda, no.
1: A přijde manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, nic než peníze.
2: Prosím,
1: moře peněz na mě chce pořád, no.
2: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
1: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
2: A kvůli tomu se rozvádíte?
1: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
2: Ne.
1: Přijde manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
2: Prosím vám, ona tolik pije?
1: Ne, ona mě hledá.
2: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena,
1: je
2: budíš,
1: pravě.
2: Ale...
1: Divná. Jo. Jako tuhle například, víte, se manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co.
2: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla, ale...

0: jsou 4 hodiny.
1: Vítejte u nočního vysílání, od mikrofonu vás zdraví Vlasta a přináším vám zprávy Čet Rádia. Pojďme na to nejdůležitější. Spor o rozpočet uvnitř vládní koalice sílí, podle politologa zůstává zatím všechno u slibů. Alternativa pro Německo drtivě ovládla volby v Sachsen-Anhaltsku. A na Kladensku hořel obchod, hasiči povolali silné posily. Jamajka žádá Británii o omluvu a odškodnění za obchod s otroky, na kterém se Londýn v minulosti podílel. Jamajská ministryně kultury předala během návštěvy Londýna formální výzvu přímo králi Karlu III. Podle britských médií si Kingston od dokumentu slibuje nápravu újmy způsobené předkům dnešních obyvatel ostrova. Britská strana už podobné požadavky v minulosti odmítla. Volby v německé spolkové zemi Sachsen-Anhaltsko drtivě ovládla Alternativa pro Německo, která získala bezmála 44% hlasů. Druhá CDU nedosáhla ani na polovinu tohoto výsledku. Redaktor týdeníku Respekt Tomáš Lindner v Interview Plus upozorňuje, že kancléř Friedrich Merz sliboval Alternativu srazit na polovinu, místo toho ale oslabil vlastní stranu. V Německu se podle něj znovu rozhoří debata o tom, jak krajní pravici čelit. Kladně v noci na úterý hořela prodejna řetězce Lidl v Americké ulici. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu a na místo zamířilo velké množství jednotek i techniky. Okolí obchodu je uzavřené. Rusko a Severní Korea otevřeli první silniční most přes svou společnou hranici. Stavba je dalším dokladem toho, jak se vztahy obou zemí prohlubují od začátku války na Ukrajině. Zatímco Pchjongjang se k Moskvě přimyká, jiní tradiční spojenci Ruska, třeba Kazachstán, se naopak vzdalují. Uvnitř vládní koalice se přiostřuje spor o peníze. Motoristům a SPD vadí schodek rozpočtu na příští rok, který má být 389 miliard korun, a motoristé proto jednali s ministry hnutí ANO o možných úsporách ve školství a zdravotnictví. Podle politologa Víta Hlouška z Pražské metropolitní univerzity je obrovský deficit problém hlavně pro motoristy, kteří se profilují jako strana rozpočtové odpovědnosti. Konkrétní úspory zatím podle něj zůstávají jen v rovině slibů. A teď sport. České basketbalistky zakončily mistrovství světa v Berlíně porážkou s favorizovanými Američankami 64-105 a obsadili 15. místo. Jde o jejich nejvyšší prohru v historii na velké světové scéně. Překonali tak výsledek s výběrem Spojených států z olympijských her v Pekingu. Tenistka Kateřina Siniaková slaví na US Open postup do čtvrtfinále čtyřhry. S americkou parťačkou Taylor Townsendovou zdolali australsko-americkou dvojici Hunterová, Kravčiková ve dvou setech. Turnajové jedničky zvládly zápas za necelé 2 hodiny. A na závěr návrat po téměř 60 letech. Socha Mezník od Jiřího Seiferta se vrátila před Liberecký palác Líbiege, odkud v 70. letech zmizela. Pískovcový morový sloup byl řadu let k vidění v galerii v Chebu, teď si ho Liberec zapůjčil na 20 let.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno a 15 stupňů. Do rána bude jasno a teploty klesnou na 15 stupňů. Dnes v úterý pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 31 stupňů. Tolik z noční oblohy. Klidnou noc všem, kdo posloucháte, zdraví Vlasta.

0: Divadlo Noc.
1: Vážení přátelé, já jsem tu

0: Já jsem tu cenu dostal za nový eroticko-publicistický pořad, který je obdobou toho známého pořadu Peříčko, že ten můj se jmenuje Brčko, že? Neuvádí ho paní Štefánková, ale uvádím ho já, že nakonec jste to viděli v té ukázce,
1: právě,
0: že?
1: Pardon. A,
2: nezlob se nám to nějak nevyšlo.
1: Neviděli.
2: Nemohl bys nám to ukázat live?
0: No není problém, není problém.
2: Ivan Mládek, live!
0: Vážím přátelé, abych si pozval nějaké ty hosty, že pošlete mi sem nějakého chlapce, jak se jmenuješ, chlapče?
3: Já se jmenuji Jenda.
0: To je Jenda, tohlento, to je Jenda. Jak se jmenujete, slečno?
4: Lenka.
0: To je Lenka, tohlento, Lenka. No. No ještě by to chtělo, jednoho chlapce tady. Jak se... Jak se jmenuješ?
3: Ivoš.
0: To je Ivoš. Pánové a slečno, abych trochu navodil atmosféru, tak vám třeba řeknu úvodem takovou eroticko-medicínskou příhodu, že takový starší pán přijde na urologii, že a ptá se té paní uroložky, té paní doktorky, jestli bere ty kartičky od zdravotní pojišťovny, jestli uznává ty kartičky. A on říká, no samozřejmě, co vám chybí, no, nemám erekci. A to nevíš, co to je. Říkám, tak slíkněte se, tak se nějak dotkne, ale všechno je v pořádku, prosím vás, jste zdravý. No já jsem to nechtěl hnedka říct, já sice mám erekci, ale nemám ejakulaci, že? Tak něco jako dělá rukou a tak je to v pořádku, všechno, říkám, co mnete, vy jste úplně zdravý, klidně můžete jít za prostitutkama do nevěstince. Říkám, no a tam neberou ty kartičky, jo? Tak to byla taková... To bylo úvodem, že? Tak. Můj první sexuální zážitek, to je téma našeho dnešního Brčka. Třeba vy, pane, s tím ruměncem na tváři, tak jak se odehrával váš první sexuální zážitek?
3: To mě bylo... 13 mě bylo.
0: 13 teprve.
3: A bylo to o prázdninách v Jugoslávii.
0: Ano.
3: Na břehu Jaderského moře. Při západu slunce. Vál takový vlahý teplý vánek a vlny šplouchaly. V korunách stromů cvrkaly cikáni. Cikády.
0: A... Cikády.
3: Byla tam taková vysoká tráva, ideální místo pro první sexuální zážitek. Prožil jsem krásnou noc a do kempu k rodičům jsem se vrátil, až když už svítalo. To víte, rodiče, ty se báli, jestli se mi něco nestalo, nebo jestli jsem se nestratil, no ale když viděli, jak jsem celý uválený a jak mám blažený výraz v obličeji, tak asi si hned věděli, cokoliv uhodilo.
0: Víte, a vy jste říkal, že vám bylo teprve 13, a to vlastně vaše partnerka byla starší, že?
3: To bych neříkal.
0: Jste byla o mnoho starší, že? To řekněte, kolik jí bylo. Nestýte se v Brčku, můžete říct všechno. Kolik bylo té slečně, té ženě, co s vám byla v trávě u moře?
3: Tam žádná nebyla, já tam byl sám.
0: Psal se, má někdo... Takový zážitku já měl. Helejte... Má někdo nějaký zajímavější sexuální zážitek třeba vy v té bratce? Jak vypadala vaše partnerka, nám řekněte třeba.
5: To byl normální blázen. Opravdovský blázen. Taková drobná, štíhlá a vážila 150 kg.
0: Zase. Jak mohla být drobná, štíhlá, vážit 150 kg?
5: No vidíte, jaký to byl blázen. No
0: jo, tak to je... Myslím, z vás to nebaví, slečno. Když se tady spíte klidně. Vám se nelíbí moje Brčko? Thank you. Víte, slečno, jak se odehrával váš první sexuální zážitek?
1: Já jsem ještě žádný neměl.
0: To vás nepovíte při vašem věku, že jste neměla žádný sexuální zážitek, prosím.
1: Ne.
0: A nepovídejte, prosím.
1: Prosím
0: vás, to ani žádný opilej s váma nic, ačkoliv já se nedivím teda, ale prosím vás, ani žádný chlap třeba, když jste jela stopem s váma, nezajel do lesa.
1: To jo, jednou.
0: No víte.
5: Ten musel být ožralej.
0: Víte, a budete se tak vyprávějte o tom, vy jste souhlasila?
1: No ano, souhlasila. No. Já sama jsem chtěla.
0: Jo. A líbilo se vám to?
1: Jo, strašně.
0: No a co on na to, co dělal? Jak se tvářil?
1: Křičel na mě, dělej, spěchám.
0: No a co vy? Co byste dělala?
1: To neřekli.
0: A jen to řekněte, prostě já se brčku můžete tedy řeknout, co jste dělala? No,
1: no kakala. No.
0: Dneska se stava tady teda. Helejte, tady vy s tím Rumněncem, doufám, že u vašeho druhého sexuálního zážitku už byla nějaká žena.
3: Ano, ano, byla. Bylo to zase shodou okolností na břehu moře a nějaká žena mě tam přistihla.
0: Beznadějný případ, helejte. Teďka vy, doufám, že vaše druhá partnerka už byla normální, že?
5: Ano, byla krásná, mladá, inteligentní. Byl jsem do ní zamilovaný až po uši.
0: No, doufám, že váš druhý sexuální zážitek se také odehrává v nějakém romantickém, politickém prostředí.
5: Ano, v bordelu.
0: Hlejte, slečno, ještě vy, já taky něco řekne. Vy opravdu jste neměla žádný sexuální zážitek?
1: No, jednou.
0: No, tak kde to bylo? Povídejte.
1: V práci.
0: A kde pracujete?
1: V nemocnici v Motole. Jako píchačka injekcí.
0: Jo, hlejte, a no a s kým to bylo? Povídejte.
1: S jedním starším pacientem.
0: A jak to, tak povídejte, jak se odehrával ten zážitek?
1: Já o tom nerada mluvím. Bylo to znásilnění.
0: A vás kolik mu dali? Kolik dostal za to?
1: On nic, já jsem si šla sednout na 2 roky.
0: A psal jsi, nepovídejte, ale prosím vás, říkal jste, že to byl starší člověk, prosím vás, on se nechal.
1: V narkóze se nechá každý.
0: Prosím vás, stejně mi to divné, pojďte se, když muž nechce, nebo respektive když spí, tak se to ženě nikdy nemůže podařit, že?
1: Jste si tak jistý, že jsem žena?
0: A je, tak já jsem to nabila, hnedka mě byla nějaká divná, nebo je to nějaký kluk, nebo co, no to je hrozně.
5: Já pacient.
0: To je hrozný. Člověk, aby se bál do nemocnice dneska.
5: To je hrozný. Jde na nemocnici na operaci slepýho střeva, daj mi narkózu, usne jako normální, hezký, šťastný ženatej kluk a probudím se jako buzerán.
0: No, ale to je... No,
5: to je, pane zdravotnictví.
0: No, to je hrozný. Tak vážím...
4: Já si platím 5 000 měsíčně.
0: Tak vážím, přátelé. Brčko se mi nějak vymklo z ruky, radši ukončíme, jo.

0: Že?
1: Jako zám, jako vozám. A ta kačka blátomačka a to kůže krákoře běhá po dvoře. Má panenka v komoře.
0: S pěšákem.
1: To neřeknu, je.
0: To ještě dítě.

0: se chodí bosá a ta kačka bláto tlačká, má panenka hubou malé. Má celá malá hubou. Má panenka krákoře, běhá po dvoře. Mé kuřátko pláče doma v komoře.
1: Zežrali hadáte.

konzumačka. Má panenka mlíko dává. A ten vůl chodí bosá. A to prase chce to zase. A já kráva.

0: stačí.
1: Velkým kulturním zážitkem byl pro mne festival folkových amerických zpěváků ve Strakonicích. Uprostřed koncertu jsem vběhla na pódium.
0: No to se dalo čekat.
1: A zaspívala lidem píseň Kaťuša. Lidé se smáli, ale hlavní pořadatel mi v zákulisí řekl, že jsem pěkná písničkářka. Udělalo mi to radost. Dalším silným kulturním zážitkem byla pro mne žebrácká opera od Václava Havla.
0: Na toho mi nešáhaj.
1: Já tě na něj nešáhám. V kněj jsem byla se svým chlapcem a měli jsme lóži. Po návštěvě kina jsem si uvědomila, že jsem poněkud méně pana. Že jsem poněkud méně pana prezidenta pochopila ve druhé části filmu. Musím jít na žebráckou operu ještě jednou.
0: Pojď sem.
1: Silným kulturním zážitkem v loňském roce byla pro mne také kniha Obsluhoval jsem anglického krále od Bohumila Hraboše.
0: Hrabala.
1: Když se v roce 82 rozhodovalo o Nobelově ceně za literaturu, byl nakonec oceněn román Erika Schneidera Svítání.
0: No to je správně, ne?
1: Podle mého názoru není toto poněkud populistické dílo takové významné velké ceny hovno.
0: Hodno! Pojď sem.
1: Hodno!
2: Naše scénka Lumikarovy dcery pojednává o setkání takových dvou chodů, kteří mají daleko do nějaké rebelie, že potkají dvě dcery toho nechvalně známého Lumikara. Uvidíte, že o nějaké averzi nebo o nějaké třídní nenávisti nemůže být řeč. My tu scénku předvedeme s pravými dvěma psy, takže by se možná před tou scénku hodila nějaká psí anekdota. Já teda bohužel znám jenom jednu takovou dětskou, tady jsou sami dospělá, i přesto řeknu, je taková rostomilá. Prostě tatínek jde s Pepičkem po parku, tam jsou psi, něco tam dělají. Pepíček se ptá, tatínko, prosím tě, co dělají ty pejskové? A on říká, no dělají štěňátko, že? No a večer nahlídne Pepíček do ložnice rodičů, že? A ptá se tatínka, tatínku, co to děláte? A on mu říká, no děláme ti bratříčka, že? A Pepíček říká, prosím tě, tatínku, mohl bys maminko otočit, já chci radši štěňátko, že? Tak to byla taková... Taková dětská, že? Tak Lumikarovy dcery.
0: Ahoj, holky.
3: Ahoj.
0: Povídám, Jášku, mám nápad. Pojďte s náma zítra do lesa.
3: Proč jsi zítra?
0: Dneska nemůžu, musím hlídat čár.
4: Jářku, ona ti ta tvoje čára zahýbá.
0: Jářku, ty seš hloupá. Moje dlouhá Anča říká, že už nemůže.
5: To říká jenom tobě, ty vole.
0: Musím hlídat hranici, Anči.
3: A proč musíš hlídat hranici?
0: Aby sem nevlez nějaký křižák.
4: Aby tady nemaloval obrazy.
6: Říká křižák a ne knížák, ty hluchoté.
0: Jsi nějaká nervózní, Jarči.
6: Co fote?
3: Je Ninčko na vás naštvanej.
0: Proč je na nás naštvanej? Co porád na nás chce?
3: Chce glejt.
6: Tak proč si Jáčko nevybleje?
0: Říkala glejt. Ten glejt, co máme od krále, kde je psáno, že nemusíme makat.
3: Nemá ten glejt u sebe náhodou Jan Zlatký Kozina?
0: Myslíš toho Bužiče Kozinu? Tomu bys ho nesvěřili, ten by ho propil.
3: A nemá ho tedy Jan Zlatký Kravina?
0: Nevyzvídej, ten ho taky nemá, s tím jsem mluvil.
6: Vykašlete se na politiku, mluvme o něčem jiném.
3: Proč chodíte tak nalehko a nenosíte brnění jako křižáci?
0: To ti vysvětlím. Když si něco skřípneš do trenýrek, tak to je hrozný. Ale když si něco skřípneš do brnění, tak to je konec. To už byste se nám nemohli posmívat ani tou básničkou.
6: Jakou básničkou se nám posmívají?
0: No Anči, řekni tady bratrovi, jak je ta básnička.
3: No, kluci sklenčí, mají to tenčí. Ale stejně by vám to brnění slušelo.
0: Jášku, víš, co to je? Běhat v železném brnění v bouřce po horách? Teď to je jenom otázka času, kdy do tebe hrom práskne. A pak už ti z toho brnění jenom jako popel vysypou.
6: Ale ušetří za kremaci.
3: To je, Jášku, dobrý nápad. Víte, co bychom ušetřili peněz, kdyby se všichni dětkové po 70 vyháněli v brnění v bouřce na kopce?
4: Ale stejně by vám to brnění slušelo.
0: Jášku, ty jsi hloupá. Víš, jak bys vypadal, kdyby si na tebe v tom železném brnění lehnul?
6: Jako když tě přejede auto.
4: Auto?
3: Jaký auto?
0: Bratře, co je to auto?
6: Já ani nevím, co jsem to plácnul.
3: To byl hezký pejsek. No? Jak se jmenuje?
6: Bruto.
3: A ten druhej?
0: Neto.
3: My máme taky doma pejska, viď, Jarči?
4: Jo.
0: A jaká je to rasa?
3: Čistokrevnej hladkosrstej špidla.
6: A odkud ho máte?
3: Z útulku.
0: To bude mít určitě silný sociální cítění, že?
4: Těžko říct.
0: Já mám nápad. Co kdybychom šli do toho lesa teď hned?
3: Já nevím.
4: A co tam budem dělat?
0: To tam bude. To co včera.
6: Proč jsi nervózní, Jarči?
3: On je nervózní, že ona zase nic a já voba.
0: Nebo, Jarči, dneska bude všecko jináč.
6: Tak jdem.
4: A máte to?
3: Jo, máte to pro nás.
6: Co?
0: Co bysme to neměli? Brnění nenosíme.
3: Což, Jářku, bobej, to přece nemyslíme.
4: A máte to?
6: Kytičku.
3: Jo, kytičku, co si to fakt blbej.
0: Já nevím, co to, co furt chcete, co teda my si máme?
3: To, co včera.
6: Co?
3: No prachy přece.
6: My žádný nemáme, nešlo by to na sekiru.
4: Jak je to na sekiru?
3: No na sekiru to je normálně, akorát nakonec dostaneš sekiru do hlavy.

0: Čet rádio.
1: Oči do kořán a v těch očích tání.

0: Je 5 hodin.
1: Dobré ráno, u mikrofonu je Vlasta a začínají zprávy Četrádia. A tady jsou hlavní titulky. Spor o rozpočet uvnitř vládní koalice sílí, podle politologa zůstává zatím všechno u slibů. Alternativa pro Německo drtivě ovládla volby v Sachsen-Anhaltsku. A na Kladensku hořel obchod, hasiči povolali silné posily. Uvnitř vládní koalice se přiostřuje spor o peníze. Motoristům a SPD vadí schodek rozpočtu na příští rok, který má být 389 miliard korun, a motoristé proto jednali s ministry hnutí ANO o možných úsporách ve školství a zdravotnictví. Podle politologa Víta Hlouška z Pražské metropolitní univerzity je obrovský deficit problém hlavně pro motoristy, kteří se profilují jako strana rozpočtové odpovědnosti. Konkrétní úspory zatím podle něj zůstávají jen v rovině slibů. Kladně v noci na úterý hořela prodejna řetězce Lidl v Americké ulici. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu a na místo zamířilo velké množství jednotek i techniky. Okolí obchodu je uzavřené. Volby v německé spolkové zemi Sachsen-Anhaltsko drtivě ovládla Alternativa pro Německo, která získala bezmála 44% hlasů. Druhá CDU nedosáhla ani na polovinu tohoto výsledku. Redaktor týdeníku Respekt Tomáš Lindner v Interview Plus upozorňuje, že kancléř Friedrich Merz sliboval Alternativu srazit na polovinu, místo toho ale oslabil vlastní stranu. V Německu se podle něj znovu rozhoří debata o tom, jak krajní pravici čelit. Rusko a Severní Korea otevřeli první silniční most přes svou společnou hranici. Stavba je dalším dokladem toho, jak se vztahy obou zemí prohlubují od začátku války na Ukrajině. Zatímco Pchjongjang se k Moskvě přimyká, jiní tradiční spojenci Ruska, třeba Kazachstán, se naopak vzdalují. Jamajka žádá Británii o omluvu a odškodnění za obchod s otroky, na kterém se Londýn v minulosti podílel. Jamajská ministryně kultury předala během návštěvy Londýna formální výzvu přímo králi Karlu III. Podle britských médií si Kingston od dokumentu slibuje nápravu újmy způsobené předkům dnešních obyvatel ostrova. Britská strana už podobné požadavky v minulosti odmítla. A teď sport. České basketbalistky zakončily mistrovství světa v Berlíně porážkou s favorizovanými Američankami 64-105 a obsadili 15. místo. Jde o jejich nejvyšší prohru v historii na velké světové scéně. Překonali tak výsledek s výběrem Spojených států z olympijských her v Pekingu. Tenistka Kateřina Siniaková slaví na US Open postup do čtvrtfinále čtyřhry. S americkou parťačkou Taylor Townsendovou zdolali australsko-americkou dvojici Hunterová, Kravčiková ve dvou setech. Turnajové jedničky zvládly zápas za necelé 2 hodiny. A na závěr návrat po téměř 60 letech. Socha Mezník od Jiřího Seiferta se vrátila před Liberecký palác Líbiege, odkud v 70. letech zmizela. Pískovcový morový sloup byl řadu let k vidění v galerii v Chebu, teď si ho Liberec zapůjčil na 20 let.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 15 stupňů, v Brně polojasno a 16, v Ostravě jasno a 15. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 31 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Hned na úvod důležité varování z dálnice D4 na 31. kilometru směrem na Strakonice. Tam se před chvílí objevilo vozidlo jedoucí v protisměru. Prosíme o maximální opatrnost. V Praze na silnici E55 E65 došlo před chvílí k nehodě nákladního vozidla. Na vozovce zůstává překážka. Projíždějte tam opatrně. Na dálnici D3 na 81. kilometru směrem na Prahu stojí od hodiny porouchané vozidlo na odstavném pruhu. Počítejte se zdržením. A na silnici I43 u obce Česká na Brněnsku komplikuje provoz porouchané vozidlo v pravém pruhu, tvoří se tam kolony už přes hodinu. Co se týče omezení, v Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba křižovatky, u sjezdu na Brno centrum se tvoří kolony a potrvá to až do konce října příštího roku. V Praze na Libeňském mostě stále probíhá jeho demolice a výstavba nového mostu, omezení tam zůstává v platnosti dlouhodobě, klidně do konce roku 2027. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byly dopravní informace, s vámi byla Vlasta a Čet Rádio, hezký zbytek dopoledne za volantem.

0: Čet rádio.
1: I tahle ta písně stará pochází ze 17. století. Napsal jeden mladý Ital. Bouřil se proti francouzské nadvládě a neapolský král z rodu Anžů ho dal uvěznit vysoko na skálu nad Nápolí. A o tomto městě se v této písni zpívá.

Ten mladý Ital určitě dopad špatně. Nevíme s ním, jak to s ním skončilo, jenom ta píseň po něm zůstala. A já bych si přál, aby po nás byla aspoň jedna krásná písnička, tak krásná a čistá jako tato. A tím jsem vám chtěl říct dobrý večer.

0: kalendáriu. Dnes je úterý 8. září a Čet Rádio vás vítá u dalšího kalendária. Svátek dnes slaví všechny Mariany a tak jim přejeme krásný den plný pohody a úsměvů. 8. září si svět připomíná Mezinárodní den gramotnosti, který vyhlásilo UNESCO už v roce 1966, aby upozornil na význam čtení a psaní pro každého člověka na světě. A když už jsme u historie, právě 8. září roku 1157 se narodil anglický král Richard Louis Srdce, jedna z nejslavnějších postav středověké Evropy. Pokud jde o počasí, staré pranostiky říkají, že je-li v září teplo, bude v zimě zima, takže si dnešní slunečné paprsky raději užijeme naplno. Tolik dnešní kalendáriu.
1: Čet Rádio!

0: krátké zprávy.
1: Vítám vás, u mikrofonu je Vlasta. Hlavní události v kostce. Motoristé a SPD tlačí na úspory kvůli vysokému schodku příštího rozpočtu. Volby ve spolkové zemi Sachsen-Anhaltsko jasně vyhrála Alternativa pro Německo. Rusko a Severní Korea otevřeli první silniční most přes společnou hranici. Jamajka žádá Británii o omluvu a odškodnění za obchod s otroky. V Kladně v noci hořela prodejna potravin, zasahovalo velké množství hasičů. A ve sportu, basketbalistky se rozloučily s mistrovstvím světa rekordní porážkou a Siniaková slaví na US Open postup ve čtyřhře.
0: Počasí.
1: Pojďme se podívat na počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 15 stupňů, v Brně polojasno a 16, v Ostravě jasno a 15. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 31 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek až v sobotu zataženo, teploty mezi 18 a 23 stupni, v neděli mlhavo, teploty kolem 24, v pondělí zataženo, teploty kolem 26. A jak to vypadá na silnicích? To se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Hned na úvod důležité varování z dálnice D4 na 31. kilometru směrem na Strakonice. Tam se před chvílí objevilo vozidlo jedoucí v protisměru. Prosíme o maximální opatrnost. V Praze na silnici E55 E65 došlo před chvílí k nehodě nákladního vozidla. Na vozovce zůstává překážka. Projíždějte tam opatrně. Na dálnici D3 na 81. kilometru směrem na Prahu stojí od hodiny porouchané vozidlo na odstavném pruhu. Počítejte se zdržením. A na silnici I43 u obce Česká na Brněnsku komplikuje provoz porouchané vozidlo v pravém pruhu, tvoří se tam kolony už přes hodinu. Co se týče omezení, v Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba křižovatky, u sjezdu na Brno centrum se tvoří kolony a potrvá to až do konce října příštího roku. V Praze na Libeňském mostě stále probíhá jeho demolice a výstavba nového mostu, omezení tam zůstává v platnosti dlouhodobě, klidně do konce roku 2027. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byly dopravní informace, s vámi byla Vlasta a Čet Rádio, hezký zbytek dopoledne za volantem.
2: Čet Rádio. Čet Rádio. Čet Rádio.

0: Horoskop.
1: Dobré ráno, milí posluchači. U mikrofonu je Vlasta a jak už to bývá v úterý 8. září, hvězdy mají zase plno práce. Vysíláme pro vás na Čet rádiu, tak pojďme rovnou mezi souhvězdí. Beran si dnes bude muset dvakrát rozmyslet, než něco vypálí z rukávu na poradě, šéf totiž dnes vstal levou nohou a pravou má na brzdě. Bík se konečně odhodlá uklidit tu hromadu papírů na stole, jen pozor, aby v ní neobjevil účtenku, na kterou už dávno zapomněl. Blíženci budou dnes na telefonu jako diplomatický velvyslanec mezi dvěma kamarády, kteří se pohádali kvůli hlouposti. Tak dostane chuť na něco dobrého z babiččiny kuchyně a možná i zavolá, jen aby si poslechl ten známý hlas. Lev zazáří na nákupu, kdy elegantně vyřeší frontu u pokladny a ještě si vyslouží úsměv od prodavačky. Pana si dnes udělá pořádek nejen v šuplíku, ale i v hlavě a zjistí, že to druhé jde překvapivě snadno. Váhy budou celý den váhat, jestli si k obědu dají polévku nebo hlavní jídlo, a nakonec si dají obojí. Štír dnes odhalí drobné tajemství kolegy, jen ať s ním zachází jako s křehkým vajíčkem, ne jako s bombou. Střelec vyrazí na procházku a počasí mu nabídne nečekaný déšť, takže deštník dnes rozhodně neuškodí. Kozoroh bude mít pocit, že táhne celou rodinu na svých bedrech, ale večer si zaslouží nohy nahoru a klid. Vodnář dostane geniální nápad na koníček, který ho zabaví na celé odpoledne, jen ať nezapomene na oběd. Ryby budou dnes trochu zasněné, ideální den na to nechat myšlenky plout a nechat starosti počkat na zítřek. A to je pro dnešek od hvězd všechno, milí posluchači. Berte to samozřejmě s rezervou a nadsázkou, hvězdy jsou jen takové veselé vodítko, nevědecký předpis. Přeji vám krásný den a slyšíme se zase zítra, mrk mrk.
0: Čet rádio!

0: Je 6 hodin.
1: Pěkné ráno vám přeje Vlasta. Vítejte u zpráv Čet rádia. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. Spor o rozpočet uvnitř vládní koalice sílí, podle politologa zůstává zatím všechno u slibů. Alternativa pro Německo drtivě ovládla volby v Sachsen-Anhaltsku. A na Kladensku hořel obchod, hasiči povolali silné posily. Jamajka žádá Británii o omluvu a odškodnění za obchod s otroky, na kterém se Londýn v minulosti podílel. Jamajská ministryně kultury předala během návštěvy Londýna formální výzvu přímo králi Karlu III. Podle britských médií si Kingston od dokumentu slibuje nápravu újmy způsobené předkům dnešních obyvatel ostrova. Britská strana už podobné požadavky v minulosti odmítla. Kladně v noci na úterý hořela prodejna řetězce Lidl v Americké ulici. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu a na místo zamířilo velké množství jednotek i techniky. Okolí obchodu je uzavřené. Volby v německé spolkové zemi Sachsen-Anhaltsko drtivě ovládla Alternativa pro Německo, která získala bezmála 44% hlasů. Druhá CDU nedosáhla ani na polovinu tohoto výsledku. Redaktor týdeníku Respekt Tomáš Lindner v Interview Plus upozorňuje, že kancléř Friedrich Merz sliboval Alternativu srazit na polovinu, místo toho ale oslabil vlastní stranu. V Německu se podle něj znovu rozhoří debata o tom, jak krajní pravici čelit. Uvnitř vládní koalice se přiostřuje spor o peníze. Motoristům a SPD vadí schodek rozpočtu na příští rok, který má být 389 miliard korun, a motoristé proto jednali s ministry hnutí ANO o možných úsporách ve školství a zdravotnictví. Podle politologa Víta Hlouška z Pražské metropolitní univerzity je obrovský deficit problém hlavně pro motoristy, kteří se profilují jako strana rozpočtové odpovědnosti. Konkrétní úspory zatím podle něj zůstávají jen v rovině slibů. Rusko a Severní Korea otevřeli první silniční most přes svou společnou hranici. Stavba je dalším dokladem toho, jak se vztahy obou zemí prohlubují od začátku války na Ukrajině. Zatímco Pchjongjang se k Moskvě přimyká, jiní tradiční spojenci Ruska, třeba Kazachstán, se naopak vzdalují. A teď sport. České basketbalistky zakončily mistrovství světa v Berlíně porážkou s favorizovanými Američankami 64-105 a obsadili 15. místo. Jde o jejich nejvyšší prohru v historii na velké světové scéně. Překonali tak výsledek s výběrem Spojených států z olympijských her v Pekingu. Tenistka Kateřina Siniaková slaví na US Open postup do čtvrtfinále čtyřhry. S americkou parťačkou Taylor Townsendovou zdolali australsko-americkou dvojici Hunterová, Kravčiková ve dvou setech. Turnajové jedničky zvládly zápas za necelé 2 hodiny. A na závěr návrat po téměř 60 letech. Socha Mezník od Jiřího Seiferta se vrátila před Liberecký palác Líbiege, odkud v 70. letech zmizela. Pískovcový morový sloup byl řadu let k vidění v galerii v Chebu, teď si ho Liberec zapůjčil na 20 let.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 15 stupňů, v Brně polojasno a 16, v Ostravě jasno a 14. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 31 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Máme tu hned několik čerstvých hlášení, tak pojďme na to. Před hodinou došlo k nehodě nákladního vozidla na silnici E55 v Praze, kde je uzavřená krajnice a provoz je omezený, jezděte tam prosím opatrně. Na silnici 3 u Benešova se před chvílí stala nehoda osobního vozidla, které havarovalo do svodidel, na místě zůstává překážka. Na dálnici D1 na 13. kilometru směrem na Brno stojí porouchané vozidlo, počítejte tam se zdržením. A na dálnici D3 na 81. kilometru směrem na Prahu má poruchu kamion na krajnici. K tomu hlásíme silný provoz na dálnici D5 směrem na Plzeň, na dálnici D10 směrem na Turnov i na dálnici D11 směrem na Prahu. Z dlouhodobých omezení připomínáme, že na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně stále probíhá přestavba a tvoří se tam kolony. Počítejte s tím při plánování cesty. Dálnice jsou jinak sjízdné bez dalších omezení. To je pro tuto chvíli všechno, s dalšími informacemi se ozve Vlasta z Čet Rádia zase za chvíli.

0: kalendáriu. Dnes je úterý 8. září a Čet Rádio vás vítá u dalšího kalendária. Svátek dnes slaví všechny Mariany a tak jim přejeme krásný den plný pohody a úsměvů. 8. září si svět připomíná Mezinárodní den gramotnosti, který vyhlásilo UNESCO už v roce 1966, aby upozornil na význam čtení a psaní pro každého člověka na světě. A když už jsme u historie, právě 8. září roku 1157 se narodil anglický král Richard Lee Srdce, jedna z nejslavnějších postav středověké Evropy. Pokud jde o počasí, staré pranostiky říkají, že je-li v září teplo, bude v zimě zima, takže si dnešní slunečné paprsky raději užijeme naplno. Tolik dnešní kalendárium.
1: Čet Rádio.

0: Krátké zprávy.
1: Zdraví vás Vlasta. O čem se dnes mluví? Motoristé a SPD tlačí na úspory kvůli vysokému schodku příštího rozpočtu. Volby ve spolkové zemi Sachsen-Anhaltsko jasně vyhrála Alternativa pro Německo. Rusko a Severní Korea otevřeli první silniční most přes společnou hranici. Jamajka žádá Británii o omluvu a odškodnění za obchod s otroky. V Kladně v noci hořela prodejna potravin, zasahovalo velké množství hasičů. A ve sportu, basketbalistky se rozloučily s mistrovstvím světa rekordní porážkou a Siniaková slaví na US Open postup ve čtyřhře.
0: Počasí.
1: A teď už k počasí. Aktuálně v Praze jasno a 15 stupňů, v Brně polojasno a 16, v Ostravě jasno a 14. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 31 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek až v sobotu zataženo, teploty mezi 20 a 22 stupni, v neděli a v pondělí polojasno, teploty mezi 22 a 24 stupni. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Máme tu hned několik čerstvých hlášení, tak pojďme na to. Před hodinou došlo k nehodě nákladního vozidla na silnici E55 v Praze, kde je uzavřená krajnice a provoz je omezený. Jezděte tam prosím opatrně. Na silnici 3 u Benešova se před chvílí stala nehoda osobního vozidla, které havarovalo do svodidel, na místě zůstává překážka. Na dálnici D1 na 13. kilometru směrem na Brno stojí porouchané vozidlo, počítejte tam se zdržením. A na dálnici D3 na 81. kilometru směrem na Prahu má poruchu kamion na krajnici. K tomu hlásíme silný provoz na dálnici D5 směrem na Plzeň, na dálnici D10 směrem na Turnov i na dálnici D11 směrem na Prahu. Z dlouhodobých omezení připomínáme, že na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně stále probíhá přestavba a tvoří se tam kolony, počítejte s tím při plánování cesty. Dálnice jsou jinak sjízdné bez dalších omezení. To je pro tuto chvíli všechno, s dalšími informacemi se ozve Vlasta z Čet Rádia zase za chvíli.

0: horoskop.
1: Dobré ráno, milí posluchači. U mikrofonu je Vlasta a jak už to bývá v úterý 8. září, hvězdy mají zase plno práce. Vysíláme pro vás na Čet rádiu, tak pojďme rovnou mezi souhvězdí. Beran si dnes bude muset dvakrát rozmyslet, než něco vypálí z rukávu na poradě, šéf totiž dnes vstal levou nohou a pravou má na brzdě. Bík se konečně odhodlá uklidit tu hromadu papírů na stole, jen pozor, aby v ní neobjevil účtenku, na kterou už dávno zapomněl. Blíženci budou dnes na telefonu jako diplomatický velvyslanec mezi dvěma kamarády, kteří se pohádali kvůli hlouposti. Tak dostane chuť na něco dobrého z babiččiny kuchyně a možná i zavolá, jen aby si poslechl ten známý hlas. Lev zazáří na nákupu, kdy elegantně vyřeší frontu u pokladny a ještě si vyslouží úsměv od prodavačky. Pana si dnes udělá pořádek nejen v šuplíku, ale i v hlavě a zjistí, že to druhé jde překvapivě snadno. Váhy budou celý den váhat, jestli si k obědu dají polévku nebo hlavní jídlo, a nakonec si dají obojí. Štír dnes odhalí drobné tajemství kolegy, jen ať s ním zachází jako s křehkým vajíčkem, ne jako s bombou. Střelec vyrazí na procházku a počasí mu nabídne nečekaný déšť, takže deštník dnes rozhodně neuškodí. Kozoroh bude mít pocit, že táhne celou rodinu na svých bedrech, ale večer si zaslouží nohy nahoru a klid. Vodnář dostane geniální nápad na koníček, který ho zabaví na celé odpoledne, jen ať nezapomene na oběd. Ryby budou dnes trochu zasněné, ideální den na to nechat myšlenky plout a nechat starosti počkat na zítřek. A to je pro dnešek od hvězd všechno, milí posluchači. Berte to samozřejmě s rezervou a nadsázkou, hvězdy jsou jen takové veselé vodítko, nevědecký předpis. Přeji vám krásný den a slyšíme se zase zítra, mrk mrk.
0: Čet rádio!

0: je 7 hodin.
1: Dobré ráno, vítá vás Čet Rádio a od mikrofonu vás zdraví Vlasta, jsem připravená, tak pojďme společně na zprávy Čet Rádia. Pojďme na to nejdůležitější. Kladně hořel obchodní dům, hasiče už mají oheň pod kontrolou. Alternativa pro Německo poprvé v historii vyhrála zemské volby. A na Šumavě unikají do půdy toxické chemikálie, jasno v tom ale pořád není. Alternativa pro Německo poprvé v historii ovládla zemské volby, Sachsen-Anhaltsku drtivě porazila všechny své soupeře. Podle politologa, kterého citoval Radiožurnál, ale není možné říkat, že by volič téhle strany byl neonacista. Velká část lidí v Sachsen-Anhaltsku se prostě ve své zemi necítí dobře a hledá alternativu. Policisté na Jesenicku dál vyšetřují otravu vody ve staré Červené vodě. V Červeném potoce uhynulo v srpnu zhruba 700 ryb, mezi nimi i chráněná střevle potoční. Případ se původně řešil jako přestupek, policie ho ale překvalifikovala, pachateli tak nyní místo 6 měsíců hrozí až rok vězení. Kladně zachvátili plameny obchodní dům Lidl. Hasiči už dostali oheň pod kontrolu a pokračuje dohašování. Na místě zasahují desítky hasičů a těžká technika, která rozebírá konstrukce. Předběžná škoda je odhadnutá na 120 milionů korun. Zranění zatím hlášeni nebyly. Rusko a Severní Korea otevřeli první silniční most přes svou společnou hranici. Stavba je dalším důkazem zbližování obou zemí, které se prohlubuje od začátku války na Ukrajině. Zatímco Pchjongjang se k Moskvě přimyká čím dál víc, jiní tradiční spojenci, třeba Kazachstán, se od ní naopak vzdalují. V Národním parku Šumava unikají do půdy toxické chemikálie. O úniku informoval po jednání vlády ministr životního prostředí Igor Červený za motoristy. Jaké látky to přesně jsou, ale zatím jasné není. Poslanec Filip Turek své vyjádření několikrát změnil, nejdřív mluvil o iperitu, potom o fosgenu a nakonec o látkách, které by se na fosgen proměnily až při požáru. A teď sport. České basketbalistky zakončily mistrovství světa v Berlíně nejvyšší porážkou ve své historii na velké světové scéně. Američankám podlehly 64-105 a obsadili 15. místo. Tenistka Kateřina Siniaková s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou postoupili do čtvrtfinále 4 hry na US Open. Turnajové jedničky zdolali australsko-americký pár Hunterová, Kravčiková ve dvou setech a na kurtu strávili hodinu a 49 minut. A na závěr, Pelhřimovské muzeum rekordů a kuriozit čeká velké stěhování. Část expozic, mezi nimi i betlém vyřezaný do lískového ořechu, se přesune do Jindřichova Hradce, do historické budovy masných krámů přímo na náměstí. Muzeum tam bude mít zhruba 3x větší plochu než doposud.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 14 stupňů, v Brně polojasno a 15, v Ostravě jasno a 15. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 32 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. To je z počasí všechno. Ať se vám dnešek vydaří, pohodové ráno s Čet Rádiem přeje Vlasta.

Zajímavosti. Věděli jste, že ve městě Longyearbyen na souostroví Špicberky se už téměř 100 let nikdo nesmí pohřbívat? Leží totiž hluboko za polárním kruhem, kde je půda trvale zmrzlá a mrtvá těla se v permafrostu prostě nerozkládají tak, jak by měla. Lékaři ve 20. letech minulého století zjistili, že se v zemi dochovaly i viry, mimo jiné stopy španělské chřipky, a to i po desetiletích. V té době platí přísné pravidlo, že těžce nemocní obyvatelé musí být letecky převezeni na pevninu, protože místní hřbitov je uzavřený a nová těla se tu nepřijímají. Věčný let tak z ostrova udělal místo, kde smrt sice existuje, ale zůstat tu navždy nesmí. Lad tedy umí zakonzervovat lecos, jen si na to nesmíte hrát na věčného nájemníka.

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu Vlasta, pěkně vás vítám. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. Kladně hořel obchodní dům, škoda je podle prvních odhadů obrovská. Alternativa pro Německo poprvé ovládla zemské volby. Rusko a Severní Korea otevřeli první silniční most přes společnou hranici. Policie na Jesenicku vyšetřuje otravu potoka a hromadný úhyn ryb. Na Šumavě unikají do půdy toxické látky, o jaké přesně jde, se stále neví. A ve sportu, basketbalistky končí na mistrovství světa, tenistka Siniaková naopak postupuje.
0: Počasí.
1: Jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně v Praze jasno a 14 stupňů, v Brně polojasno a 15, v Ostravě jasno a 15. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 32 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek až v sobotu zataženo, teploty mezi 20 a 22 stupni, v neděli a v pondělí polojasno, teploty mezi 22 a 24 stupni. Tolik k počasí. Krásný start do nového dne vám přeje vaše Vlasta. Zůstaňte s Čet rádiem.

ale tajně bičem perl uhodil. Perla byla klisna skvělá.

0: Horoskop.
1: Dobré ráno, milí posluchači. U mikrofonu je Vlasta a jak už to bývá v úterý 8. září, hvězdy mají zase plno práce. Vysíláme pro vás na Čet rádiu, tak pojďme rovnou mezi souhvězdí. Beran si dnes bude muset dvakrát rozmyslet, než něco vypálí z rukávu na poradě, šéf totiž dnes vstal levou nohou a pravou má na brzdě. Bík se konečně odhodlá uklidit tu hromadu papírů na stole, jen pozor, aby v ní neobjevil účtenku, na kterou už dávno zapomněl. Blíženci budou dnes na telefonu jako diplomatický velvyslanec mezi dvěma kamarády, kteří se pohádali kvůli hlouposti. Tak dostane chuť na něco dobrého z babiččiny kuchyně a možná i zavolá, jen aby si poslechl ten známý hlas. Lev zazáří na nákupu, kdy elegantně vyřeší frontu u pokladny a ještě si vyslouží úsměv od prodavačky. Pana si dnes udělá pořádek nejen v šuplíku, ale i v hlavě a zjistí, že to druhé jde překvapivě snadno. Váhy budou celý den váhat, jestli si k obědu dají polévku nebo hlavní jídlo a nakonec si dají obojí. Štír dnes odhalí drobné tajemství kolegy, jen ať s ním zachází jako s křehkým vajíčkem, ne jako s bombou. Střelec vyrazí na procházku a počasí mu nabídne nečekaný déšť, takže deštník dnes rozhodně neuškodí. Kozoroh bude mít pocit, že táhne celou rodinu na svých bedrech, ale večer si zaslouží nohy nahoru a klid. Vodnář dostane geniální nápad na koníček, který ho zabaví na celé odpoledne, jen ať nezapomene na oběd. Ryby budou dnes trochu zasněné, ideální den na to nechat myšlenky plout a nechat starosti počkat na zítřek. A to je pro dnešek od hvězd všechno, milí posluchači. Berte to samozřejmě s rezervou a nadsázkou, hvězdy jsou jen takové veselé vodítko, nevědecký předpis. Přeji vám krásný den a slyšíme se zase zítra, mrk mrk. Chat rádio.

0: Je 8 hodin.
1: Krásné ráno, u mikrofonu Vlasta a před vámi jsou zprávy Čet rádia. Poslouchejte pozorně, mám pro vás přehled toho nejdůležitějšího. Hlavní události v kostce. Kladně hořel obchodní dům, hasiči už mají oheň pod kontrolou. Alternativa pro Německo poprvé v historii vyhrála zemské volby. A na Šumavě unikají do půdy toxické chemikálie, jasno v tom ale pořád není. Kladně zachvátili plameny obchodní dům Lidl. Hasiči už dostali oheň pod kontrolu a pokračuje dohašování. Na místě zasahují desítky hasičů a těžká technika, která rozebírá konstrukce. Předběžná škoda je odhadnutá na 120 milionů korun. Zranění zatím hlášeni nebyly. Alternativa pro Německo poprvé v historii ovládla zemské volby, v Saskatchewansku drtivě porazila všechny své soupeře. Podle politologa, kterého citoval Radiožurnál, ale není možné říkat, že by volič téhle strany byl neonacista. Velká část lidí v Saskatchewansku se prostě ve své zemi necítí dobře a hledá alternativu. Policisté na Jesenicku dál vyšetřují otravu vody ve staré Červené vodě. V Červeném potoce uhynulo v srpnu zhruba 700 ryb, mezi nimi i chráněná střevle potoční. Případ se původně řešil jako přestupek, policie ho ale překvalifikovala, pachateli tak nyní místo 6 měsíců hrozí až rok vězení. V Národním parku Šumava unikají do půdy toxické chemikálie. O úniku informoval po jednání vlády ministr životního prostředí Igor Červený za motoristy. Jaké látky to přesně jsou, ale zatím jasné není. Poslanec Filip Turek své vyjádření několikrát změnil, nejdřív mluvil o iperitu, potom o fosgenu a nakonec o látkách, které by se na fosgen proměnily až při požáru. Rusko a Severní Korea otevřeli první silniční most přes svou společnou hranici. Stavba je dalším důkazem zbližování obou zemí, které se prohlubuje od začátku války na Ukrajině. Zatímco Pchjongjang se k Moskvě přimyká čím dál víc, jiní tradiční spojenci, třeba Kazachstán, se od ní naopak vzdalují. A teď sport. České basketbalistky zakončily mistrovství světa v Berlíně nejvyšší porážkou ve své historii na velké světové scéně. Američankám podlehly 64-105 a obsadili 15. místo. Tenistka Kateřina Siniaková s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou postoupili do čtvrtfinále čtyřhry na US Open. Turnajové jedničky zdolali australsko-americký pár Hunterová, Kravčiková ve dvou setech a na kurtu strávili hodinu a 49 minut. A na závěr, Pelhřimovské muzeum rekordů a kuriozit čeká velké stěhování. Část expozic, mezi nimi i betlém vyřezaný do lískového ořechu, se přesune do Jindřichova Hradce, do historické budovy masných krámů přímo na náměstí. Muzeum tam bude mít zhruba třikrát větší plochu než doposud.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 14 stupňů, v Brně polojasno a 15, v Ostravě jasno a 16. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 32 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Počasí bychom měli, a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Máme za sebou hlášení počasí a hned pojďme na dopravu. Na silnici 33 u Předměřic nad Labem na Hradecku se před chvílí stala nehoda, havarované vozidlo tvoří překážku na vozovce. Projíždějte opatrně. V Novém Jičíně v ulici Revoluční havarovala dvě vozidla, jízdní pruh je neprůjezdný, probíhají záchranné práce, počítejte s komplikacemi. V Kunštátě na Blanensku v ulici Palackého najdete po nehodě neprůjezdný jízdní pruh, opatrnost je na místě. A také v Kopřivnici na silnici 58 došlo před hodinou k nehodě dvou aut, provoz je omezený. Ke zdržení dochází i kvůli poruchám vozidel, a to v Pražské Novodvorské ulici, na dálnici D3 na 93. kilometru směrem na České Budějovice, na silnici 64 u Aše na Chebsku a na dálnici D35 u 255. kilometru směrem na Hradec Králové, tam je navíc neprůjezdný pravý pruh. Z dlouhodobých omezení připomínáme přestavbu křižovatky dálnic D1 a D2 u Brna, kde je potřeba počítat s koloninami až do 20. října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Sledujte Czech Radio, za chvíli budeme zase u toho, teď se vracíme k hudbě.

0: Tip na den.
1: Zářijové sady se teď prohýbají pod vahou jablek, a tak by byla škoda nevyužít té úrody. Zkuste dnes zajít na procházku kolem staré jabloně, nebo si jen otevřít okno a nadýchnout se té typické vůně babího léta. Pokud doma nějaká jablka máte, stačí je nakrájet na plátky a upéct s trochou skořice, celý byt se během chvilky provoní podzimem. A když vám zbyde čas navíc, můžete si k tomu pustit oblíbenou hudbu a chvíli jen tak posedět bez spěchu. Přeji vám vonavý a klidný den, přeje Vlasta.

0: Krátké zprávy.
1: Tady je Vlasta, mám pro vás přehled zpráv. Pojďme na to nejdůležitější. Kladně hořel obchodní dům, škoda je podle prvních odhadů obrovská. Alternativa pro Německo poprvé ovládla zemské volby. Rusko a Severní Korea otevřeli první silniční most přes společnou hranici. Policie na Jesenicku vyšetřuje otravu potoka a hromadný úhyn ryb. Na Šumavě unikají do půdy toxické látky, o jaké přesně jde, se stále neví. A ve sportu, basketbalistky končí na mistrovství světa, tenistka Siniaková naopak postupuje.
0: Počasí.
1: Tak se podíváme, jak je venku. Aktuálně v Praze jasno a 15 stupňů, v Brně polojasno a 16, v Ostravě jasno a 18. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 32 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek až v sobotu zataženo, teploty mezi 20 a 22 stupni, v neděli a v pondělí polojasno, teploty mezi 22 a 24 stupni. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Máme za sebou hlášení počasí a hned pojďme na dopravu. Na silnici 33 u Předměřic nad Labem na Hradecku se před chvílí stala nehoda, havarované vozidlo tvoří překážku na vozovce, projíždějte opatrně. V Novém Jičíně v ulici Revoluční havarovala dvě vozidla, jízdní pruh je neprůjezdný, probíhají záchranné práce, počítejte s komplikacemi. V Kunštátě na Blanensku v ulici Palackého najdete po nehodě neprůjezdný jízdní pruh, opatrnost je na místě. A také v Kopřivnici na silnici 58 došlo před hodinou k nehodě dvou aut, provoz je omezený. Ke zdržení dochází i kvůli poruchám vozidel, a to v Pražské Novodvorské ulici, na dálnici D3 na 93. kilometru směrem na České Budějovice, na silnici 64 u Aše na Chebsku a na dálnici D35 u 255. kilometru směrem na Hradec Králové, tam je navíc neprůjezdný pravý pruh. Z dlouhodobých omezení připomínáme přestavbu křižovatky dálnic D1 a D2 u Brna, kde je potřeba počítat s koloninami až do 20. října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Sledujte Čet Rádio, za chvíli budeme zase u toho, teď se vracíme k hudbě.

0: Horoskop.
1: Dobré ráno, milí posluchači. U mikrofonu je Vlasta a jak už to bývá v úterý 8. září, hvězdy mají zase plno práce. Vysíláme pro vás na Čet rádiu, tak pojďme rovnou mezi souhvězdí. Beran si dnes bude muset dvakrát rozmyslet, než něco vypálí z rukávu na poradě, šéf totiž dnes vstal levou nohou a pravou má na brzdě. Bík se konečně odhodlá uklidit tu hromadu papírů na stole, jen pozor, aby v ní neobjevil účtenku, na kterou už dávno zapomněl. Blíženci budou dnes na telefonu jako diplomatický velvyslanec mezi dvěma kamarády, kteří se pohádali kvůli hlouposti. Tak dostane chuť na něco dobrého z babiččiny kuchyně a možná i zavolá, jen aby si poslechl ten známý hlas. Lev zazáří na nákupu, kdy elegantně vyřeší frontu u pokladny a ještě si vyslouží úsměv od prodavačky. Pana si dnes udělá pořádek nejen v šuplíku, ale i v hlavě a zjistí, že to druhé jde překvapivě snadno. Váhy budou celý den váhat, jestli si k obědu dají polévku nebo hlavní jídlo a nakonec si dají obojí. Štír dnes odhalí drobné tajemství kolegy, jen ať s ním zachází jako s křehkým vajíčkem, ne jako s bombou. Střelec vyrazí na procházku a počasí mu nabídne nečekaný déšť, takže deštník dnes rozhodně neuškodí. Kozoroh bude mít pocit, že táhne celou rodinu na svých bedrech, ale večer si zaslouží nohy nahoru a klid. Vodnář dostane geniální nápad na koníček, který ho zabaví na celé odpoledne, jen ať nezapomene na oběd. Ryby budou dnes trochu zasněné, ideální den na to nechat myšlenky plout a nechat starosti počkat na zítřek. A to je pro dnešek od hvězd všechno, milí posluchači. Berte to samozřejmě s rezervou a nadsázkou, hvězdy jsou jen takové veselé vodítko, nevědecký předpis. Přeji vám krásný den a slyšíme se zase zítra, mrk mrk.

0: Je 9 hodin.
1: Příjemné dopoledne, tady je Čet Rádio a vaše Vlasta. Vítám vás u zpráv Čet Rádia, jdeme rovnou na to. A tady jsou hlavní titulky. V Kladně hořel obchodní dům, hasiči už mají oheň pod kontrolou. Alternativa pro Německo poprvé v historii vyhrála zemské volby. A na Šumavě unikají do půdy toxické chemikálie, jasno v tom ale pořád není. V Národním parku Šumava unikají do půdy toxické chemikálie. O úniku informoval po jednání vlády ministr životního prostředí Igor Červený za motoristy. Jaké látky to přesně jsou, ale zatím jasné není. Poslanec Filip Turek své vyjádření několikrát změnil, nejdřív mluvil o iperitu, potom o fosgenu a nakonec o látkách, které by se na fosgen proměnily až při požáru. Policisté na Jesenicku dál vyšetřují otravu vody ve Staré Červené vodě. V Červeném potoce uhynulo v srpnu zhruba 700 ryb, mezi nimi i chráněná střevle potoční. Případ se původně řešil jako přestupek, policie ho ale překvalifikovala, pachateli tak nyní místo 6 měsíců hrozí až rok vězení. Alternativa pro Německo poprvé v historii ovládla zemské volby, v Sachsen-Anhaltsku drtivě porazila všechny své soupeře. Podle politologa, kterého citoval Radiožurnál, ale není možné říkat, že by volič téhle strany byl neonacista. Velká část lidí v Sachsen-Anhaltsku se prostě ve své zemi necítí dobře a hledá alternativu. Rusko a Severní Korea otevřeli první silniční most přes svou společnou hranici. Stavba je dalším důkazem zbližování obou zemí, které se prohlubuje od začátku války na Ukrajině. Zatímco Pchjongjang se k Moskvě přimyká čím dál víc, jiní tradiční spojenci, třeba Kazachstán, se od ní naopak vzdalují. Kladně zachvátili plameny obchodní dům Lidl. Hasiči už dostali oheň pod kontrolu a pokračuje dohašování. Na místě zasahují desítky hasičů a těžká technika, která rozebírá konstrukce. Předběžná škoda je odhadnutá na 120 milionů korun. Zranění zatím hlášeni nebyly. A teď sport. České basketbalistky zakončily mistrovství světa v Berlíně nejvyšší porážkou ve své historii na velké světové scéně. Američankám podlehly 64-105 a obsadili 15. místo. Tenistka Kateřina Siniaková s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou postoupili do čtvrtfinále čtyřhry na US Open. Turnajové jedničky zdolali australsko-americký pár Hunterová, Kravčiková ve dvou setech a na kurtu strávili hodinu a 49 minut. A na závěr, Pelhřimovské muzeum rekordů a kuriozit čeká velké stěhování. Část expozic, mezi nimi i betlém vyřezaný do lískového ořechu, se přesune do Jindřichova Hradce, do historické budovy masných krámů přímo na náměstí. Muzeum tam bude mít zhruba 3x větší plochu než doposud.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 16 stupňů, v Brně polojasno a 17, v Ostravě jasno a 19. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 32 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A od oblohy rovnou na silnice, následuje dopravní servis Čet Rádia.
0: Čet Rádio. Dopravní servis.
1: Provoz dnes ráno komplikuje hned několik nehod. V Praze na Strakonické ulici u čerpací stanice Robin Oil ve směru z centra se srazilo osobní a nákladní vozidlo, počítejte se zdržením. V ulici Vodičkova pak havarovalo osobní auto s tramvají, provoz je tam zúžený a je třeba zvýšené opatrnosti. Na dálnici D8 směrem na Prahu havarovalo auto do svodidel, neprůjezdný je levý pruh a vytváří se kolona s asi 10-minutovým zdržením. Na dálnici D11 u 35. kilometru směrem na Prahu leží na vozovce překážka po nehodě 3 osobních vozidel. Projíždějte opatrně. Na dálnici D7 směrem na Chomutov navíc před chvílí hořelo osobní vozidlo na 46. kilometru, provoz je tam omezen. Z dlouhodobých omezení připomínám, že na křižovatce dálnic D1 a D2 u Brna stále probíhá rekonstrukce a v místě je nutné počítat s koloně. V Praze zase pokračuje oprava Libeňského mostu, která omezuje jak auta, tak tramvaje. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Přeju bezpečnou cestu, s vámi byla Vlasta, Chat Radio.
2: Tohle je Chat Radio.

0: Hudební minutka. Norská kapela AHA v roce 1985 dobila svět písní Take On Me, i když k tomu vedla trnitá cesta. Skladbu totiž nejprve nahráli už o 2 roky dříve, ale první verze propadla a firma Warner Brothers ji odmítla znovu propagovat. Zlom přišel s přepracovaným klipem, který kombinoval živé herce s kreslenou rotoskopovou animací, na níž tým výtvarníků strávil týdny ručního kreslení každého políčka. Právě tento vizuálně unikátní videoklip z něj udělal jeden z nejikoničtějších snímků stanice MTV a pomohl písni k celosvětovému úspěchu. Pěvák Morten Harket je navíc dodnes obdivován za neuvěřitelně vysoký falzetový tón v závěru refrénu, který se řadí mezi nejnáročnější pasáže popové historie. A to byla dnešní hudební minutka.
1: Čet Rádio! Čet Rádio!

0: krátké zprávy.
1: Zdraví vás Vlasta. To se děje doma i ve světě. Kladně hořel obchodní dům, škoda je podle prvních odhadů obrovská. Alternativa pro Německo poprvé ovládla zemské volby. Rusko a Severní Korea otevřeli první silniční most přes společnou hranici. Policie na Jesenicku vyšetřuje otravu potoka a hromadný úhyn ryb. Na Šumavě unikají do půdy toxické látky, o jaké přesně jde, se stále neví. A ve sportu, basketbalistky končí na mistrovství světa, tenistka Siniaková naopak postupuje.
0: Počasí.
1: A teď čerstvá předpověď. Aktuálně v Praze jasno a 17 stupňů, v Brně polojasno a 18, v Ostravě jasno a 20. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 32 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek až v sobotu zataženo, teploty mezi 20 a 22 stupni, v neděli a v pondělí polojasno, teploty mezi 22 a 24 stupni. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Hned na úvod avizuji nehodu na Pražské pětce. V ulici 5. května před sjezdem na jižní spojku, srazilo se tam osobní auto s motorkou, provoz je komplikovaný, hláška je před chvílí. Do toho v Praze evidujeme ještě další nehody s haváriemi na Pekařské, Táborické a ve Vodičkově ulici, všude jde o překážku na vozovce. Projíždějte opatrně. Na Brněnsku v obci Modřice, v ulici Chlická, havarovalo nákladní auto, neprůjezdný je pravý pruh, počítejte se zdržením. V Brně na Veslařské ulici se srazila tři osobní auta a překážka zasahuje do vozovky. A na silnici I43 v Lanškrouně došlo k nehodě se zraněním, doprava je tam komplikovaná. Z omezení, v Brně na křižovatce dálnice D1 a D2 pokračuje přestavba, tvoří se tam kolony, počítejte s tím až do poloviny října. Na jihu Čech kolem stavby dálnice D3 u Kaplice zůstávají uzavřené silnice 3. třídy, náhradní trasy jsou vyznačené, omezení platí až do konce listopadu. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. To je pro tuto chvíli všechno, přeji vám klidnou cestu, s dalším servisem se ohlásí Vlasta z Čet Rádia.
2: Čet Rádio.
3: Čet Rádio.

0: zajímavosti. Věděli jste, že mexický obojživelník axolotl dokáže znovu vypěstovat nejen useknutou nohu, ale i poškozenou míchu, srdce nebo dokonce část mozku, a to bez jediné jizvy? Tento člověk totiž po celý život zůstává v takzvaném larválním stádiu, což vědci nazývají neotenie. Nikdy úplně nedospěje do běžné suchozemské podoby a právě díky tomu si uchovává buňky schopné vrátit se do embryonálního stavu a obnovit ztracenou tkáň. Jméno dostal po aztéckém bohu Xolotlovi, který se podle pověsti proměnil v mloka, aby unikl obětování ostatním bohům. Vědci axolotly intenzivně zkoumají v naději, že jednou pomohou lidem hojit rány bez jizev nebo dokonce obnovovat poškozené orgány. V přírodě dnes bohužel přežívá už jen v jediném mexickém jezeře poblíž hlavního města, které navíc rychle vysychá, takže tenhle mistr regenerace možná brzy nedokáže zregenerovat vlastní budoucnost. Aspoň má pořád ten svůj věčný úsměv na tváři, i když je to jen anatomická náhoda, ne optimismus.
1: Chat Radio.

0: Je 10 hodin.
1: Krásné dopoledne, u mikrofonu Vlasta a s ní zprávy Čet rádia. Hlavní události v kostce. Nemocnici v Kadani prověřovali policisté kvůli anonymní výhrůžce, výbušninu nenašli. Soud vyřadil z komunálních voleb v Hostivici kandidátku, která si přisvojila cizí značku. Ekonom pochybuje, že se Česko proinvestuje z dluhů. Vláda Andreje Babiše sází na to, že veřejné investice rozhýbou ekonomiku a rychlejší růst pak umaže rostoucí dluh. Schodek má přitom dosáhnout téměř 390 miliard korun. Ekonom Jan Pavel ale v pořadu Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus namítá, že žádná země, které by se to povedlo, neexistuje a přínos nových dálnic pro růst je podle něj okrajový. Nemocnici v Kadani prohledali policisté kvůli anonymní výhrůžce, žádnou výbušninu ale nenašli. Z budovy museli preventivně odvést 240 lidí. Bezpečnostní opatření v okolí zdravotnického areálu zatím pokračují. Krajský soud v Ostravě se začal zabývat rozsáhlým případem podvodných investic. Podnikatel Ondřej Janata z Hradce Králové měl podle obžaloby připravit tisíce investorů o více než 1,5 miliardy korun, když jim sliboval 20% i 30% zúročení vkladů. Většina lidí své peníze zpět nedostala, obžalovaný se u soudu označil za nevinného. Kandidáti se skupení Home Hostivice město se letošních komunálních voleb nezúčastní. Krajský soud v Praze v pondělí zamítl listinu, kterou zaregistrovala koalice České suverenity sociální demokracie a strany Směr Česká republika. Podle soudu si přisvojila název Sdružení nezávislých kandidátů, které v Hostivici působí od roku 2018. Spojené státy si připomínají útoky z 11. září roku 2001, při kterých zahynulo téměř 3000 lidí. Podle agentury AFP po nich zemi na dlouhé roky zasáhla vlna islamofobie a podezíravosti vůči muslimům. Jedním z těch, kdo o ní mluví, je Asad Dandia, syn pákistánských imigrantů v New Yorku, kterému bylo v den útoku 8 let. A teď sport. Tenistka Linda Nosková hraje na US Open o postup do semifinále a soupeřku si nemohla vybrat těžší. Přes sítí bude stát světová jednička Arina Sabalenková, která na newyorských dvorcích prohrála naposledy v roce 2023. Sama Běloruska přitom přiznává, že ji s Češkou nečeká nic jednoduchého. České basketbalistky uzavřely mistrovství světa vysokou porážkou se Spojenými státy 105-64. Turnaj tak opouštějí bez jediné výhry a s konečným 15. místem. Podle Julie Holešínské výsledek odpovídá tomu, že Američanky jsou nejlepším týmem světa. A na závěr příběh, který zní jako pohádka, ale je pravdivý. V roce 1945 našli junáčtí skauti na Vysočině zatoulanou velbloudici a jako ve štafetě ji dovedli až do bezpečí pražské zoo. Vypráví o tom představení Pepito, Neplivej z pera Miloše Doležela, se kterým rozhlasová dismančata letos vyrazí přesně do míst, kudy kdysi ta neobvyklá výprava procházela.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno, v Praze 18 stupňů, v Brně 19 a v Ostravě 22. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 32 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Tolik k počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: Hned na úvod avizuji nehodu na pražské pětce. V ulici 5. května před sjezdem na jižní spojku, srazilo se tam osobní auto s motorkou, provoz je komplikovaný, hláška je před chvílí. Do toho v Praze evidujeme ještě další nehody s haváriemi na Pekařské, Táborické a ve Vodičkově ulici, všude jde o překážku na vozovce, projíždějte opatrně. Na Brněnsku v obci Modřice, v ulici Chlická, havarovalo nákladní auto, neprůjezdný je pravý pruh, počítejte se zdržením. V Brně na Veslařské ulici se srazila 3 osobní auta a překážka zasahuje do vozovky. A na silnici I43 v Lanškrouně došlo k nehodě se zraněním, doprava je tam komplikovaná. Z omezení v Brně na křižovatce dálnice D1 a D2 pokračuje přestavba. Tvoří se tam kolony, počítejte s tím až do poloviny října. Na jihu Čech kolem stavby dálnice D3 u Kaplice zůstávají uzavřené silnice 3. třídy, náhradní trasy jsou vyznačené, omezení platí až do konce listopadu. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. To je pro tuto chvíli všechno, přeji vám klidnou cestu, s dalším servisem se ohlásí Vlasta z Čet Rádia.

Podívej se, šat má děravý, posílám ti hvězdy místo sebe, o tobě mi večer vypráví. Ve větvích už umlkají ptáci, za chviličku půjde.

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu Vlasta, pěkně vás vítám. A tady jsou hlavní titulky. Policie v kadaňské nemocnici hledala bombu, budovu museli vyklidit. Krajský soud v Praze vyřadil z voleb v Hostivici kandidátku se zneužitým názvem. Ekonom varuje, že příběhy zemí, které vyrostly z dluhů, jsou spíš legenda. Spojené státy si připomínají útoky z 11. září a s nimi i vlnu nevraživosti proti muslimům. Krajský soud v Ostravě řeší miliardový podvod s vklady investorů. A ve sportu Linda Nosková vyzve světovou jedničku, basketbalistky se z mistrovství světa vracejí bez výhry.
0: Počasí.
1: Tak se podíváme, jak je venku. Aktuálně máme jasno, v Praze 19 stupňů, v Brně 20 a v Ostravě 23. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 31 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek až v sobotu zataženo, teploty mezi 20 a 22 stupni, v neděli a v pondělí polojasno, teploty mezi 22 a 24 stupni. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Hned na úvod k živému dění na silnicích. V Praze v ulici u Plynárny došlo před chvílí k nehodě dvou vozidel, tvoří překážku na vozovce, projíždí se zvýšenou opatrností. Podobná situace je i v ulici Římská, také tam se srazila dvě auta a provoz je omezený. Na silnici 35 u Kocvířova na Svitavsku se před hodinou střetla vozidla a na vozovce zůstává překážka. A v Brně v ulici Jihlavská nabourané auto poškodilo semafor, na místě vzniká překážka v provozu. Pokud jde o omezení, na dálnicích D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky, v místě je proto potřeba počítat s koloninami a zvýšenou opatrností. V Praze dál probíhá bourání Libeňského mostu mezi ulicemi Štorchova a Zenklova, omezení tam potrvá až do konce příštího roku. Na dálnicích jinak žádné mimořádné problémy nehlásíme, provoz je tam sjízdný bez omezení. To je z dopravy vše, s dalšími informacemi se ozvu za chvíli. Za mikrofonem byla Vlasta, Čet Rádio.

0: horoskop.
1: Dobré ráno, milí posluchači. U mikrofonu je Vlasta a jak už to bývá v úterý 8. září, hvězdy mají zase plno práce. Vysíláme pro vás na Čet rádiu, tak pojďme rovnou mezi souhvězdí. Beran si dnes bude muset dvakrát rozmyslet, než něco vypálí z rukávu na poradě, šéf totiž dnes vstal levou nohou a pravou má na brzdě. Bík se konečně odhodlá uklidit tu hromadu papírů na stole, jen pozor, aby v ní neobjevil účtenku, na kterou už dávno zapomněl. Blíženci budou dnes na telefonu jako diplomatický velvyslanec mezi dvěma kamarády, kteří se pohádali kvůli hlouposti. Tak dostane chuť na něco dobrého z babiččiny kuchyně a možná i zavolá, jen aby si poslechl ten známý hlas. Lev zazáří na nákupu, kdy elegantně vyřeší frontu u pokladny a ještě si vyslouží úsměv od prodavačky. Pana si dnes udělá pořádek nejen v šuplíku, ale i v hlavě a zjistí, že to druhé jde překvapivě snadno. Váhy budou celý den váhat, jestli si k obědu dají polévku nebo hlavní jídlo, a nakonec si dají obojí. Štír dnes odhalí drobné tajemství kolegy, jen ať s ním zachází jako s křehkým vajíčkem, ne jako s bombou. Střelec vyrazí na procházku a počasí mu nabídne nečekaný déšť, takže deštník dnes rozhodně neuškodí. Kozoroh bude mít pocit, že táhne celou rodinu na svých bedrech, ale večer si zaslouží nohy nahoru a klid. Vodnář dostane geniální nápad na koníček, který ho zabaví na celé odpoledne, jen ať nezapomene na oběd. Ryby budou dnes trochu zasněné, ideální den na to nechat myšlenky plout a nechat starosti počkat na zítřek. A to je pro dnešek od hvězd všechno, milí posluchači. Berte to samozřejmě s rezervou a nadsázkou, hvězdy jsou jen takové veselé vodítko, nevědecký předpis. Přeji vám krásný den a slyšíme se zase zítra, mrk mrk. Čet rádio!

0: Je 11 hodin.
1: Příjemné dopoledne, od mikrofonu vás zdraví Vlasta, začínají zprávy Čet rádia. Pojďme na to nejdůležitější. Nemocnici v Kadani prověřovali policisté kvůli anonymní výhrůžce, výbušninu nenašli. Soud vyřadil z komunálních voleb v Hostivici kandidátku, která si přisvojila cizí značku. Ekonom pochybuje, že se Česko proinvestuje z dluhů. Kandidáti se skupení Home Hostivice město se letošních komunálních voleb nezúčastní. Krajský soud v Praze v pondělí zamítl listinu, kterou zaregistrovala koalice České suverenity sociální demokracie a strany Směr Česká republika. Podle soudu si přisvojila název Sdružení nezávislých kandidátů, které v Hostivici působí od roku 2018. Spojené státy si připomínají útoky z 11. září roku 2001, při kterých zahynulo téměř 3000 lidí. Podle agentury AFP po nich zemi na dlouhé roky zasáhla vlna islamofobie a podezíravosti vůči muslimům. Jedním z těch, kdo o ní mluví, je Asad Dandia, syn pákistánských imigrantů v New Yorku, kterému bylo v den útoku 8 let. Nemocnici v Kadani prohledali policisté kvůli anonymní výhrůžce, žádnou výbušninu ale nenašli. Z budovy museli preventivně odvést 240 lidí. Bezpečnostní opatření v okolí zdravotnického areálu zatím pokračují. Vláda Andreje Babiše sází na to, že veřejné investice rozhýbou ekonomiku a rychlejší růst pak umaže rostoucí dluh. Schodek má přitom dosáhnout téměř 390 miliard korun. Ekonom Jan Pavel ale v pořadu Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus namítá, že žádná země, které by se to povedlo, neexistuje a přínos nových dálnic pro růst je podle něj okrajový. Krajský soud v Ostravě se začal zabývat rozsáhlým případem podvodných investic. Podnikatel Ondřej Janata z Hradce Králové měl podle obžaloby připravit tisíce investorů o více než 1,5 miliardy korun, když jim sliboval 20% i 30% zúročení vkladů. Většina lidí své peníze zpět nedostala, obžalovaný se u soudu označil za nevinného. A teď sport. Tenistka Linda Nosková hraje na US Open o postup do semifinále a soupeřku si nemohla vybrat těžší. Přes sítí bude stát světová jednička Arina Sabalenková, která na newyorských dvorcích prohrála naposledy v roce 2023. Sama Běloruska přitom přiznává, že ji s Češkou nečeká nic jednoduchého. České basketbalistky uzavřely mistrovství světa vysokou porážkou se Spojenými státy 105-64. Turnaj tak opouštějí bez jediné výhry a s konečným 15. místem. Podle Julie Holešínské výsledek odpovídá tomu, že Američanky jsou nejlepším týmem světa. A na závěr příběh, který zní jako pohádka, ale je pravdivý. V roce 1945 našli junáčtí skauti na Vysočině zatoulanou velbloudici a jako ve štafetě ji dovedli až do bezpečí pražské zoo. Vypráví o tom představení Pepito, Neplivej z pera Miloše Doležela, se kterým rozhlasová dismančata letos vyrazí přesně do míst, kudy kdysi ta neobvyklá výprava procházela.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno, v Praze 21 stupňů, v Brně 22 a v Ostravě 24. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 31 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Počasí bychom měli, a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Hned na úvod k živému dění na silnicích. V Praze v ulici u Plynárny došlo před chvílí k nehodě dvou vozidel, tvoří překážku na vozovce, projíždí se zvýšenou opatrností. Podobná situace je i v ulici Římská, také tam se srazila dvě auta a provoz je omezený. Na silnici 35 u Kocvířova na Svitavsku se před hodinou střetla vozidla a na vozovce zůstává překážka. A v Brně v ulici Jihlavská nabourané auto poškodilo semafor, na místě vzniká překážka v provozu. Pokud jde o omezení, na dálnicích D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky, v místě je proto potřeba počítat s koloninami a zvýšenou opatrností. V Praze dál probíhá bourání Libeňského mostu mezi ulicemi Štorchova a Zenklova, Omezení tam potrvá až do konce příštího roku. Na dálnicích jinak žádné mimořádné problémy nehlásíme, provoz je tam sjízdný bez omezení. To je z dopravy vše, s dalšími informacemi se ozvu za chvíli. Za mikrofonem byla Vlasta, Čet Rádio.

Probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Kichot sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

Arábiu, pouští či Koreu, opravdu veselu je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

prokletá hodina, ta minuta, ta krátká chvíle, kdy věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé, kdy není tma, ale ještě ani vidno není, bdění je bolest bez vlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá, v třísle usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet, opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě a na smrt ještě.

0: Krátké zprávy.
1: Tady je Vlasta a tady jsou krátké zprávy. Hlavní události v kostce. Policie v kadaňské nemocnici hledala bombu, budovu museli vyklidit. Krajský soud v Praze vyřadil z voleb v Hostivici kandidátku se zneužitým názvem. Ekonom varuje, že příběhy zemí, které vyrostly z dluhů, jsou spíš legenda. Spojené státy si připomínají útoky z 11. září a s nimi i vlnu nevraživosti proti muslimům. Krajský soud v Ostravě řeší miliardový podvod s vklady investorů. A ve sportu Linda Nosková vyzve světovou jedničku, basketbalistky se z mistrovství světa vracejí bez výhry.
0: Počasí.
1: Tak jak to venku vypadá? Aktuálně máme jasno, v Praze 23 stupňů, v Brně 23 a v Ostravě 25. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 31 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu bude klesat.

0: Pro stylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek až v sobotu zataženo, teploty mezi 20 a 22 stupni, v neděli a v pondělí polojasno, teploty mezi 22 a 24 stupni. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia.
1: Čet Rádio. Dopravní servis.
0: Na dálnici D11 na exitu 1 došlo před chvílí k nehodě nákladního vozidla, na vozovce je překážka, projíždí se zvýšenou opatrností. V Praze v ulici Internacionální se před chvílí střetlo osobní auto s cyklistou, na místě jsou složky záchranných systémů, počítejte s omezením provozu. Také v ulici Na Slupy v Praze se stala nehoda osobního auta s tramvají, provoz je omezený. A ve Frenštátě pod Radhoštěm na Novojičínsku havarovala dvě vozidla v ulici Dolní, na místě je překážka na vozovce. Pokud jde o omezení, v Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje rekonstrukce křižovatky, v místě se tvoří kolony a potrvá to až do 20. října. V Praze na Libeňském mostě mezi ulicemi Štorchova a Zenkova stále probíhá demolice a stavba nového mostu, omezení tam zůstává v platnosti dlouhodobě. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Sledujte Čet Rádio, budeme vás informovat o dalším vývoji.
1: Čet Rádio. Čet Rádio.
2: Čet Rádio.

Hudební minutka. Píseň Wonderwall vydala britská kapela Oasis v roce 1995 na albu s názvem What is the story Morning Glory. Autorem je Noel Gallagher, který skladbu prý napsal jako milostné vyznání, ačkoliv později přiznal, že název neodkazuje na žádnou konkrétní osobu, ale spíš na pomyslnou zeď, za kterou se člověk skrývá. Zpívá ji ale jeho bratr Liam Gallagher a právě jejich bouřlivý vztah plný hádek se stal součástí legendy kapely. Píseň se stala jednou z nejhranějších britských písní vůbec a dodnes patří k nejoblíbenějším skladbám nahrávaným amatéry na kytaru po celém světě. Zajímavostí je, že sám Noel Gallagher později veřejně řekl, že píseň už nemůže poslouchat, protože je přehrávaná úplně všude. Přesto se Wonderwall stala synonymem pro britský rok 90. let a dodnes ní v rádiích i na Chat Radio. A to byla dnešní hudební minutka.

0: Čet rádio.
1: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Je 12 hodin.
1: Dobré odpoledne, u mikrofonu Vlasta, vítejte u zpráv Čet Rádia. O čem se dnes mluví? Nemocnici v Kadani prověřovali policisté kvůli anonymní výhrůžce, výbušninu nenašli. Soud vyřadil z komunálních voleb v Hostivici kandidátku, která si přisvojila cizí značku. Ekonom pochybuje, že se Česko proinvestuje z dluhů. Vláda Andreje Babiše sází na to, že veřejné investice rozhýbou ekonomiku a rychlejší růst pak umaže rostoucí dluh. Schodek má přitom dosáhnout téměř 390 miliard korun. Ekonom Jan Pavel ale v pořadu Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus namítá, že žádná země, které by se to povedlo, neexistuje a přínos nových dálnic pro růst je podle něj okrajový. Krajský soud v Ostravě se začal zabývat rozsáhlým případem podvodných investic. Podnikatel Ondřej Janata z Hradce Králové měl podle obžaloby připravit tisíce investorů o více než 1,5 miliardy korun, když jim sliboval 20% i 30% zúročení vkladů. Většina lidí své peníze zpět nedostala, obžalovaný se u soudu označil za nevinného. Kandidáti se skupení Home Hostivice město se letošních komunálních voleb nezúčastní. Krajský soud v Praze v pondělí zamítl listinu, kterou zaregistrovala koalice České suverenity sociální demokracie a strany Směr Česká republika. Podle soudu si přisvojila název Sdružení nezávislých kandidátů, které v Hostivici působí od roku 2018. Spojené státy si připomínají útoky z 11. září roku 2001, při kterých zahynulo téměř 3000 lidí. Podle agentury AFP po nich zemi na dlouhé roky zasáhla vlna islamofobie a podezíravosti vůči muslimům. Jedním z těch, kdo o ní mluví, je Asad Dandia, syn pákistánských imigrantů v New Yorku, kterému bylo v den útoku 8 let. Nemocnici v Kadani prohledali policisté kvůli anonymní výhrůžce, žádnou výbušninu ale nenašli. Z budovy museli preventivně odvést 240 lidí. Bezpečnostní opatření v okolí zdravotnického areálu zatím pokračují. A teď sport. Tenistka Linda Nosková hraje na US Open o postup do semifinále a soupeřku si nemohla vybrat těžší. Přes sítí bude stát světová jednička Arina Sabalenková, která na newyorských dvorcích prohrála naposledy v roce 2023. Sama Běloruska přitom přiznává, že ji s Češkou nečeká nic jednoduchého. České basketbalistky uzavřely mistrovství světa vysokou porážkou se Spojenými státy 105-64. Turnaj tak opouštějí bez jediné výhry a s konečným 15. místem. Podle Julie Holešínské výsledek odpovídá tomu, že Američanky jsou nejlepším týmem světa. A na závěr příběh, který zní jako pohádka, ale je pravdivý. V roce 1945 našli junáčtí skauti na Vysočině zatoulanou velbloudici a jako ve štafetě ji dovedli až do bezpečí pražské zoo. Vypráví o tom představení Pepito, neplivej z pera Miloše Doležela, se kterým rozhlasová dismančata letos vyrazí přesně do míst, kudy kdysi ta neobvyklá výprava procházela.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno, v Praze 24 stupňů, v Brně 24 a v Ostravě 26. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 17 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. A z nebe rovnou na asfalt, Čet Rádio pokračuje dopravním servisem.
0: Čet Rádio. Dopravní servis.
1: Na dálnici D11 na exitu 1 došlo před chvílí k nehodě nákladního vozidla, na vozovce je překážka, projíždí se zvýšenou opatrností. V Praze v ulici Internacionální se před chvílí střetlo osobní auto s cyklistou, na místě jsou složky záchranných systémů, počítejte s omezením provozu. Také v ulici Na Slupy v Praze se stala nehoda osobního auta s tramvají, provoz je omezený. A ve Frenštátě pod Radvoštěm na Novojičínsku havarovala dvě vozidla v ulici Dolní, na místě je překážka na vozovce. Pokud jde o omezení, v Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje rekonstrukce křižovatky, v místě se tvoří kolony a potrvá to až do 20. října. V Praze na Libeňském mostě mezi ulicemi Štorchova a Zenkova stále probíhá demolice a stavba nového mostu. Omezení tam zůstává v platnosti dlouhodobě. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Sledujte Čet Rádio, budeme vás informovat o dalším vývoji.

kalendáriu. Dnes je úterý 8. září a Čet Rádio vás vítá u dalšího kalendária. Svátek dnes slaví všechny Mariany a tak jim přejeme krásný den plný pohody a úsměvů. 8. září si svět připomíná Mezinárodní den gramotnosti, který vyhlásilo UNESCO už v roce 1966, aby upozornil na význam čtení a psaní pro každého člověka na světě. A když už jsme u historie, právě 8. září roku 1157 se narodil anglický král Richard Louis Srdce, jedna z nejslavnějších postav středověké Evropy. Pokud jde o počasí, staré pranostiky říkají, že je-li v září teplo, bude v zimě zima, takže si dnešní slunečné paprsky raději užijeme naplno. Tolik dnešní kalendáriu. Čet Rádio.

0: Krátké zprávy.
1: Zdraví vás Vlasta. Pojďme na to nejdůležitější. Policie v kadaňské nemocnici hledala bombu, budovu museli vyklidit. Krajský soud v Praze vyřadil z voleb v Hostivici kandidátku se zneužitým názvem. Ekonom varuje, že příběhy zemí, které vyrostly z dluhů, jsou spíš legenda. Spojené státy si připomínají útoky z 11. září a s nimi i vlnu nevraživosti proti muslimům. Krajský soud v Ostravě řeší miliardový podvod s vklady investorů. A ve sportu Linda Nosková vyzve světovou jedničku, basketbalistky se z mistrovství světa vracejí bez výhry.
0: Počasí.
1: Mrkneme, jak je venku. Aktuálně máme jasno, v Praze 26 stupňů, v Brně 25 a v Ostravě 27. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 17 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. A výhled na další dny, ve čtvrtek až v sobotu zataženo, teploty mezi 19 a 22 stupni, v neděli a v pondělí polojasno, teploty mezi 22 a 24 stupni. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Hned na úvod sevral čerstvých nehod. Na silnici 34 u Božejova na Pelhřimovsku se před chvílí stala nehoda. Na dálnici D2 na 10. kilometru ve směru na Brno havarovalo nákladní vozidlo a překážka může bránit provozu v celé šířce vozovky. V Praze v ulici Štúrova došlo k nehodě dvou vozidel, provoz je omezený a je třeba zvýšené opatrnost.

0: a na silnici 48 mezi Bělotínem a státní hranicí u obce Rybí na Novojičínsku najedete na havarovaná vozidla přímo na vozovce. Dále eviduje redakce nehodu na Karlovarské ulici v Lubenci na Lounsku, kde se srazilo osobní auto s traktorem, tam už provoz zdržení mírný. Před hodinou také došlo k nehodě kamionu na dálnici D11 u exitu 1, provoz tam probíhá se zvýšenou opatrností. Z dlouhodobých omezení připomínám, že u křížení dálnic D1 a D2 v Brně stále probíhá přestavba křižovatky a řidiči musí počítat s koloněmi až do poloviny října příštího roku. Sjízdnost dálnic je aktuálně bez zásadních problémů, jen s ohledem na zmíněné nehody doporučujeme zvýšenou opatrnost. Za dopravní servis se loučí Vlasta, Čet Rádio.
1: Čet Rádio!

Zajímavosti. Věděli jste, že ve městě Longyearbyen na souostroví Špicberky se už téměř 100 let nikdo nesmí pohřbívat? Leží totiž hluboko za polárním kruhem, kde je půda trvale zmrzlá a mrtvá těla se v permafrostu prostě nerozkládají tak, jak by měla. Lékaři ve 20. letech minulého století zjistili, že se v zemi dochovaly i viry, mimo jiné stopy španělské chřipky, a to i po desetiletích. V té době platí přísné pravidlo, že těžce nemocní obyvatelé musí být letecky převezeni na pevninu, protože místní hřbitov je uzavřený a nová těla se tu nepřijímají. Věčný let tak z ostrova udělal místo, kde smrt sice existuje, ale zůstat tu navždy nesmí. Let tedy umí zakonzervovat lecos, jen si na to nesmíte hrát na věčného nájemníka.

0: Je 13 hodin.
1: Dobré odpoledne, u mikrofonu vás vítá Vlasta a s ní zprávy Čet rádia. Hlavní události v kostce. Na Šumavě se v bývalém vojenském prostoru našly sudy s nebezpečnými chemikáliemi a tuny zamořené zeminy. Maďarsko posílá domů ruské diplomaty. A na československé hranici se na jeden den vrátí kontroly. V Národním parku Šumava se v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku našlo zhruba 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a asi 1000 tun zamořené zeminy. Jsou mezi nimi dioxiny, furany, rtuť, arsené nebo chlorovaná rozpouštědla. Území zabezpečila policie, úklid začne na konci září a potrvá až do června roku 2028. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů vyjde sanace zhruba na 192 milionů korun. Nezaměstnanost v Česku zůstala v srpnu na 5%, stejně jako v červenci. Úřady práce evidovaly přes 373 tisíc uchazečů o zaměstnání, tedy o několik tisíc víc než měsíc předtím. Volných pracovních míst naopak mírně ubylo. Ve srovnání s loňským srpnem je nezaměstnanost vyšší, před rokem byla 4,5%. Řidiči na československém pomezí musí od středeční 7. hodiny ranní počítat s návratem hraničních kontrol. Důvodem je 24-hodinové cvičení, které prověří operační plány policie, armády a celní správy. Kontroly se objeví na celé délce společné hranice a potrvají jeden den. K pražskému vrchnímu soudu se po 3 letech vrátila jedna z největších privatizačních kauz 90. let. Soud začal projednávat odvolání bývalých manažerů Mostecké uhelné společnosti Antonia Koláčka a Oldřicha Klimeckého. Obžaloba tvrdí, že připravili stát o víc než 2 miliardy korun. Případem se v minulosti zabývala i švýcarská justice. Maďarsko vyhostilo 10 ruských diplomatů. Oznámila to na síti X ministryně zahraničí Anita Orbánová s tím, že se věnovali činnosti, která je podle Vídeňské úmluvy neslučitelná s jejich funkcí. O přerušení diplomatických vztahů mezi Budapeští a Moskvou ale nejde. A teď sport. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila na US Open do čtvrtfinále 4 hry. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou zdolali dvojici Hunterová, Kravčiková ve dvousetech 7-6 a 6-4. Podle Siniakové to nebyl jejich nejlepší tenis, ale zápas zvládli. Finále světového poháru v lukostřelbě bude mít poprvé i českou účast. V mexickém Saltillo se v neděli představí mistryně světa z roku 2023 Marie Horáčková, která přiznává, že formu potřebuje ještě trochu doladit. A na závěr něco, co vás potěší. V Lovětíně na Jindřichohradecku začal školní rok na nádraží. Nevyužívaná nádražní budova totiž nově slouží lesní školce a komunitní škole, z čekárny je šatna a okénkem pro prodej jízdenek si mávají děti ze 2 tříd. S přestavbou pomáhali desítky rodičů a příznivců.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno, v Praze 27 stupňů, v Brně 26 a v Ostravě 28. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 17 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Hned na úvod sevral čerstvých nehod. Na silnici 34 u Božejova na Pelhřimovsku se před chvílí stala nehoda. Na dálnici D2 na 10. kilometru ve směru na Brno havarovalo nákladní vozidlo a překážka může bránit provozu v celé šířce vozovky. V Praze v ulici Štůrova došlo k nehodě 2 vozidel, provoz je omezený a je třeba zvýšené opatrnosti. A na silnici 48 mezi Bělotínem a státní hranicí u obce Rybí na Novojičínsku najedete na havarovaná vozidla přímo na vozovce. Dále eviduje redakce nehodu na Karlovarské ulici v Lubenci na Lounsku, kde se srazilo osobní auto s traktorem, tam už provoz zdržený mírný. Před hodinou také došlo k nehodě kamionu na dálnici D11 u exitu 1, provoz tam probíhá se zvýšenou opatrností. Z dlouhodobých omezení připomínám, že u křížení dálnic D1 a D2 v Brně stále probíhá přestavba křižovatky a řidiči musí počítat s koloněmi až do poloviny října příštího roku. Sjízdnost dálnic je aktuálně bez zásadních problémů, jen s ohledem na zmíněné nehody doporučujeme zvýšenou opatrnost. Za dopravní servis se loučí Vlasta, Čet Rádio.

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu Vlasta, pěkně vás vítám. To se děje doma i ve světě. Na Šumavě objevili nebezpečné chemikálie a zamořenou zeminu, čeká je rozsáhlá sanace. Maďarsko vyhostilo ruské diplomaty. Nezaměstnanost v Česku se v srpnu nezměnila. K pražskému vrchnímu soudu se vrátila privatizační kauza Mostecké uhelné. Na hranici se Slovenskem budou kvůli cvičení znovu kontroly. A ve sportu se daří českým tenistkám i lukostřelbě.
0: Počasí.
1: Jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně máme jasno, v Praze 28 stupňů, v Brně 27 a v Ostravě 28. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 17 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A výhled na další dny, ve čtvrtek až v sobotu zataženo, teploty mezi 19 a 22 stupni, v neděli a v pondělí polojasno, teploty mezi 22 a 24 stupni. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Tak a teď honem k dopravě. Na dálnici D2 na 10. kilometru směr Brno havarovalo před chvílí nákladní vozidlo a překážka zasahuje do celé šířky vozovky. Počítejte tam se zdržením. Na silnici 48 u obce Rybí na Novojičínsku se před hodinou srazila dvě auta a provoz jde jen se zvýšenou opatrností. Také na silnici číslo 20 u města Touškova na Plzeňsku havarovala dvě auta, policie na místě vyšetřuje nehodu. A pozor na silnici číslo 11 u Sobotína na Šumpersku, tam havaroval motocykl a k nehodě míří záchranné složky. V Praze na jižní spojce se nehoda naštěstí nepotvrdila, hlášení bylo zrušeno. Co se týče omezení, u Chlumce na Ústecku pokračuje stavba nového kruhového objezdu, počítejte tam s komplikacemi do konce října. V Brně se dál rekonstruuje křižovatka dálnic D1 a D2, v místě mohou vznikat kolony. A na Libeňském mostě v Praze pokračuje jeho postupná přestavba, omezení tam zůstávají v platnosti ještě dlouho. Dálnice jsou jinak sjízdné bez větších omezení. Za dopravní servis děkuje Vlasta a Čet Rádio přeje šťastnou cestu.

Hudební minutka. Norská kapela AHA v roce 1985 dobila svět písní Take On Me, i když k tomu vedla trnitá cesta. Skladbu totiž nejprve nahráli už o dva roky dříve, ale první verze propadla a firma Warner Brothers ji odmítla znovu propagovat. Zlom přišel s přepracovaným klipem, který kombinoval živé herce s kreslenou rotoskopovou animací, na níž tým výtvarníků strávil týdny ručního kreslení každého políčka. Právě tento vizuálně unikátní videoklip z něj udělal jeden z nejikoničtějších snímků stanice MTV a pomohl písni k celosvětovému úspěchu. Pěvák Morten Harket je navíc dodnes obdivován za neuvěřitelně vysoký falzetový tón v závěru refrénu, který se řadí mezi nejnáročnější pasáže popové historie. A to byla dnešní hudební minutka. Čet rádio!

0: Je 14 hodin.
1: Příjemné odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Vlasta a začínají zprávy Čet rádia. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. Na Šumavě se v bývalém vojenském prostoru našly sudy s nebezpečnými chemikáliemi a tuny zamořené zeminy. Maďarsko posílá domů ruské diplomaty. A na československé hranici se na jeden den vrátí kontroly. K pražskému vrchnímu soudu se po třech letech vrátila jedna z největších privatizačních kauz 90. let. Soud začal projednávat odvolání bývalých manažerů Mostecké uhelné společnosti Antonia Koláčka a Oldřicha Klimeckého. Obžaloba tvrdí, že připravili stát o víc než 2 miliardy korun. Případem se v minulosti zabývala i švýcarská justice. Nezaměstnanost v Česku zůstala v srpnu na 5%, stejně jako v červenci. Úřady práce evidovaly přes 373 tisíc uchazečů o zaměstnání, tedy o několik tisíc víc než měsíc předtím. Volných pracovních míst naopak mírně ubylo. Ve srovnání s loňským srpnem je nezaměstnanost vyšší, před rokem byla 4,5%. V Národním parku Šumava se v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku našlo zhruba 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a asi 1000 tun zamořené zeminy. Jsou mezi nimi dioxiny, furany, rtuť, arsené nebo chlorovaná rozpouštědla. Území zabezpečila policie, úklid začne na konci září a potrvá až do června roku 2028. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů vyjde sanace zhruba na 192 milionů korun. Maďarsko vyhostilo 10 ruských diplomatů. Oznámila to na síti X ministryně zahraničí Anita Orbánová s tím, že se věnovali činnosti, která je podle Vídeňské úmluvy neslučitelná s jejich funkcí. O přerušení diplomatických vztahů mezi Budapeští a Moskvou ale nejde. Řidiči na československém pomezí musí od středeční 7. hodiny ranní počítat s návratem hraničních kontrol. Důvodem je 24-hodinové cvičení, které prověří operační plány policie, armády a celní správy. Kontroly se objeví na celé délce společné hranice a potrvají jeden den. A teď sport. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila na US Open do čtvrtfinále čtyřhry. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou zdolali dvojici Hunterová, Kravčiková ve dvou setech 7-6 a 6-4. Podle Siniakové to nebyl jejich nejlepší tenis, ale zápas zvládli. Finále světového poháru v lukostřelbě bude mít poprvé i českou účast. V mexickém Saltillu se v neděli představí mistryně světa z roku 2023 Marie Horáčková, která přiznává, že formu potřebuje ještě trochu doladit. A na závěr něco, co vás potěší. V Lovětíně na Jindřichohradecku začal školní rok na nádraží. Nevyužívaná nádražní budova totiž nově slouží lesní školce a komunitní škole, z čekárny je šatna a okénkem pro prodej jízdenek si mávají děti ze dvou tříd. S přestavbou pomáhali desítky rodičů a příznivců.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 29 stupňů, v Brně jasno a 28, v Ostravě jasno a 29. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 17 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet rádia.
0: Čet rádio. Dopravní servis.
1: Tak a teď honem k dopravě. Na dálnici D2 na 10. kilometru směr Brno havarovalo před chvílí nákladní vozidlo a překážka zasahuje do celé šířky vozovky. Počítejte tam se zdržením. Na silnici 48 u obce Rybí na Novojičínsku se před hodinou srazila dvě auta a provoz jde jen se zvýšenou opatrností. Také na silnici číslo 20 u města Touškova na Plzeňsku havarovala dvě auta, policie na místě vyšetřuje nehodu. A pozor na silnici číslo 11 u Sobotína na Šumpersku, tam havaroval motocykl a k nehodě míří záchranné složky. V Praze na jižní spojce se nehoda naštěstí nepotvrdila, hlášení bylo zrušeno. Co se týče omezení, u Chlumce na Ústecku pokračuje stavba nového kruhového objezdu. Počítejte tam s komplikacemi do konce října. V Brně se dál rekonstruuje křižovatka dálnic D1 a D2, v místě mohou vznikat kolony. A na Libeňském mostě v Praze pokračuje jeho postupná přestavba. Omezení tam zůstávají v platnosti ještě dlouho. Dálnice jsou jinak sjízdné bez větších omezení. Za dopravní servis děkuje Vlasta a Čet Rádio přeje šťastnou cestu.

0: Krátké zprávy.
1: Vlasta u mikrofonu, ráda vás slyším. Ve zprávách dnes. Na Šumavě objevili nebezpečné chemikálie a zamořenou zeminu, čeká je rozsáhlá sanace. Maďarsko vyhostilo ruské diplomaty. Nezaměstnanost v Česku se v srpnu nezměnila. K pražskému vrchnímu soudu se vrátila privatizační kauza Mostecké uhelné. Na hranici se Slovenskem budou kvůli cvičení znovu kontroly. A ve sportu se daří českým tenistkám i lukostřelbě.
0: Počasí.
1: Mrkneme, jak je venku. Aktuálně v Praze polojasno a 30 stupňů, v Brně jasno a 29, v Ostravě jasno a 29. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 17 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A výhled na další dny, ve čtvrtek až v sobotu zataženo, teploty mezi 19 a 22 stupni, v neděli a v pondělí polojasno, teploty mezi 22 a 24 stupni. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.

Na dálnici D1 na 250. kilometru ve směru na Brno hoří vozidlo, tvoří se překážka v jízdním pruhu, počítejte se zdržením. Na dálnici 5 mezi 59. a 60. kilometrem směrem na Plzeň stojí porouchané vozidlo, provoz je zúžený, jezděte opatrně. V Praze na silnici 3. třídy došlo k nehodě nákladního vozidla s osobním autem, blokují jízdní pruh, tvoří se kolona. Na dálnici D1 u Brna na sjezdu exit 330 směr Praha odstavujte pozor na porouchané auto s přívěsem u sjezdu. Z dlouhodobých omezení připomínám, že na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně stále probíhá přestavba. Řidiči tam musí počítat s koloněmi až do října příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez zásadních omezení. Děkuji za pozornost, sledujte Čet Rádio, za chvíli se ozvu s dalšími informacemi. Vlasta se s vámi loučí.

dnes slaví. 8. září se v Čet rádiu sešla společnost, která zní jako pozvánka na zvláštní večírek klasika, komedie a popová bomba v jednom dni. Nejprve smekněme před Antonínem Dvořákem, českým skladatelem, který přišel na svět v roce 1841 a světu daroval mimo jiné Novosvětskou symfonii. Málo kdo ale ví, že Dvořák byl vášnivým milovníkem vlaků a jízdní řády sledoval s větším nadšením než noty. Dále tu máme britského herce a komika Petera Sellerse, narozeného v roce 1925, který se do dějin filmu zapsal hned trojrolí ve snímku Doktor Divnoláska. Sellers prý nesnášel fialovou barvu a věřil, že mu přináší smůlu, takže se jí v šatnách i na place úzkostlivě vyhýbal. A do třetice tu máme popovou hvězdu Pink, vlastním jménem Alexi Moore, narozenou v roce 1979, která si prošla drahou od gymnastky až po zpěvačku plnící stadiony. Než začala zpívat o síle a vzdoru, trénovala akrobacii tak usilovně, že málem mířila na olympiádu místo do hitparád. Tři úplně jiné světy, jeden společný den a Čet rádio jim všem schutí popřeje a tímto dál hraje, hoří i skládá, ať jsou kdekoliv. Všechno nejlepší, milí oslavenci!

0: Je 15 hodin.
1: Hezké odpoledne přeje Vlasta, kterou právě posloucháte ve zprávách Čet Rádia. Co se děje doma i ve světě? Na Šumavě se v bývalém vojenském prostoru našly sudy s nebezpečnými chemikáliemi a tuny zamořené zeminy. Maďarsko posílá domů ruské diplomaty. A na československé hranici se na jeden den vrátí kontroly. V Národním parku Šumava se v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku našlo zhruba 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a asi 1000 tun zamořené zeminy. Jsou mezi nimi dioxiny, furany, rtuť, arsené nebo chlorovaná rozpouštědla. Území zabezpečila policie, úklid začne na konci září a potrvá až do června roku 2028. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů vyjde sanace zhruba na 192 milionů korun. K pražskému vrchnímu soudu se po 3 letech vrátila jedna z největších privatizačních kauz 90. let. Soud začal projednávat odvolání bývalých manažerů Mostecké uhelné společnosti Antonia Koláčka a Oldřicha Klimeckého. Obžaloba tvrdí, že připravili stát o víc než 2 miliardy korun. Případem se v minulosti zabývala i švýcarská justice. Řidiči na československém pomezí musí od středeční 7. hodiny ranní počítat s návratem hraničních kontrol. Důvodem je 24-hodinové cvičení, které prověří operační plány policie, armády a celní správy. Kontroly se objeví na celé délce společné hranice a potrvají jeden den. Nezaměstnanost v Česku zůstala v srpnu na 5%, stejně jako v červenci. Úřady práce evidovaly přes 373 tisíc uchazečů o zaměstnání, tedy o několik tisíc víc než měsíc předtím. Volných pracovních míst naopak mírně ubylo. Ve srovnání s loňským srpnem je nezaměstnanost vyšší, před rokem byla 4,5%. Maďarsko vyhostilo 10 ruských diplomatů. Oznámila to na síti X ministryně zahraničí Anita Orbánová s tím, že se věnovali činnosti, která je podle vídeňské úmluvy neslučitelná s jejich funkcí. O přerušení diplomatických vztahů mezi Budapeští a Moskvou ale nejde. A teď sport. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila na US Open do čtvrtfinále čtyřhry. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou zdolali dvojici Hunterová, Kravčiková ve dvou setech 7-6 a 6-4. Podle Siniakové to nebyl jejich nejlepší tenis, ale zápas zvládli. Finále světového poháru v lukostřelbě bude mít poprvé i českou účast. V mexickém Saltillu se v neděli představí mistryně světa z roku 2023 Marie Horáčková, která přiznává, že formu potřebuje ještě trochu doladit. A na závěr něco, co vás potěší. V Lovětíně na Jindřichohradecku začal školní rok na nádraží. Nevyužívaná nádražní budova totiž nově slouží lesní školce a komunitní škole, z čekárny je šatna a okénkem pro prodej jízdenek si mávají děti ze dvou tříd. S přestavbou pomáhali desítky rodičů a příznivců.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 31 stupňů, v Brně jasno a 30, v Ostravě jasno a 30. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 17 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Tolik k počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: Na dálnici D1 na 250. kilometru ve směru na Brnohoří vozidlo, tvoří se překážka v jízdním pruhu, počítejte se zdržením. Na dálnici 5 mezi 59. a 60. kilometrem směrem na Plzeň stojí porouchané vozidlo, provoz je zúžený, jezděte opatrně. V Praze na silnici 3. třídy došlo k nehodě nákladního vozidla s osobním autem, blokují jízdní pruh, tvoří se kolona. Na dálnici D1 u Brna na sjezdu exit 330 směr Praha odstavujte pozor na porouchané auto s přívěsem u sjezdu. Z dlouhodobých omezení připomínám, že na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně stále probíhá přestavba. Řidiči tam musí počítat s koloněmi až do října příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez zásadních omezení. Děkuji za pozornost, sledujte Čet rádio, za chvíli se ozvu s dalšími informacemi. Vlasta se s vámi loučí.

0: Krátké zprávy.
1: Zdraví vás Vlasta. Co byste dnes neměli minout? Na Šumavě objevili nebezpečné chemikálie a zamořenou zeminu, čeká je rozsáhlá sanace. Maďarsko vyhostilo ruské diplomaty. Nezaměstnanost v Česku se v srpnu nezměnila. K pražskému vrchnímu soudu se vrátila privatizační kauza Mostecké uhelné. Na hranici se Slovenskem budou kvůli cvičení znovu kontroly. A ve sportu se daří českým tenistkám i lukostřelbě.
0: Počasí.
1: A teď už k počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 31 stupňů, v Brně jasno a 30, v Ostravě jasno a 30. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 17 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A výhled na další dny, ve čtvrtek až v sobotu zataženo, teploty mezi 19 a 22 stupni, v neděli a v pondělí polojasno, teploty mezi 22 a 24 stupni. Počasí bychom měli, a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: V Praze máme hned dvě čerstvé nehody. V ulici Průmyslová se před chvílí střetla dvě vozidla, na místě je překážka, projíždějte opatrně. Podobná situace je v ulici Branická, tam se nehoda stala před chvílí a řidiče čeká totéž, opatrný průjezd kolem dvou havarovaných aut. Na jižní spojce směrem na Černý most u Lanového mostu hlásí porouchané vozidlo po nehodě, počítejte se zdržením. Mimo Prahu se nehoda stala na silnici číslo 44 u Bělé pod Pradějem, kde došlo ke střetu motocyklu se zvěří a na místě zasahují záchranné složky. Na silnici číslo 58 u Příbora na Novojičínsku stále probíhají vyprošťovací práce po havárii. Tam raději počítejte s výraznějším zdržením. Z omezení připomínám křižovatku dálnic D1 a D2 v Brně, kde ŘSD rekonstruuje sjezd na Brno centrum a tvoří se tam kolony, omezení potrvá až do října příštího roku. U Chlumce na Ústecku zase začala stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy, a to až do konce října letošního roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Držte si odstupy a opatrnou jízdu vám přeje Vlasta z Čet Rádia.
2: Čet Rádio. Čet Rádio. Čet Rádio.

Zajímavosti. Věděli jste, že mexický obojživelník axolotl dokáže znovu vypěstovat nejen useknutou nohu, ale i poškozenou míchu, srdce nebo dokonce část mozku, a to bez jediné jizvy? Tento člověk totiž po celý život zůstává v takzvaném larválním stádiu, což vědci nazývají neotenie. Nikdy úplně nedospěje do běžné suchozemské podoby a právě díky tomu si uchovává buňky schopné vrátit se do embryonálního stavu a obnovit ztracenou tkáň. Jméno dostal po aztéckém bohu Xolotlovi, který se podle pověsti proměnil v mloka, aby unikl obětování ostatním bohům. Vědci axolotly intenzivně zkoumají v naději, že jednou pomohou lidem hojit rány bez jizev nebo dokonce obnovovat poškozené orgány. V přírodě dnes bohužel přežívá už jen v jediném mexickém jezeře poblíž hlavního města, které navíc rychle vysychá, takže tenhle mistr regenerace možná brzy nedokáže zregenerovat vlastní budoucnost. Aspoň má pořád ten svůj věčný úsměv na tváři, i když je to jen anatomická náhoda, ne optimismus.

0: je 16 hodin.
1: Příjemné odpoledne, u mikrofonu vás vítá Vlasta a začínají zprávy Čet rádia. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. Evropská komise trvá na tom, že premiér Babiš je v potenciálním střetu zájmu. Lidovci chtějí ve sněmovně hlasovat o nedůvěře vládě. Maďarsko posílá domů ruské diplomaty a Moskva slibuje odvetu. Maďarsko vyhostilo 10 ruských diplomatů. Oznámila to na síti X ministryně zahraničí Anita Orbánová s tím, že se věnovali činnosti, která je podle Vídeňské úmluvy s jejich funkcí neslučitelná. Ruské ministerstvo zahraničí podle tiskových agentur slíbilo tvrdou odvetu, která prý Budapešť zabolí. O přerušení diplomatických vztahů ale nejde. Obyvatelé Kyjeva využili dočasného zastavení ruských vzdušných úderů a vyrazili nakupovat do obchodních center. Do velkých nákupních domů se předtím lidé báli chodit, protože se z nich mohly stát terče ruských dronů. Klid na nebi nad ukrajinskou metropolí přinesla návštěva zvláštních vyslanců amerického prezidenta Trumpa, vydržel ale jen několik dnů. Opoziční KDU-ČSL chce svolat sněmovnu k hlasování o nedůvěře vládě hnutí ANO, SPD a motoristů. Předseda lidovců Jan Grolich novinářům řekl, že kabinet postupuje s rozpočtem proti svému programovému prohlášení. Podle něj by měla vláda návrh změnit a znovu předstoupit před poslance se žádostí o důvěru. V Národním parku Šumava unikají do okolí toxické látky. Podle průzkumu, který zveřejnil ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů, leží v oblasti Dobré vody na Klatovsku 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné zeminy. Vedoucí programu toxické látky a odpady ze spolku Arnika Jindřich Petrlík ale pro Radiožurnál upozornil, že podobných starých zátěží je v Česku celá řada. Jmenoval třeba Lhotku u Pardubic. Evropská komise po podrobném posouzení uvedla, že český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se stále nachází v potenciálním střetu zájmů. Podle mluvčí komise Luise Bogiové svěřenský fond, do kterého premiér v únoru převedl Agrofert, situaci dostatečně neřeší. Státní zemědělský intervenční fond už v pondělí oznámil, že pozastavuje proplácení zemědělských dotací. Peníze z kohezních fondů jsou zmrazené od února. A teď sport. Kolumbijský vrchař Nairo Quintana ukončí kariéru koncem září na mistrovství světa v Montrealu. 36-letý cyklista, který v minulosti vyhrál Giro d'Italia i Vueltu, je v nominaci na závod s hromadným startem společně se Santiagem Beitragem a Eganem Bernalem. Na závěr pozvánka do Třebechovic pod Orebem na Hradecku. Na vrchu Oreb tam vzniklo nové devítijamkové hřiště na disc golf, kde hráči musí přesně mířit, volit strategii a poprat se s nástrahami terénu. Hřiště si přitom vybrali sami obyvatelé města v participativním rozpočtu a radnici vyšlo na 370 tisíc korun. Baví teď hráče všech generací.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 32 stupňů, v Brně jasno a 30, v Ostravě jasno a 30. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 17 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet rádia.
0: Čet rádio. Dopravní servis.
1: V Praze máme hned dvě čerstvé nehody. V ulici Průmyslová se před chvílí střetla dvě vozidla, na místě je překážka, projíždějte opatrně. Podobná situace je v ulici Branická, tam se nehoda stala před chvílí a řidiče čeká totéž, opatrný průjezd kolem dvou havarovaných aut. Na jižní spojce směrem na Černý most u Lanového mostu hlásí porouchané vozidlo po nehodě, počítejte se zdržením. Mimo Prahu se nehoda stala na silnici číslo 44 u Bělé pod Pradějem, kde došlo ke střetu motocyklu se zvěří a na místě zasahují záchranné složky. Na silnici číslo 58 u Příbora na Novojičínsku stále probíhají vyprošťovací práce po havárii. Tam raději počítejte s výraznějším zdržením. Z omezení připomínám křižovatku dálnic D1 a D2 v Brně, kde ŘSD rekonstruuje sjezd na Brno centrum a tvoří se tam kolony, omezení potrvá až do října příštího roku. U Chlumce na Ústecku zase začala stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy, a to až do konce října letošního roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Držte si odstupy a opatrnou jízdu vám přeje Vlasta z Chat Rádia.

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu Vlasta, pěkně vás vítám. O čem se dnes mluví? Evropská komise potvrdila, že svěřenský fond střet zájmů premiéra Babiše neřeší. Lidovci usilují o svolání sněmovny kvůli hlasování o nedůvěře vládě. V Národním parku Šumava se řeší unikající toxické látky. Maďarsko vyhostilo skupinu ruských diplomatů. Kyjevané využili krátkého klidu na nebi k nákupům. A ve sportu se loučí s kariérou slavný kolumbijský vrchař.
0: Počasí.
1: Jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně v Praze polojasno a 32 stupňů, v Brně jasno a 31, v Ostravě jasno a 30. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 17 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A výhled na další dny, ve čtvrtek až v sobotu zataženo, teploty mezi 19 a 22 stupni, v neděli a v pondělí polojasno, teploty mezi 22 a 24 stupni. A od oblohy rovnou na silnice, následuje dopravní servis Čet Rádia.
0: Čet Rádio. Dopravní servis.
1: Na dálnici D1 na 293. kilometru se ve směru na Brno i ve směru na Ostravu staly nehody, na místě jsou havarovaná vozidla a provoz tam veďte se zvýšenou opatrností. V Praze v ulici Počernická došlo před chvílí k nehodě dvou vozidel, která tvoří překážku na vozovce. A na silnici číslo 20 u Starého Plzence probíhá vyšetřování nehody, na místě je vozidlo zaklíněné ve svodidlech, počítejte tam s nebezpečím a zdržením. V Brně navíc komplikuje provoz nehoda nákladního vozidla v ulici Jihlavská, kde může být zablokovaná celá šířka vozovky. Z omezení připomeňme křižovatku dálnic D1 a D2 u Brna, kde kvůli rekonstrukci vznikají kolony, omezení potrvá až do 20. října. Ostatní dálniční sítě jinak sjízdná bez omezení. To je z dopravy pro tuto chvíli všechno, sledujte i nadále Čet Rádio, za dopravní servis se loučí Vlasta.
0: Chat Radio!

Hudební minutka. Píseň Wonderwall vydala britská kapela Oasis v roce 1995 na albu s názvem What is the story Morning Glory. Autorem je Noel Gallagher, který skladbu prý napsal jako milostné vyznání, ačkoliv později přiznal, že název neodkazuje na žádnou konkrétní osobu, ale spíš na pomyslnou zeď, za kterou se člověk skrývá. Zpívá ji ale jeho bratr Liam Gallagher a právě jejich bouřlivý vztah plný hádek se stal součástí legendy kapely. Píseň se stala jednou z nejhranějších britských písní vůbec a dodnes patří k nejoblíbenějším skladbám nahrávaným amatéry na kytaru po celém světě. Zajímavostí je, že sám Noel Gallagher později veřejně řekl, že píseň už nemůže poslouchat, protože je přehrávaná úplně všude. Přesto se Wonderwall stala synonymem pro britský rok 90. let a dodnes ní v rádiích i na Chat Rádiu. A to byla dnešní hudební minutka.

0: Je 17 hodin.
1: Krásné odpoledne přeju všem posluchačům. Od mikrofonu vás zdraví Vlasta a poslouchejte zprávy Čet rádia. Hlavní události v kostce. Evropská komise trvá na tom, že premiér Babiš je v potenciálním střetu zájmů. Lidovci chtějí ve sněmovně hlasovat o nedůvěře vládě. Maďarsko posílá domů ruské diplomaty a Moskva slibuje odvetu. Maďarsko vyhostilo 10 ruských diplomatů. Oznámila to na síti X ministryně zahraničí Anita Orbánová s tím, že se věnovali činnosti, která je podle Vídeňské úmluvy s jejich funkcí neslučitelná. Ruské ministerstvo zahraničí podle tiskových agentur slíbilo tvrdou odvetu, která prý Budapešť zabolí. O přerušení diplomatických vztahů ale nejde. Evropská komise po podrobném posouzení uvedla, že český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se stále nachází v potenciálním střetu zájmů. Podle mluvčí komise Luise Bobiové svěřenský fond, do kterého premiér v únoru převedl Agrofert, situaci dostatečně neřeší. Státní zemědělský intervenční fond už v pondělí oznámil, že pozastavuje proplácení zemědělských dotací. Peníze z kohezních fondů jsou zmrazené od února. Obyvatelé Kyjeva využili dočasného zastavení ruských vzdušných úderů a vyrazili nakupovat do obchodních center. Do velkých nákupních domů se předtím lidé báli chodit, protože se z nich mohly stát terče ruských dronů. Klid na nebi nad ukrajinskou metropolí přinesla návštěva zvláštních vyslanců amerického prezidenta Trumpa. Vydržel ale jen několik dnů. Opoziční KDU-ČSL chce svolat sněmovnu k hlasování o nedůvěře vládě hnutí ANO, SPD a motoristů. Předseda lidovců Jan Grolich novinářům řekl, že kabinet postupuje s rozpočtem proti svému programovému prohlášení. Podle něj by měla vláda návrh změnit a znovu předstoupit před poslance se žádostí o důvěru. V Národním parku Šumava unikají do okolí toxické látky. Podle průzkumu, který zveřejnil ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů, leží v oblasti Dobré vody na Klatovsku 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné zeminy. Vedoucí programu toxické látky a odpady ze spolku Arnika Jindřich Petrlík ale pro Radiožurnál upozornil, že podobných starých zátěží je v Česku celá řada. Jmenoval třeba Lhotku u Pardubic. A teď sport. Kolumbijský vrchař Nairo Quintana ukončí kariéru koncem září na mistrovství světa v Montrealu. 36-letý cyklista, který v minulosti vyhrál Giro d'Italia i Vueltu, je v nominaci na závod s hromadným startem společně se Santiagem Beatragem a Eganem Bernalem. Na závěr pozvánka do Třebechovic pod Orebem na Hradecku. Na vrchu Oreb tam vzniklo nové devítijamkové hřiště na disc golf, kde hráči musí přesně mířit, volit strategii a poprat se s nástrahami terénu. Hřiště si přitom vybrali sami obyvatelé města v participativním rozpočtu a radnici vyšlo na 370 tisíc korun. Baví teď hráče všech generací.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 32 stupňů, v Brně jasno a 31, v Ostravě jasno a 30. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 17 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Tolik k počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: Na dálnici D1 na 293. kilometru se ve směru na Brno i ve směru na Ostravu staly nehody, na místě jsou havarovaná vozidla a provoz tam veďte se zvýšenou opatrností. V Praze v ulici Počernická došlo před chvílí k nehodě dvou vozidel, která tvoří překážku na vozovce. A na silnici číslo 20 u Starého Plzence probíhá vyšetřování nehody, na místě je vozidlo zaklíněné ve svodidlech, počítejte tam s nebezpečím a zdržením. V Brně navíc komplikuje provoz nehoda nákladního vozidla v ulici Jihlavská, kde může být zablokovaná celá šířka vozovky. Z omezení připomeňme křižovatku dálnic D1 a D2 u Brna, kde kvůli rekonstrukci vznikají kolony, omezení potrvá až do 20. října. Ostatní dálniční sítě jinak sjízdná bez omezení. To je z dopravy pro tuto chvíli všechno, Sledujte i nadále Čet Rádio, za dopravní servis se loučí Vlasta.

0: Krátké zprávy.
1: Vlasta u mikrofonu, ráda vás slyším. Co se děje doma i ve světě? Evropská komise potvrdila, že svěřenský fond střet zájmů premiéra Babiše neřeší. Lidovci usilují o svolání sněmovny kvůli hlasování o nedůvěře vládě. V Národním parku Šumava se řeší unikající toxické látky. Maďarsko vyhostilo skupinu ruských diplomatů. Kyjevané využili krátkého klidu na nebi k nákupům. A ve sportu se loučí s kariérou slavný kolumbijský vrchař.
0: Počasí.
1: Mrkneme, jak je venku. Aktuálně v Praze polojasno a 32 stupňů, v Brně jasno a 31, v Ostravě jasno a 30. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 17 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A výhled na další dny, ve čtvrtek až v sobotu zataženo, teploty mezi 19 a 22 stupni, v neděli a v pondělí polojasno, teploty mezi 22 a 24 stupni. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Hned na úvod vážná událost na dálnici D1 na 211. kilometru směrem na Brno, kde havarovalo nákladní vozidlo a překážka může bránit provozu v celé šířce vozovky. Na silnici 20 u Starého Plzence došlo k nehodě osobního vozidla do svodidel, úsek je uzavřený a probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Na silnici 6 u Krupé na Rakovnicku se srazila 3 vozidla, 3 zranění, provoz je veden se zvýšenou opatrností. A před chvílí přišla zpráva o nehodě v Davidském tunelu směrem na Malovanku, kde se střetlo nákladní a osobní vozidlo, počítejte tam s komplikacemi. Z omezení připomínám, že u brněnské křižovatky dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba, na sjezdu na Brno centrum ve směru Praha se tvoří kolony, omezení potrvá do letošního října. Dlouhodobě je pak omezený provoz na pražském Libeňském mostě, kde probíhá jeho demolice a stavba nového mostu. Mimo zmíněné nehody jsou dálnice sjízdné bez omezení. To je z dopravy vše, za Čet Rádio zdraví Vlasta a za chvíli je tu s dalšími zprávami.
2: Čet Rádio!

řekl bych, snad tu schází a snad tu schází bych, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč v pyžamu?

mi však pořád tolik známá. Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

0: Je 18 hodin.
1: Dobrý večer, jsem Vlasta a mám pro vás připravené zprávy Čet rádia. Pojďme na to nejdůležitější. Evropská komise trvá na tom, že premiér Babiš je v potenciálním střetu zájmů. Lidovci chtějí ve sněmovně hlasovat o nedůvěře vládě. Maďarsko posílá domů ruské diplomaty a Moskva slibuje odvetu. V Národním parku Šumava unikají do okolí toxické látky. Podle průzkumu, který zveřejnil ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů, leží v oblasti Dobré vody na Klatovsku 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné zeminy. Vedoucí programu toxické látky a odpady ze spolku Arnika Jindřich Petrlík ale pro Radiožurnál upozornil, že podobných starých zátěží je v Česku celá řada. Jmenoval třeba Lhotku u Pardubic. Opoziční KDU-ČSL chce svolat sněmovnu k hlasování o nedůvěře vládě hnutí ANO, SPD a motoristů. Předseda lidovců Jan Grolich novinářům řekl, že kabinet postupuje s rozpočtem proti svému programovému prohlášení. Podle něj by měla vláda návrh změnit a znovu předstoupit před poslance se žádostí o důvěru. Evropská komise po podrobném posouzení uvedla, že český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se stále nachází v potenciálním střetu zájmů. Podle mluvčí komise Luise Bobiové svěřenský fond, do kterého premiér v únoru převedl Agrofert, situaci dostatečně neřeší. Státní zemědělský intervenční fond už v pondělí oznámil, že pozastavuje proplácení zemědělských dotací. Peníze z kohezních fondů jsou zmrazené od února. Maďarsko vyhostilo 10 ruských diplomatů. Oznámila to na síti X ministryně zahraničí Anita Orbánová s tím, že se věnovali činnosti, která je podle vídeňské úmluvy s jejich funkcí neslučitelná. Ruské ministerstvo zahraničí podle tiskových agentur slíbilo tvrdou odvetu, která prý Budapešť zabolí. O přerušení diplomatických vztahů ale nejde. Obyvatelé Kyjeva využili dočasného zastavení ruských vzdušných úderů a vyrazili nakupovat do obchodních center. Do velkých nákupních domů se předtím lidé báli chodit, protože se z nich mohly stát terče ruských dronů. Klid na nebi nad ukrajinskou metropolí přinesla návštěva zvláštních vyslanců amerického prezidenta Trumpa. Vydržel ale jen několik dnů. A teď sport. Kolumbijský vrchař Nairo Quintana ukončí kariéru koncem září na mistrovství světa v Montrealu. 36-letý cyklista, který v minulosti vyhrál Giro d'Italia i Vueltu, je v nominaci na závod s hromadným startem společně se Santiagem Beitragem a Eganem Bernalem. Na závěr pozvánka do Třebechovic pod Orebem na Hradecku. Na vrchu Oreb tam vzniklo nové devítijamkové hřiště na disc golf, kde hráči musí přesně mířit, volit strategii a poprat se s nástrahami terénu. Hřiště si přitom vybrali sami obyvatelé města v participativním rozpočtu a radnici vyšlo na 370 tisíc korun. Baví teď hráče všech generací.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno, v Praze 32 stupňů, v Brně 31 a v Ostravě 30. V noci bude jasno a teploty klesnou na 17 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A to je vše. Krásný večer od Vlasty a zůstaňte naladěni na Čet rádio.

0: Příběh dne.
1: Bylo to ve druhé polovině dubna roku 1970, když se kosmická loď Apollo 13 řítila k měsíci s posádkou Jima Lovella, Jacka Swigerta a Freda Heise. Najednou, ve vzdálenosti víc než 300 000 kilometrů od Země, otřásl lodí tlumený výbuch. Jedna z kyslíkových nádrží v servisním modulu explodovala a s ní odešla i většina elektřiny, světla a vody potřebné k přežití. Lovellova hláška řídícímu středisku v Houstonu, že mají problém, se stala jednou z nejslavnějších věd v dějinách kosmonautiky. Návrat na měsíc byl najednou ta nejmenší starost. Šlo o holé přežití tří mužů uprostřed vesmíru. Inženýři na Zemi museli narychlo vymyslet, jak proměnit přistávací modul, určený jen pro dva lidi na pár hodin, v záchranný člun pro tři lidi na několik dnů. Posádka trpěla zimou, nedostatkem vody i nahromaděným oxidem uhličitým, který se podařilo vyřešit důmyslným provizorním filtrem sešroubovaným z izolepy, plastových sáčků a částí skafandru. Loď obletěla měsíc po takzvané volné návratové dráze a s minimem paliva mířila zpět k domovu. Celý svět tehdy sledoval, jestli se tři muži uprostřed nekonečné tmy vrátí živí. 17. dubna přistál modul Odyssey v Tichém oceánu a všichni tři astronauti vystoupili na palubu záchranné lodi celí a zdraví. Mise, která měla přistát na měsíci, se nakonec zapsala do historie jako takzvané úspěšné selhání, tedy důkaz, že i uprostřed katastrofy dokáže lidská vynalézavost a spolupráce zachránit životy. Ten příběh nám dodnes připomíná, že klid, důvtip a odhodlání dokážou přemoct i tu nejtemnější chvíli.
2: Chat Radio.

0: Počasí.
1: Příjemný večer u Czech Radia. Vlasta je to s předpovědí na noc i na zítřek. Aktuálně máme jasno, v Praze 32 stupňů, v Brně 31 a v Ostravě 29. V noci bude jasno a teploty klesnou na 17 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Pozítří ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. A výhled na další dny, v pátek a v sobotu zataženo, teploty kolem 22, v neděli mohavo, teploty kolem 24, v pondělí zataženo, teploty kolem 25. Počasí bychom měli. Příjemný večer, posluchači, vaše Vlasta z Czech Radia.
2: Czech Radio!

0: Je 19 hodin.
1: Dobrý večer, u mikrofonu Vlasta a s ní zprávy Čet Rádia. Mám pro vás přehled toho nejdůležitějšího, tak pojďme na to. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. Putin a Trump spolu telefonovali o výměně vězňů i o dění na ukrajinské frontě. Ředitel Českého rozhlasu v Evropském parlamentu varoval, že vláda chce oslabit veřejnoprávní média. A Praha zná možný termín, kdy se pustí do dostavby městského okruhu. Česká vláda chce podle ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala veřejnoprávní média oslabit a zatlačit je do kouta. Řekl to během úterní debaty v Evropském parlamentu v Bruselu. Reagoval tak na vládní plán zrušit rozhlasové a televizní poplatky a financovat Český rozhlas i Českou televizi přímo ze státního rozpočtu. Do debaty se zapojili také zástupci médií z Itálie, Bulharska nebo Slovenska. Dostavba pražského městského okruhu má nový výhled. První úsek mezi Rybníčky a Českobrodskou by se mohl začít stavět v roce 2029 a řidiči by na něj mohli vyjet v roce 2036. Práce na dalších třech úsecích mají odstartovat v roce 2034 a potrvají 8 let. Vyplývá to z podkladů pro úterní jednání dopravního výboru pražského zastupitelstva. Rozdělení stavby na etapy umožnily změny v posuzování vlivů na životní prostředí. Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump spolu v úterý mluvili po telefonu. Podle Kremlu si vyměnili názory na právě skončenou misi amerických vyjednavačů, kteří hledají cestu k mírovému řešení války na Ukrajině. Řeč byla i o možné výměně vězňů. Putin podle Kremlu Trumpovi popsal situaci na bojišti a ujistil ho, že Rusko nemá vůči Evropě žádné nepřátelské plány. Íránské revoluční gardy v úterý oznámili, že se v Hormuzském průlivu zmocnili americké bezposádkové ponorky. Prohlášení odvysílala íránská státní televize a citovala ho agentura AFP. Gardy plavidlo označili za nejmodernější a takzvaně chytrý typ. Průzkum v bývalém vojenském prostoru na Klatovsku zatím nenašel žádné látky, které se v minulosti používaly jako chemické zbraně. Sanační firma Dekonta podle státního úřadu pro jadernou bezpečnost nenarazila na iperit ani sarin a v terénu se nenašly ani nádoby s jedovatým fosgenem. Úřad to v úterý oznámil na svém webu. Práce ale potvrdili, že v lokalitě je ekologická zátěž. A teď sport. Tenistka Linda Nosková hraje na US Open čtvrtfinále proti Bělorusce Arině Sabalenkové, obhájkyni titulu z posledních dvou ročníků. Pokud uspěje, probojuje se podruhé v kariéře do grandslamového semifinále. Navíc by zařídila, že Sabalenková po turnaji ztratí post světové jedničky. A na závěr ještě jedna radost ze školky. Mateřská škola Strejcova v Zábřehu na Šumpersku vstupuje do dalšího desetiletí zaměřeného na ekologii a letos v létě znovu obhájila mezinárodní titul ekoškola. Zařadila se tak mezi 59 oceněných škol z celého Česka. Děti tam mají jedlou zahradu, povídací houpačku a učí se pečovat o přírodu i radovat se ze sklizně.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno, v Praze 31 stupňů, v Brně 30 a v Ostravě 28. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 16 stupňů. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. A to je vše. Krásný večer od Vlasty a zůstaňte naladěni na Čet Rádio.

30, pondělí zataženo, teploty kolem 25. A to je vše. Klidný večer a dobrou náladu s Chat Rádiem přeje Vlasta.

0: je 20 hodin.
1: Pěkný večer vám přeje Vlasta, vítejte u zpráv Čet rádia. Následuje souhrn událostí, o kterých se dnes mluví. Co byste dnes neměli minout? Putin a Trump spolu telefonovali o výměně vězňů i o dění na ukrajinské frontě. Ředitel Českého rozhlasu v Evropském parlamentu varoval, že vláda chce oslabit veřejnoprávní média. A Praha zná možný termín, kdy se pustí do dostavby městského okruhu. Íránské revoluční gardy v úterý oznámili, že se v Hormuzském průlivu zmocnili americké bezposádkové ponorky. Prohlášení odvysílala íránská státní televize a citovala ho agentura AFP. Gardy plavidlo označili za nejmodernější a takzvaně chytrý typ. Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump spolu v úterý mluvili po telefonu. Podle Kremlu si vyměnili názory na právě skončenou misi amerických vyjednavačů, kteří hledají cestu k mírovému řešení války na Ukrajině. Řeč byla i o možné výměně vězňů. Putin podle Kremlu Trumpovi popsal situaci na bojišti a ujistil ho, že Rusko nemá vůči Evropě žádné nepřátelské plány. Průzkum v bývalém vojenském prostoru na Klatovsku zatím nenašel žádné látky, které se v minulosti používaly jako chemické zbraně. Sanační firma Dekonta podle státního úřadu pro jadernou bezpečnost nenarazila na iperit ani sarin a v terénu se nenašly ani nádoby s jedovatým fosgenem. Úřad to v úterý oznámil na svém webu. Práce ale potvrdili, že v lokalitě je ekologická zátěž. Česká vláda chce podle ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala veřejnoprávní média oslabit a zatlačit je do kouta. Řekl to během úterní debaty v Evropském parlamentu v Bruselu. Reagoval tak na vládní plán zrušit rozhlasové a televizní poplatky a financovat Český rozhlas i Českou televizi přímo ze státního rozpočtu. Do debaty se zapojili také zástupci médií z Itálie, Bulharska nebo Slovenska. Dostavba pražského městského okruhu má nový výhled. První úsek mezi Rybníčky a Českobrodskou by se mohl začít stavět v roce 2029 a řidiči by na něj mohli vyjet v roce 2036. Práce na dalších třech úsecích mají odstartovat v roce 2034 a potrvají 8 let. Vyplývá to z podkladů pro úterní jednání dopravního výboru pražského zastupitelstva. Rozdělení stavby na etapy umožnily změny v posuzování vlivů na životní prostředí. A teď sport. Tenistka Linda Nosková hraje na US Open čtvrtfinále proti Bělorusce Arině Sabalenkové, obhájkyni titulu z posledních dvou ročníků. Pokud uspěje, probojuje se podruhé v kariéře do grandslamového semifinále. Navíc by zařídila, že Sabalenková po turnaji ztratí post světové jedničky. A na závěr ještě jedna radost ze školky. Mateřská škola Strejcova v Zábřehu na Šumpersku vstupuje do dalšího desetiletí zaměřeného na ekologii a letos v létě znovu obhájila mezinárodní titul ekoškola. Zařadila se tak mezi 59 oceněných škol z celého Česka. Děti tam mají jedlou zahradu, povídací houpačku a učí se pečovat o přírodu i radovat se ze sklizně.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 30 stupňů, v Brně polojasno a 28, v Ostravě jasno a 26. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 16 stupňů. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Tolik večerní předpověď. Odpočiňte si a zůstaňte s Čet rádiem, zdraví Vlasta.

0: Dobrý večer. Chat Radio 2000.
1: Píseň o Frantovi Šiškovi, který šel do milionáře. U nás v domě říkají mi

někde zamlu a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný do sprachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemáte šan, jak tam nervy teču. Všecko jsem to viděl hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Všech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začali blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, už začali blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Vojza byl podle hlasů nevyspali, asi zase celou šichtu chlastali. Bylo slyšet, jak tam dýcha, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám přítel navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám přítel navalí. Moju staru zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tedy nešlo na čím plesat, tož 50 do 50, ať vím, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať vím, jestli jsou to ty bulharské.

nebo za velostroj struny, tu jde kurňa o koruny a já stejně jak na začátku jsem v říti. A já stejně jak na začátku jsem v říti. Všech tam zatím mával tymi svými čísly, tak si říkám, Franta napísá mysli, jaké tudy saky paky, obrátíš se na diváky, však tu zatím za ty prachy jenem kysly. Však tu zatím za ty prachy jenem kysly. Sám jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu možu sedět volí, 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. To není to, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem v gaťách naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, je to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny a já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modrý kupodla zesunul. Jsem modrýku podlaze sunul. První přijdu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek pro chudé, bo Ostrava je region rázovity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek pro chudé, bo Ostrava je region rázovity. Čet Rádio!

0: Kulturní tip na večer. Dnes večer bych vám rád doporučil film Vykoupení z věznice Shawshank, tedy The Shawshank Redemption, který natočil režisér Frank Darabont podle povídky Stephena Kinga. Příběh sleduje bankéře Andyho Dufresna, jenž je nespravedlivě odsouzen za vraždu manželky a ocitá se ve tvrdém vězeňském prostředí, kde postupně naváže nečekané přátelství se spoluvězněm jménem Red. Film je hlubokou meditací o naději, lidské důstojnosti a síle vůle přežít i v těch nejtemnějších podmínkách, aniž bych prozradil, jak se jeho cesta odvíjí dál. Herecké výkony Tima Robbinse a Morgana Freemana patří k tomu nejlepšímu, co americká kinematografie 90. let nabídla, a atmosféra snímku vás pohltí od první minuty. Je to dílo pro každého, kdo má rád příběhy o lidské odolnosti, přátelství a víře, že i za zdmi beznaděje může existovat světlo. Pokud máte chuť na emotivní a hluboce lidský příběh, dnešní večer je jako stvořený právě pro tento film. Přeji vám u čet rádia krásný a kulturně bohatý večer.
1: Čet rádio!
2: Čet rádio!
3: Čet rádio!
4: Čet rádio!
3: Čet rádio!

0: Počasí.
1: Dobrý večer, posluchači. Tady Vlasta, den pomalu končí, tak se mrkneme, co chystá noc a zítřek. Aktuálně v Praze polojasno a 29 stupňů, v Brně polojasno a 27, v Ostravě jasno a 25. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 16 stupňů. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Pozítří ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v pátek a v sobotu zataženo, teploty kolem 22, v neděli mlhavo, teploty kolem 24, v pondělí zataženo, teploty kolem 25. Počasí bychom měli. Příjemný večer, posluchači, vaše Vlasta z Čet Rádia.

0: je 21 hodin.
1: Dobrý večer, od mikrofonu vás zdraví Vlasta a začínají zprávy Četrádia. Držte se, shrneme to svižně a přehledně. Hlavní události v kostce. Putin a Trump spolu telefonovali o výměně vězňů i o dění na ukrajinské frontě. Ředitel Českého rozhlasu v Evropském parlamentu varoval, že vláda chce oslabit veřejnoprávní média. A Praha zná možný termín, kdy se pustí do dostavby městského okruhu. Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump spolu v úterý mluvili po telefonu. Podle Kremlu si vyměnili názory na právě skončenou misi amerických vyjednavačů, kteří hledají cestu k mírovému řešení války na Ukrajině. Řeč byla i o možné výměně vězňů. Putin podle Kremlu Trumpovi popsal situaci na bojišti a ujistil ho, že Rusko nemá vůči Evropě žádné nepřátelské plány. Česká vláda chce podle ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala veřejnoprávní média oslabit a zatlačit je do kouta. Řekl to během úterní debaty v Evropském parlamentu v Bruselu. Reagoval tak na vládní plán zrušit rozhlasové a televizní poplatky a financovat Český rozhlas i Českou televizi přímo ze státního rozpočtu. Do debaty se zapojili také zástupci médií z Itálie, Bulharska nebo Slovenska. Íránské revoluční gardy v úterý oznámili, že se v Hormuzském průlivu zmocnili americké bezposádkové ponorky. Prohlášení odvysílala íránská státní televize a citovala ho agentura AFP. Gardy plavidlo označili za nejmodernější a takzvaně chytrý typ. Průzkum v bývalém vojenském prostoru na Klatovsku zatím nenašel žádné látky, které se v minulosti používaly jako chemické zbraně. Sanační firma Dekonta podle státního úřadu pro jadernou bezpečnost nenarazila na iperit ani sarin a v terénu se nenašly ani nádoby s jedovatým fosgenem. Úřad to v úterý oznámil na svém webu. Práce ale potvrdili, že v lokalitě je ekologická zátěž. Dostavba pražského městského okruhu má nový výhled. První úsek mezi Rybníčky a Českobrodskou by se mohl začít stavět v roce 2029 a řidiči by na něj mohli vyjet v roce 2036. Práce na dalších třech úsecích mají odstartovat v roce 2034 a potrvají 8 let. Vyplývá to z podkladů pro úterní jednání dopravního výboru pražského zastupitelstva. Rozdělení stavby na etapy umožnily změny v posuzování vlivů na životní prostředí. A teď sport. Tenistka Linda Nosková hraje na US Open čtvrtfinále proti Bělorusce Arině Sabalenkové, obhájkyni titulu z posledních dvou ročníků. Pokud uspěje, probojuje se podruhé v kariéře do grandslamového semifinále. Navíc by zařídila, že Sabalenková po turnaji ztratí post světové jedničky. A na závěr ještě jedna radost ze školky. Mateřská škola Strejcova v Zábřehu na Šumpersku vstupuje do dalšího desetiletí zaměřeného na ekologii a letos v létě znovu obhájila mezinárodní titul Ekoškola. Zařadila se tak mezi 59 oceněných škol z celého Česka. Děti tam mají jedlou zahradu, povídací houpačku a učí se pečovat o přírodu i radovat se ze sklizně.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 28 stupňů, v Brně jasno a 26, v Ostravě jasno a 24. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 16 stupňů. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. A to je z předpovědi vše. Hezký večer a klidnou noc, zdraví vaše Vlasta.

0: Pranostika.
1: Zítřejšímu dni sice žádná konkrétní pranostika vázaná přímo na datum není, a tak sáhneme po moudrosti platné pro celé toto období roku, která praví, že co červenec a srpen neuvaří, září nedopeče. Tedy že základ úrody se dělá už v létě a podzim jen dopracovává, co bylo předtím zaseto. Zítřejší středa 9. září nám ale spíš ukáže tvář rozmarnou, protože obloha bude zatažená a deštivá, s teplotami od 16 do 25 stupňů a s pravděpodobností srážek kolem 85%. Naši předkové by asi řekli, že se léto s podzimem přetahuje o poslední slovo, a zatím to vypadá, že podzim tahá silněji. Tak si zítra nezapomeňte deštník a raději se obrňte trpělivostí než sluneční brýlemi. Přeji vám klidný večer plný pohody a ať se vám dobře usíná bez ohledu na to, co dělá venku počasí, krásné sny přeje Vlasta z Čet Rádia. Tento text jste poslouchali na Čet Rádiu.
2: Čet Rádio!

spánek. Pozítří ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, pátek a v sobotu zataženo, teploty kolem 22, v neděli mohavo, teploty kolem 24, v pondělí zataženo, teploty kolem 25. Tolik dnešní předpověď. Užijte si večer a ať vám zítřek vyjde podle plánu, přeje Vlasta.

0: Je 22 hodin.
1: Dobrý večer, u mikrofonu Vlasta a před vámi jsou zprávy Četrádia. Přehled toho, co dnes hýbalo Českem i světem. Ve zprávách dnes. Brusel zastavil část zemědělských dotací pro firmy z Agrofertu a Česku hrozí, že bude peníze vracet. Čeští 15-letí školáci si pohoršili ve čtení, ukázalo mezinárodní srovnání. A v Česku padaly zářijové teplotní rekordy na většině měřicích stanic. Úterý bylo v Česku mimořádně horké, na většině míst padaly zářijové teplotní rekordy. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se rekord pro 8. září překonal na 127 ze 171 stanic, které měří nejméně 30 let. Nejvyšší naměřená hodnota dosáhla 33,5 stupně. Shodněji hlásily jihomoravské stanice v Brodě nad Dyjí a v Diákovicích a také Doksany na Ústecku. Sněmovna znovu schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích a koaliční většinou přehlasovala veto Senátu. Předloha má od listopadu nahradit dosavadní zákon o státní službě a podle jejich tvůrců usnadní výměnu úředníků a přiblíží pravidla jejich zaměstnávání zákoníku práce. Senátoři i sněmovní opozice se naopak obávají politizace a rozkolísání státní správy. Íránské revoluční gardy oznámili, že se v Hormuzském průlivu zmocnili americké bezposádkové ponorky. Podle prohlášení, které odvysílala íránská státní televize, jde o nejmodernější typ takzvaně chytrého plavidla. Informaci převzala agentura AFP. Evropská komise potvrdila, že firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplácení části dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Důvodem je podle Bruselu potenciální střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Výkonný ředitel bruselské pobočky think tanku Europol Martin Vokálek upozorňuje, že nastavení fondu odporuje evropskému chápání střetu zájmů. Podle něj Česku hrozí, že bude muset peníze vracet, což by se zapsalo do státního rozpočtu. Čeští 15-letí školáci si pohoršili ve čtenářských dovednostech, mírný pokles ukázala i matematika a přírodní vědy. Vyplývá to z výsledků mezinárodního šetření PISA 2025. Česko sice zůstává nad průměrem zemí OECD, oproti roku 2022 si ale v mezinárodním srovnání pohoršilo. Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal řekl Radiožurnálu, že školám se stále nedaří zmenšovat vliv rodinného zázemí na výsledky dětí. A teď sport. Fotbalová Sparta po nepovedeném vstupu do sezony zasáhla do realizačního týmu, skončila spolupráce s trenérem pro standardní situace Jackem Wilsonem a s vedoucím fyzické přípravy Ianem Colem. Dánský hlavní kouč Brian Priske ale důvěru vedení má dál a klub naznačil, že tým ještě doplní. Do Pardubic by v budoucnu mohlo zamířit parkourové mistrovství republiky. Tamní dostihové závodiště otevřelo nové kolbiště, které patří k největším v zemi, má speciální zavlažovaný povrch, elektronickou obrazovku i osvětlení, takže se dá jezdit i po setmění. Stavba přišla skoro na 250 milionů korun a sportoviště teď funguje ve zkušebním provozu. A na závěr dobrá zpráva pro srdcaře v Brně. Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie se stěhuje ze stísněných prostor u svaté Anny do nové budovy v Bohunicích za 2,4 miliardy korun. Pracoviště tam bude mít o jeden operační sál a o 35 lůžek víc a tým se rozšíří. Dělníci už převážejí techniku a na pokoje rozvezli nová lůžka.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 26 stupňů, v Brně jasno a 24, v Ostravě jasno a 22. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 16 stupňů. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. A to je vše. Až půjdete spát, dobrou noc, s Četrádiem se s vámi loučí Vlasta.

0: Počasí.
1: Tady Vlasta z Četrádia. Den se nachýlil, pojďme se podívat, jaká bude noc a zítřek. Aktuálně v Praze polojasno a 26 stupňů, v Brně jasno a 24, v Ostravě jasno a 22. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 16 stupňů. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Pozítří ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v pátek a v sobotu zataženo, teploty kolem 22, v neděli mohavo, teploty kolem 24, v pondělí zataženo, teploty kolem 25. A to je z předpovědi vše. Hezký večer a klidnou noc, zdraví vaše Vlasta.

0: Je 23 hodin.
1: Příjemný pozdní večer, od mikrofonu vás zdraví Vlasta a společně se pustíme do zpráv Čet rádia. Pojďme na to nejdůležitější. Brusel zastavil část zemědělských dotací pro firmy z Agrofertu a Česku hrozí, že bude peníze vracet. Čeští 15-letí školáci si pohoršili ve čtení, ukázalo mezinárodní srovnání. A v Česku padaly zářijové teplotní rekordy na většině měřicích stanic. Evropská komise potvrdila, že firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplácení části dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Důvodem je podle Bruselu potenciální střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Výkonný ředitel bruselské pobočky think tanku Europol Martin Vokálek upozorňuje, že nastavení fondu odporuje evropskému chápání střetu zájmů. Podle něj Česku hrozí, že bude muset peníze vracet, což by se zapsalo do státního rozpočtu. Čeští 15-letí školáci si pohoršili ve čtenářských dovednostech, mírný pokles ukázala i matematika a přírodní vědy. Vyplývá to z výsledků mezinárodního šetření PISA 2025. Česko sice zůstává nad průměrem zemí OECD, oproti roku 2022 si ale v mezinárodním srovnání pohoršilo. Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal řekl Radiožurnálu, že školám se stále nedaří zmenšovat vliv rodinného zázemí na výsledky dětí. Úterý bylo v Česku mimořádně horké, na většině míst padaly zářijové teplotní rekordy. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se rekord pro 8. září překonal na 127 ze 171 stanic, které měří nejméně 30 let. Nejvyšší naměřená hodnota dosáhla 33,5 stupně. Shodně ji hlásily jihomoravské stanice v Brodě nad Dyjí a v Diákovicích a také Doksany na Ústecku. Sněmovna znovu schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích a koaliční většinou přehlasovala veto Senátu. Předloha má od listopadu nahradit dosavadní zákon o státní službě a podle jejich tvůrců usnadní výměnu úředníků a přiblíží pravidla jejich zaměstnávání zákoníku práce. Senátoři i sněmovní opozice se naopak obávají politizace a rozkolísání státní správy. Íránské revoluční gardy oznámili, že se v Hormuzském průlivu zmocnili americké bezposádkové ponorky. Podle prohlášení, které odvysílala íránská státní televize, jde o nejmodernější typ takzvaně chytrého plavidla. Informaci převzala agentura AFP. A teď sport. Fotbalová Sparta po nepovedeném vstupu do sezony zasáhla do realizačního týmu, skončila spolupráce s trenérem pro standardní situace Jackem Wilsonem a s vedoucím fyzické přípravy Ianem Colem. Dánský hlavní kouč Brian Priske ale důvěru vedení má dál a klub naznačil, že tým ještě doplní. Do Pardubic by v budoucnu mohlo zamířit parkourové mistrovství republiky. Tamní dostihové závodiště otevřelo nové kolbiště, které patří k největším v zemi, má speciální zavlažovaný povrch, elektronickou obrazovku i osvětlení, takže se dá jezdit i po setmění. Stavba přišla skoro na 250 milionů korun a sportoviště teď funguje ve zkušebním provozu. Na závěr dobrá zpráva pro srdcaře v Brně. Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie se stěhuje ze stísněných prostor u svaté Anny do nové budovy v Bohunicích za 2,4 miliardy korun. Pracoviště tam bude mít o jeden operační sál a o 35 lůžek víc a tým se rozšíří. Dělníci už převážejí techniku a na pokoje rozvezli nová lůžka.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 25 stupňů, v Brně jasno a 24, v Ostravě jasno a 21. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 17 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Počasí bychom měli. Příjemný pozdní večer, posluchači, vaše Vlasta z Čet rádia.
2: Čet rádio.

0: Počasí.
1: Pozdní večer u Čet Rádia. Tady Vlasta s poslední dnešní předpovědí, tak co nás čeká v noci a zítra. Aktuálně v Praze polojasno a 24 stupňů, v Brně jasno a 23, v Ostravě jasno a 21. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 17 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Pozítří ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v pátek a v sobotu zataženo, teploty kolem 22, v neděli mlhavo, teploty kolem 24, v pondělí zataženo, teploty kolem 25. Tím se s vámi dnešní počasí loučí. Klidnou noc s Čet Rádiem přeje Vlasta.

0: Je půlnoc.
1: Dobrou noc všem, kdo ještě nespí. U mikrofonu je Vlasta a začínají zprávy Čet rádia. Co se děje doma i ve světě? Brusel zastavil část zemědělských dotací pro firmy z Agrofertu a Česku hrozí, že bude peníze vracet. Čeští 15-letí školáci si pohoršili ve čtení, ukázalo mezinárodní srovnání. A v Česku padaly zářijové teplotní rekordy na většině měřicích stanic. Úterý bylo v Česku mimořádně horké, na většině míst padaly zářijové teplotní rekordy. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se rekord pro 8. září překonal na 127 ze 171 stanic, které měří nejméně 30 let. Nejvyšší naměřená hodnota dosáhla 33,5 stupně. Shodně ji hlásily jihomoravské stanice v Brodě nad Dyjí a v Diákovicích a také Doksany na Ústecku. Evropská komise potvrdila, že firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplácení části dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Důvodem je podle Bruselu potenciální střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Výkonný ředitel bruselské pobočky think tanku Europol Martin Vokálek upozorňuje, že nastavení fondu odporuje evropskému chápání střetu zájmů. Podle něj Česku hrozí, že bude muset peníze vracet, což by se zapsalo do státního rozpočtu. Sněmovna znovu schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích a koaliční většinou přehlasovala veto Senátu. Předloha má od listopadu nahradit dosavadní zákon o státní službě a podle jejich tvůrců usnadní výměnu úředníků a přiblíží pravidla jejich zaměstnávání zákoníku práce. Senátoři i sněmovní opozice se naopak obávají politizace a rozkolísání státní správy. Čeští 15-letí školáci si pohoršili ve čtenářských dovednostech, mírný pokles ukázala i matematika a přírodní vědy. Vyplývá to z výsledků mezinárodního šetření PISA 2025. Česko sice zůstává nad průměrem zemí OECD, oproti roku 2022 si ale v mezinárodním srovnání pohoršilo. Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal řekl Radiožurnálu, že školám se stále nedaří zmenšovat vliv rodinného zázemí na výsledky dětí. Íránské revoluční gardy oznámili, že se v Hormuzském průlivu zmocnili americké bezposádkové ponorky. Podle prohlášení, které odvysílala íránská státní televize, jde o nejmodernější typ takzvaně chytrého plavidla. Informaci převzala agentura AFP. A teď sport. Fotbalová Sparta po nepovedeném vstupu do sezony zasáhla do realizačního týmu, skončila spolupráce s trenérem pro standardní situace Jackem Wilsonem a s vedoucím fyzické přípravy Ianem Colem. Dánský hlavní kouč Brian Priske ale důvěru vedení má dál a klub naznačil, že tým ještě doplní. Do Pardubic by v budoucnu mohlo zamířit parkourové mistrovství republiky. Tamní dostihové závodiště otevřelo nové kolbiště, které patří k největším v zemi, má speciální zavlažovaný povrch, elektronickou obrazovku i osvětlení, takže se dá jezdit i po setmění. Stavba přišla skoro na 250 milionů korun a sportoviště teď funguje ve zkušebním provozu. A na závěr dobrá zpráva pro srdcaře v Brně. Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie se stěhuje ze stísněných prostor u svaté Anny do nové budovy v Bohunicích za 2,4 miliardy korun. Pracoviště tam bude mít o jeden operační sál a o 35 lůžek víc a tým se rozšíří. Dělníci už převážejí techniku a na pokoje rozvezli nová lůžka.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 24 stupňů, v Brně jasno a 22, v Ostravě jasno a 21. Do rána bude jasno a teploty klesnou na 17 stupňů. Dnes ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Tolik noční počasí. Dobrou noc a krásné sny s Čet rádiem vám přeje Vlasta.

stačí jen krok pouhý, první nádech dlouhý a vím, na každý pád zas najdu sílu vstát a budu bojovat.

0: Divadlo Noc.
1: Ahoj. Ahoj, táto. Ahoj.
2: Nazdar, mámo.
1: Ahoj.
2: Ještě, že jdeš, já na tebe čekám zoufale, jak pithard na Fidela.
1: No vidíš. Vidíš, nakonec jste se oba dočkali, no.
2: Dočkali, ale no, panu Pithartovi to aspoň přineslo nějaký pozitivní výsledky. A co to přineslo mně? Když nic neneseš a je čas v oběda, kde jsi byla?
1: No, Heleny, jsme rozebírali situaci v České televizi, no.
2: Jo, tebe to pořád zajímá.
1: No, furt,
2: tak tady si, mámo, měla být. Teď to hlásí v radiožurnálu. Co? Představ si, ty situace kolem České televize, ty bitvy u Lipan, se chyt Hollywood a společně s Českou republikou připravují akční politický snímek.
1: Ale prosím, to tomu nevěřím.
2: Tomu věř. Víš, kdo to má režíro?
1: Ne, kdo?
2: Ten přítel Miloše Formana, ten nejvyšší, ten z Hradu. Jak tam má někdy hlavní slovo? Když ona není doma, no?
1: Pan Kres.
2: Nemenuj, prosím tě. A víš, kdo je za kamerou?
1: Já nevím, Ondříček.
2: Ale ne Ondříček, Mate. Což mě teda trošku mate. A střihat Tomáš Paček. Už mu brousej zobák.
1: A o čem to má být?
2: No to nevím, teda začíná to tím, jak první dáma se plíží na Kavčí hory, do Velína nese zpravodajcům zbouřeným drobný dárky v občerstvení, termosku, nalejvá jim.
1: Počkej, první dáma tam má hrát taky?
2: Taky, když se to podle ní jmenuje.
1: Jak?
2: One, two, three, Dáša nese ty.
1: Vidím, že jsi to celé vymyslel.
2: No celý ne, mně se to zdálo. No, já jsem si to jenom dotvořil trošku, víš?
1: Všechno zesměšňuješ, víš, z Rumla by si měl vzít příklad. Ten, když viděl, že je ohrožená svoboda slova, zbalil lůžkoviny a šel.
2: No tak, Ruml zbalil lůžkoviny. No a co, mám hrát hymnu, prosím tě? Víš, kolikrát jsem měl zbalený lůžkoviny? I kufr si mě zbalila.
1: No, a kam jsi šel? No, do hospody.
2: No do hospody, jistě, protože hospoda, odjak živá, je centrum svobody slova, ne televize. V televizi se akorát střídají ředitele tak rychle, jak světla na přechodu. Hospoda, to je jistota vždycky,
1: no,
2: víš?
1: Teda tato, ty dneska tlachaš jak po hovězím, teda fakt.
2: Tak mámo, já ti něco řeknu, no, kéž bych tlachal po hovězím, no, aspoň po hovězím. Já se hovězího nebojím, ne. Naše hovězí je bezpečný jak Temelín, víš? Ale já tlachám z hladu.
1: Aha.
2: Ty jsi zas nic neuvařila. Hele, víš, že když o tom tak přemýšlím, neměli my bychom tu kuchyň pronajmout. Mámo, teď my ji nepotřebujeme. Naposled si tam byla, když si přepadla přes práh. Jinak, buď někde demonstruješ, nebo jsi zabarikádovaná v koupelně.
1: No, ano, ano, já přiznávám, já jsem v koupelně často a dlouho.
2: Až moc často.
1: No, protože chci být krásná, víš, to jenom ty vždycky prolítneš koupelnou, jak hodač televizi.
2: Aha, takže ty blokuješ koupelnu, protože chceš být krásná.
1: No, ano, já chci být krásná.
2: No, proč
1: chci
2: ne?
1: Chci být krásná.
2: Každý pokus dobrý, no. Že jo, a ti to nebude. No hele, mámo, já teda věřím na zázraky, jo. Ale nevím, proč ten největší by se měl stát zrovna u nás v koupelně.
1: To je ti tak podobný urážet mě. Ano, já jsem si všimla, ty mě vždycky urážíš, když ti dojdou argumenty.
2: Ne,
1: třeba
2: nechci.
1: Teď s tou televizí. Co jenom jsi? Se přiznej. Ze začátku si stál také na straně vzbouřených redaktorů.
2: Stál? To přiznávám. No, protože to začínalo vznešeně jak tažení Johanky z Arku. Jenže záhy pokračovala blokáda Leningradu. A jak to skončilo? Jako kotel, pod kterým chce přikládat, kdo si chce přihřát svoji polívčičku. A občan na to kouká, jak tele-tele. Když chtělo jít do peříčka, zabloudilo v počasíčku, chtělo se stát milionářem a skončilo na kolotoči, vi?
1: Teda, To ale ty seš demagog. Ty snad ani nevíš, co o výměně odače řekl pan prezident. Víš to?
0: No, on to řekl víc, to mi zopakuj.
1: No, tak možná zákon nebyl porušen, ale byl zneužit duch zákona. Duch.
0: To řekl pan prezident.
1: Duch byl
0: zneužit. Byl zneužit duch zákona.
1: Byl.
0: Tuhle duchařinu musel vymyslet pan prezident poduchnout. Já nevím, jak u nás může být zneužit duch zákona, když mnohý naše zákony ani žádného ducha nemají.
1: To já nechápu, proč my dva se musíme ale v jednom kuse pořád jenom hádat.
2: Ale mámo, teď my se nehádáme, vyměňujeme si názory, protože každý z nás má jiný názor.
1: A to mě táto právě na tobě štve, víš? Že ty mi nikdy nechceš tím svým názorem ustoupit, když ty moje názory jsou lepší.
2: No, to právě si v tomhle státě myslí každý, že jeho názor je nejlepší a proto to tady ve státě tak vypadá. Prostě nebreč, nebo zase vytopíš sousedy pod náma a já to budu platit.
1: Mě to je líto.
2: Ale co dělí to? Tak máme každý jiný názor. Podívej se na naše nejvyšší. Jaký ty mají názory? No, ty tři. Ten Havel, Klaus, Zeman. No, bermudský trojúhelník naší politiky. Ty mají na všechno jiný názor, ne na televizi. Řekni mi jeden bod, na kterým se shodli. Na ničem. To my jsme na to, mámo, líp. My se máme rádi aspoň v noci, když je tma a nemůžeme usnout.
0: To pak člověk ze zoufalství zkouší všechno. Ne? Hele, mámo, a teď legrace stranou, opravdu já mám hlad. Co jsi přinesla, co jsi uvařila, koupila jsi něco?
1: No, nekoupila. Si myslíš, že já v téhle vzrušené době myslím na nákupy, ne?
0: To je dobrý.
1: Jsem byla u Heleny, jsem ti říkala, a pak jsme se šli podívat na Václavák.
0: Na Václavák. Takže jste byli na Václaváku.
1: Na Václaváku.
0: A nerozdával tam náhodou kuň svatýho Václava koblihy.
1: Proč?
0: No proč? Protože si myslím, že za tu dobu, co stojí na tom podstavci, pod sebou musel vidět děsné věci. Že už jednoho dne se z toho musí konečně...
1: Prosím tě, nechci ty. Výrazy, to je ta tvá názorová svoboda z hospody. Že učí ten tvůj kamarád, ten Korejčík.
0: Ale Korejčíka nech na pokoji, to je slušnej člověk, ten má skvělý myšlenky, ty seděj. Tuhle jsme se bavili o sametové revoluci, on pojat tam to všechno začalo. Sametová revoluce je něco jako sex po telefonu. Název to má slibnej, v podstatě je to šidítko, protože k ničemu podstatnému nedošlo. A teď se nám to pořád vrací na každém kroku.
1: Jsem tě na jakým každým
2: kroku? No třeba ta televize, nebo si vem jinou záležitost, ta Kuba. Teď my máme nový stínový ministerstvo. Kdo jednal s Fidelem jako první?
1: No ty dva.
2: No jistě, Grebeníček, Ransdorf. Naskočili na koně, viď, najednou. Co? Poslední bitva splála. Těm stačí škrtnout. Pak, že se rozloučili z minulosti, jde pak. Ty jenom přenesli centrálu myšlení z Moskvy do Havany.
1: Hlavně, že jsou tady.
2: Hlavně, že se ty dva vrátili, to je pravda. Sláva panu Pithartovi a všem, kteří jim pomáhali. Aspoň se teď už o tom můžou říkat vtipy. Zrovna včera říkal Klozar jeden vtip takovej.
1: Jakej?
2: Proč vlastně Pilip jel na Kubu?
1: Proč?
2: No, jel tam zakládat kapelu. Bubeníka měl sebou, basu mu dal Fidel a Američani mu dali noty.
1: Vím tě, táto, mluvíme o televizi. Kubu vyřešíme potom, víš?
0: No, tak já se snad nenajím, my budeme ještě řešit Kubu. Já jsem nevěděl, že jsi uvařila dneska rozpis problému k řešení.
1: Ne, podívej, táto, já ti něco povím, víš? Politik, kůň, manžel, všechno jedno.
0: Jo.
1: Když jim trochu povolíš uzdu, okamžitě si začnou vyjazovat z kopítka.
0: Tomu se nemůžu vyjádřit. Ty jsi mě od svatby ještě uzdu nepovolila, mámo. Kdyby si mě aspoň obrok někdy dala, prosím.
1: Maminka měla pravdu, když mi říkala, si tě neberu.
0: No to určitě tvoje máma říkala, to nemohla
1: říct. Samozřejmě, že to říkala,
0: a
1: říkala
0: to, blbost,
1: to říkala,
0: když jste mě potřebovali, protože když vám znárodnili statek, tak jsem byl poslední vůl, který vám zbyl a šel s váma do města.
1: Tak to jsme si teda s tebou ale pomohli, ti řeknu. Víš, to říkala Helena, když tě poprvé viděla.
2: Helena mě nezajímá, to je El Niño naší rodiny.
1: El Niño, no.
2: Co říkala?
1: No, hele, to je nějaký balík. Nedělal jeho táta na poště?
0: No, dobrý. No. Helena, ať mlčí, prosím tě. Ta je jenom drzá, Helena. Sama vypadá jak manekýna z říše Pokémonů a bude někoho kritizovat.
1: Tě, Helenu nech na pokoji, víš? Je to moje kamarádka.
0: Kde ti blbla hlavu zase? No. Že s tebou byla na Václaváku?
1: No, byla, samozřejmě.
0: Jo?
1: No.
0: Škoda, že ji tam nepozvali na tribunu.
1: Proč?
0: Tedy by se tam slíkla, jak má vždycky ve zvyku, když se namete, tak byl po demonstraci.
1: Já ti říkám, tato Helenu, nech na pokoji, víš, já ti taky neříkám, co by se stalo, kdyby se na Václaváku slékl ten tvůj korejčík.
0: Proč by se slíkal, to je rozumnej člověk, to je filozof, prosím tě, inteligent, já ti něco povím a pak se půl najíst do hospody, tady nic nedostanu, to už vidím. Víš, co povídá korejčík?
1: No co?
0: K té televizi.
1: No co?
2: Já když tak sleduju ty politiky, jak o té televizi diskutujou, tak si vždycky vzpomenu na svou chalupu, kde mám tu boudičku se srdíčkem. To je taky takový parlament. Zvuky slyšíš, ale v obsah ti uniká.

tebe. Už tě znám. Schody do nebe kloužou jak led.

řekneš jen halo, to by mě hrálo.

listopadový písně od léta už slýchám, vítr ledový přinesl je k nám. Tak mě nečekej, dneska nikam nepospíchám, listopadový

0: je 1 hodina.
1: Dobrou noc, milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Vlasta a přináším vám zprávy Čet rádia. Hlavní události v kostce. Sněmovna přehlasovala Senát a prosadila nový zákon o státních zaměstnancích. Čeští školáci se v mezinárodním testování zhoršili ve čtení. Hygienici varují před dětskou ovocnou přesní dávkou z Lidlu. Německá policie zadržela v severním Porýní Vestfálsku 48-letého muže, kterého podezírá ze série sabotáží na energetické infrastruktuře. Zajímavé je, že vyšetřovatelé o něm do té doby vůbec nevěděli. Upozornil na sebe totiž sám dopisy, které v druhé polovině minulého týdne dorazily na úřady a do některých německých médií. Evropská komise pozastavila firmám z holdingu Agrofert proplácení části dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Podle Bruselu se premiér Andrej Babiš nachází v potenciálním střetu zájmů. Výkonný ředitel bruselské pobočky think tanku Europol Martin Vokálek upozorňuje, že nastavení fondu je v rozporu s evropským chápáním střetu zájmů. Podle něj Česku hrozí, že bude muset peníze vracet a odnese to státní rozpočet. Poslanci prosadili nový zákon o státních zaměstnancích. Koaliční většina ve sněmovně přehlasovala veto Senátu a norma, která má od listopadu nahradit dosavadní zákon o státní službě, tak míří dál. Podle tvůrců usnadní výměnu úředníků a přiblíží jejich zaměstnávání zákoníku práce, součástí změn je i omezení některých pravomocí prezidenta. Kritici ze Senátu i sněmovní opozice se naopak obávají politizace a rozkolísání státní správy. Ministerstvo zdravotnictví varuje rodiče před ovocnou přesní dávkou značky Lupilu určenou dětem od 6 měsíců. Kontrola v ní našla aflatoxin B1, tedy jedovatou látku, která může poškodit játra a zvyšovat riziko rakoviny. Výrobek se dostal i do českých distribučních center obchodní sítě Lidl. Zákazníci ho mohou vrátit v prodejnách, a to i bez účtenky. Čeští 15-letí školáci si pohoršili ve čtení. Vyplývá to z mezinárodního šetření PISA 2025, menší pokles ukázala i matematika a přírodní vědy. Česko sice zůstává nad průměrem zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, v porovnání s rokem 2022 si ale v mezinárodním srovnání pohoršilo. Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal k tomu pro Radiožurnál řekl, že se školám nedaří zmírňovat vliv rodinného zázemí. A teď sport. Fotbalová Liga mistrů začala novou sezonu a Real Madrid doma zdolal Inter Milán 2-1. Manchester City vyhrál v Portu 2-0, o oba góly se postaral Erling Haaland. Aston Villa uspěla v Brugách 3-2 a stejným výsledkem vyhrál Dortmund nad Villarealem i Betis Sevilla nad Lille. Skvělou zprávu přinesl i tenis. Kateřina Siniaková a její americká parťačka Taylor Townsendová jsou v semifinále 4 hry na US Open. Ve čtvrtfinále přehráli španělsko-americkou dvojici Butsahová a Melicharová-Martinezová 6-4, 6-2, a to bez ztráty setu. A na závěr pohled do Uherského Hradiště, kde nedaleko centra vznikne úplně nová čtvrť. Zastupitelé vzali na vědomí územní studii, podle níž se areál autobusového podniku promění v bytové domy s téměř 600 byty, přidá se mateřská škola i nová páteřní komunikace. Město by tam navíc mělo získat novou výškovou dominantu. Pokud vše půjde podle plánu, první práce začnou do 2 let.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno a 24 stupňů. Do rána bude jasno a teploty klesnou na 17 stupňů. Dnes ve středu pak budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Tolik z noční oblohy. Klidnou noc všem, kdo posloucháte, zdraví Vlasta.

Já jsem chtěl všechno hned, než poznal jsem svět. Teď se tu sbírám, no není to med, a tak se naposled spírám do baru víc. Už nepůjdu,

0: já celý stuhnul, ať na jedno jdu.
1: Já nepůjdu.
0: A to víte, že jsem to nevydržel a na to pivo šel, protože mám slabou vůli, ale já vám slibuju, že příště najdu odvahu a všem do telefonu řeknu bez rozdílu.

0: Četrády.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sýpek se radí už

Pak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

0: Divadlo Noc.
1: Plný vrchol je talenta hádanka. Co to je? Má to 150 IQ a dívá se to na televizi, že? Tři báby čumějí na dalac, že? Jak se dívá slon na nahatýho chlapa a říká, to jsem zdravý, jak se s tím chceš najíst, že? Žena, co jí nestačil ten manžel, že jo, tak to musela táhnout ještě s jeho bratrem, se švagrem a pak s druhým švagrem a pořád jí to nestačilo a tak se sousedem a s druhým sousedem a s domácím a už jí to samotné bylo hloupé, tak šla k lékaři, že, říkal to tomu lékaři, jak to zkusil ten lékař, že taky nic, jo, tak jeho kolega, druhý kolega, Lapiduch, že, tak ten lékař říkal, paní, opravdu, vy jste beznadějný případ a ta paní říká, no prosím se, můžete mi na to dát nějaký papír, tak oni napsali lékařskou zprávu, ta paní přišla domů, její manžel zrovna seděl u stolu, pil kafe a ona takhle přišla, takhle praštila tou lékařskou zprávou před ním na stůl a zařvala na něj, žádná kurva, nemocná jsem, že jo? Znáte ten vtip o té hlavě, jak se těm dvěma alkoholikům narodí jenom hlava, že jo? Ale normálně žije, už je jí 6 let, docela chytrá, jenom hlava. Ty slaví Vánoce, že jo? A teď hlava rozbaluje dáreček a rozbalí to a říká, dopijte už po 6. ke Ježíšku zase kulich. Co to je? Má to 80 nohů a 3 zuby, že? Domov důchodců. Tři feministky, francouzská, americká, česká hádají, která víc doma zametá s manželem, tak ta francouzská říká, jednou přišla domů, jo, a řekla jsem, starý, víš co, od teďka budeš místo mě uklízet, jo. 14 dní se nic neděje, 14 dní nic nevidím a po 14 dnech mu to nedá a koukám, on uklízí, že jo. Americká říká, to nic není. Já jednou přijdu takhle domů a řeknu, víš co, starý, od teďka budeš místo mě uklízet a budeš taky prát, jo. Taky 14 dní nic nevidím a po 14 dnech mu to nedá, koukám a on uklízí a pere, že jo. A česká feministka říká, no to nic není. Já jsem jednou přišla domů a řekla jsem, starý, víš co, od teďka budeš místo mě uklízet, prát a budeš ještě i vařit, jo. Taky 14 nic nevidím a teď už pomalu trošku začínám vidět na pravý oko, že? Také. Já nevím, jestli se slyšel, jak ten pán přišel k doktorovi se skrvavenou hlavou, měl úplně rozmácenou na cimpr, camprže a ten doktor se ta, co se vám stalo, on říkal, no tak představte si, přejelo mi auto, jo, pak mi ještě přejela motorka, pak mi ještě přijel autobus, že? Pak mi přijel kůň, pak mi ještě přijela labuť, pak prase a pak on ještě ty hovada ten kolotoč zastavili, že? Ani... Víte to, proč český železničáři musí stávkovat nejméně 12 hodin? Aby se jasně poznalo, že to není zpoždění, že? Znáte tu anekdotu, jak ta manželka byla nešťastná, že si manžel vůbec nevšímá, že se k ní chová, jako kdyby byla kus nábytku, že už byla na něj naštvaná, tak se rozhodla, že ho nějak překvapí, že ho vyleká, že aspoň upoutá pozornost a rozhodla se, že si oblékne plynovou masku na obličej a že ho konečně snad vyvede z rovnováhy. A on přišel a vůbec si ničeho nevšiml, říká ahoj a co je k obědu a to volal někdo a furt nic a ona se naštvala a říká, prosím tě, je ti vůbec na mě něco divného? On se tak na něj podíval, ty jsi vytrhla v obočí. Švíráctví je hrozná úchylka, já si myslím, že ta úchylka začíná už v dětství, já nevím, znáte tu anekdotu, jak se ten malý chlapeček dívá takhle klíčovou dírkou do ložnice rodičů a pak se znechuceně odvrátí a říká sám pro sebe, tak ten ty mě mají tak co kecat, abych se nešťoural v nose, že? Vážím, dátele, americkému kamionákovi vytek volej před Moskvou, znáte to, a poslal závozníka s kanistrem, aby sehnal někde volej, on došel až do Moskvy, ale vrátil se bez voleje, on na něj řval ten řidič, proč ho nemá, říkal, no prosím tě, já jsem došel až do centra a nikde nic, a pak jsem tam viděl barák a tam bylo napsáno Maus Oleum, že jo, tak jsem vystál frontu a než na mě přišla řada, tak ten pumpař umřel, že jo. Víte, co se stane, když šlápnete po horku do lejna, že jo? Je celé vaše. Takový chalupník vyšel v noci z chalupy, že se nadejchá čerstvého vzduchu a najednou kouká na zahradě před chalupou přistává letající talíř a vyběhnou takový tři malinký marťani, že? A on se strašně lekne a utíká a oni česky na ně křiče, nikam neutíkejte, nic se vám nestane, tak on se zastaví a když vidí, že mu opravdu nic nechtějí udělat, že ho nechtějí zabít, tak se s nima dá do řeči, říká, vy tam na Marsu jste všichni takový malinký, půl metru velký. Ano, my tam na Marsu jsme všichni půl metru veliký. A vy tam na Marsu jste všichni takový brčálově zelený. Ano, my marťani tam na Marsu jsme všichni takový brčálově zelený. A vy všichni tam na Marsu máte takový ty tykadýlka, tady s těma čili. Ano, my na Marsu, marťani všichni máme takový tykadýlka. A vy tam na Marsu všichni máte takový zlatý řetězy a takový zlatý náramky a prsteny zlatý, ne, a to jenom my Židi. Jeden mužský navštívil druhýho a nějak spolu mluví a ten druhý se ptá, kde byl tak dlouho, že ho dlouho neviděl a on říkal, no víš, byl jsem tam v tom, v těch, no jak se tomu říká, Hergo, doktor to předepisuje po nemocnicky, no v tom, on říkal, v lázních, jo v lázních, a v jakých lázních, no v těch, tam, víš, jak se to jmenuje, je to zatím u toho, no Hergo, takhle bychom se daleko nedostali, prosím tě, jak se jmenuje taková ta červená kytka, má to trny, růže. Růžo, prosím tě, jak se jmenovaly ty lázně, jo?

Víte to, co je možný stáhnout ještě z úplně nahý sekretářky? Ředitela. Víte, jako má výhodu ženská, která má hodně velký břicho, že když šlápne na hrábě, tak ji neflákne násada do ksichtu. Chytá rybář ryby, že chytne zlatou rybku, že a zase ona říká jako vždycky, pusť mě, já ti splním tři přání a on říká, hele, nech toho, mě to nebyl, žádný, já nic nechci, já tě pustím a znám tyhle keci. A taky hodil do vody a ona vystrčí takhle hlavu z vody, říká, víš co, za to, že jsi takovej hodnej, jo, že jsi nic nechtěl, tak já ti předpovím aspoň budoucnost. Víš co, v nebi, až budeš, tak budeš hrát závodně fotbal. A on jí říká, prosím tě, to bylo zase levý, jak šavle v životě jsem nekopal, to je úplně nesmysl. A ona mu říká, tak koukej trénovat, protože příští týden kopeš mistrák. Jo? Tak, manžel chudák, že psal manželce z lázní, aby mu poslala 1000 korun, že mu to tam prodloužili a ona mu poslala 2000, aby mu to taky zesílili. Že? Vážení přátelé, takový jsou ženský. Jo? Znáte to, jak se potkají dvě bezdomovkyně, vagabundky, že jedna druhý říká, kam jdeš? A on říká, jdu k doktorovi s muňkama, víte co, to jsou takový ty broučci. A on říká, no a jak je máš dlouho, prosím tě? No asi 3 dny, a to je divný, já mám 5 roku, ještě nemarodili, že? Číšnice nastupovala do nového zaměstnání a ten vrchní říkal, prosím vás, slečno, nezlobte se, tento je taková restaurace, musíte tolerovat v zájmu konzumace, že ten host sem tam vás plácne jako potom zadečku a nic si to, prosím vás, nedělejte, nějak to pochopte, že to je opravdu v zájmu konzumace. A on říká, prosím vás, co blbnete, já jsem teďka dělala v restauraci, kde nám vrchní solil po prsi, aby byla větší žížeň. Dvě dětičky nahatý si hrajou na písečku, dělají bábovičky a ten chlapeček se posmívá tý holčičce. Jú, ty nemáš pintíka. A on říká, až budu velká, tak ji budu mít, co budu chtít. Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě. Želva přišla na policii, že ji znásilnili. Já do vás znásilnil, no, dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No to nemůže, to byl takovej fofr. Nějaký pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukni a sedou dál tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod sukni, ten profesor už to nedrží, prosím vás, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, prosím vás, nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. A jo, ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíče klíče. Právě tu anekdotu, jak se potkají dva pánové, jeden druhý ho se ptá, vaše žena byla v Paříži? A říká, ne, to jsem mi všechno naučil sám. Tři ženy nakupují v zelenině okurky, že ta první říká, dejte mi tamhle tu dlouhou, ta druhá říká, chci tamhle tu krátkou tlustou, ta třetí říká, mě to jedno, já to mám na salát. Že? Odporná anekdota. Jak se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150. A říká, jsi dobrý Čeč, já jenom dvě, jak to děláš? No, do domácí prodej. A myslím, že si vždycky řekneš, no, buď to si to koupte, nebo vám to přečtu. Kde ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkud prosím vás jedete? A on říká, no jedu z vědecké konference. A on říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A on říká, ze sexuologické konference. A on zpozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A ona mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci, že? A
on si zapsal, že můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říká, promiň, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že? Tak

manžel jel na služební cestu, že? A hnedka u baráku se mu rozbije auto a hned se vrátí a byl snad 5 minut pryč a manželka už tam má nějakýho chlapa, že? A tak prostě začne řvát na ně a manželka křičí na to manžel, jen mu dej, ten to dělá vždycky, jen vypadneš, jen vytáhneš paty, už je tady, už se mnou dělá ty věci, dej mu pořádně po hubě. Tak ten manžel se rozeběhne a tomu chlapovi dá po hubě. No a teď se rozeběhne a pořádně on nakopne do zadku, on se rozeběhne, nakopne do zadku. A teď se rozeběhne a dej mu pořádnou pecku na solára, to je jako rozeběhne mu do břicha ránu. No a teď se pořádně rozeběhne a pěkně ho naber parohama, že jo? Tak to byla taková krátká. Vážení přátelé, starší

Teď jsem zrovna slyšel, jak přijímají novýho agenta k tajným službám, že do té BISky komise zkouší toho agenta. Ruml tam taky sedí v té komisi, že ho dávají mu různé otázky a pak chtějí vyzkoušet maximální odhodlanost toho agenta vyplnit jakýkoliv rozkaz bezmyšlenkovitě, že dají mu pistoli a řeknou mu, půjdete vedle do místnosti, tam bude stát vaše tchyně a tam ji zastřelíte. Říkal klidně, šel vedle, ozve se jeden výstřel, druhý, třetí, že pak nějaký řev rány se vrátí a říká, byli tam slepý náboj, tak jsem jí umlátil židlí, že? Také, já se smát nemůžu, že? A manželská dvojice mladá, která se dostala do nějaké finanční krize, že jo, tak ten manžel výjimečně tu manželku poslal do té uličky lásky, že ale řekl jí, prosím tě, ale pamatuj na svůj čas, na svoji důstojnost, byl jenom nobl kšefty, jo, nestojí nám to za to, že jo, za každou cenu, no tak ta manželka odejde, ráno přijde, přinese 501 korun. A on říkal, no dobrý, docela nám bodnu, ale prosím tě, kdo ti dal tu korunu? No skoro každý. Znáte ten vtip třeba, jak přijímají to nové číslo v cirkuse? Přijdou tam takový dva chlapíci, jeden má takovou ohromnou dřevěnou palici a ten druhý má kufr, že a ten ředitel cirkusu se jí ptá, co máte za číslo, co s tím děláte tady s těma věcma. A ten s tou palicí říká, tak já tady to s tím kufrem zatluču uprostřed manéže do země jako hřebík až po hlavičku. A no, to je fantastické, na co má ten kufr. Tam má prášky proti bolení hlavy. Že? Tak, malý Pepíček se dívá klíčovou dírkou do koupelny a vidí tam svoji svobodnou maminku, jak stojí nahá před zrcadlem a takhle si hladí ňadra, říká, chtěla bych chlapa, že? A skutečně Pepíček večer vidí a mamince přijde nějaký pán, že? A druhý den se maminka nemůže dostat do koupelny, tak se podívá klíčovou dírku a vidí tam svého malého Pepíčka, jak stojí nahatý před zrcadlem, takhle si hladí prsa, říká, chtěl bych koloběžku. Manželka přijde předčasně z lázní, otevře dveře do ložnice a tam její manžel s nějakou ženskou, že vytřeští oči manželka, manžel vyskočí na jí z postele, běží k té manželce a pošeptají do ucha, prosím tě, řekni, že seš moje sestra. Pan Novák se předčasně vrátí ze služební cesty, že vejde domů, že a vidí, jeho manželka sedí v ložnici na posteli, že a před ní stojí listonoš a má stažené kalhoty, že a ten listonoš se to snaží nějak zachránit před tím panem Novákem, tak začne křičet na paní Novákovou, jestli mi okamžitě nedáte inkaso, tak vám pokřiju koláče. Zedník zdí asi ve druhém patře na lešení, že a upadne mu zednická lžíce, že a tak si ten zedník takhle slezá po žebříku dolů na zem pro tu lžíci a na zemi u toho žebříku dole stojí takový malý chlapeček a říká, můj tatínek je také zedník, ale ten má dvě lžíce. Když mu jedna upadne, vezme si tu druhou a pracuje tou druhou. No a ten zedník si říká v duchu, trhni se nohou, parchante jeden, ale nic mu neřekne, ovládne se, vylize nahoru, chvíli pracuje a tam jako na schvál mu upadne kladivo dolů. Zase musí dolů a ten chlapeček je tam zase připravený a říká, můj tatínek je zedník, ale ten má dvě kladiva. Když mu jedno upadne, vezme si to druhé a pracuje tím druhým. A už ho chce nakopnout a po se chvíli se ovládne ten zedník a jde takhle stranou a dojde si tam na malou stranu, že ten chlapeček se takhle na něj dívá, že říká, můj tatínek má dva. Jeden malinký, s tím čura, pak takový velký a tím pucuje mamince zuby. Chudák cizinka, že v takových těch květovaných šatech až na zem a v takovým tom květovaném šátku a s tím dítětem na zádech, že přiběhne na Praze jedna na policii a křičí, pánové policajti, okradli ba, v pravé poledne na Václaku má okradli. A v zásad se vám ukradli, paní. Ukradli má kabelku, v pravé poledne na Václaku, kabelku mi ukradli. A v zásad se tam měla v té kabelce. 83 peněženek. Staří mládenci bydlí vedle sebe v paneláku, mají úplně stejné garzonky vedle sebe a jeden druhého navštíví a říká mu, že ty máš krásnou tapetu, já se taky otapetuju, kolik jsi na to koupil roli? A on říká 18, tak ten si to šel koupit a tapetoval a pak na ně zazvoní.

Říká, prosím tě, teď mě zůstalo 8 rolí. A říká, to souhlasím, je taky. Zaměstnanci nějaké české automobilky byli na exkurzi v Japonsku v nějaké jejich automobilce, že a všimli si, že v té montážní hale pobíhají kočky. Tak se jich ptali těch Japonců, na co jsou tam ty kočky. A oni říkali, no, my ty kočky tady máme kvůli kontrole těsnosti, že vždycky, když je nějaký vůz hotový, tak my tu kočku dáme do toho auta, zavřeme ji do toho auta, že a když ta kočka do rána nechcípne, když se neudustí, tak je tam ještě nějaká mezírka, musíme hledat tu závadu. No, Češi si z toho vzali po naučení, že a po čase Bulhaři nějaký přijedou do české automobilky na exkurzi a vidí tam kočky, že a oni se tady ty Bulhaři, na co tam ty kočky mají, a oni říkají, no tak to máme kvůli kontrole těsnosti, že když máme nějaký vůz hotový, že, tak tam dáme přes nos kočku a když ta kočka do rána uteče, že, tak musíme hledat ještě nějakou závadu, že. Vážní přátelé, znáte to, jak ten český emigrant někde v Německu navštíví jiného chudého českého emigranta, že, a ptá se ho, co to má na zdi. Na zdi měl takový starý rezavej lavor přiklučený. A on říkal, to jsou zvukové hodiny. Zvukové hodiny? A z toho poznáš, kdo ti řekne, kolik je hodin, no? No tak ukáž. Tak on vzal takový železo, začal mlátit normálně toho lavoru a za zdí se německy ozve. To musíte vy, kurvy český, dělat takový bordel v půl třetí ráno. Jde taková slečna parkem, nikde nikdo, že po cestičce najednou vidí, naproti ní jde po cestičce nějaký pán ve špinavých monterkách, už takhle na ní napřahuje ruce, že? Ona se říká, tak ten už mě znásilní, to je hotový, tak aspoň, aby mě neumazal ty šaty od těch monterek, tak si je sundá, že jo? A ten chlap je už skoro u ní a ona se říká, hrko, ty podprsenky bylo taky škoda, že je úplně nová, stále 2000, tak si taky sundá, když ten chlap je u ní, tak říká, uhni kurvo, nesu sklo.